Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrung. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání Doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích. A vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla na přání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shaitin Lover nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak samozřejmě, obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona pořád stejně. Vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, tak když si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak
3: ano.
2: Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano,
0: to bylo, no. V podstatě jo, a to Bčko do divadla to stavili až
1: no, jako poslední. No, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou, 22 mi totiž staví před barákem a za vypsilonce jsem za 4 hodiny, 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, děj rumburaka, vole, a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. V 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jedete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale takovýhle lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já už jezdím vlastně 10 let, nebo kolik zadarmo, a je, ježišmarja, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocka, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04, a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jak

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností Znovot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, že jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na velkém festivalu.
5: V sobotu, ano. V Horském
4: Hradišti. Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla zdraví ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jeho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka, nevím.
6: Ale je to, že dala Požilova vozráta, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zaspomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost,
5: ano, Jiřího Lábuse? Absolutně nedovednost. Ano,
3: toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Saský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu. plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
0: Humoriáda.
3: Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo krásný.
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty červené pokračování Karla Hegera, Františka Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, ten si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezny.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvoláno tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se smějou. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od... Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, že to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila, bylo to v nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já rody jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka pojezdy, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byli do školy umění, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky. Tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jen jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se a přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tůč hořavý.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus, myslím, taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně, i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak... Tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat

0: Stáňa Boháková podotká, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Boháková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
3: Ne, já musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý srdce tohle řekl, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.
2: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit, aby do toho šel,
3: no, to
2: nebo
3: trvalo.
2: S někým hrál.
3: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je hrozný. Tak on takhle byl takový trapič, jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
2: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko.
2: Bčko.
1: Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne, víte? Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: Vy jste myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to jsme si dostali.
7: No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule. Z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost, to je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondiáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalíte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? A když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není. No.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám přeju taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: No, vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte.
9: Dva večer.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lugno z nové dálnice u Přerova splňuje normy. Olomouci začne příští rok jezdit 10 nových autobusů. Mladí lidé můžou získat v jeseníku startovací byty. Dnes bude slunečno a teploty do 630 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Janíková. Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice-Přerov splňuje všechny hygienické normy. Uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl s odkazem na provedená měření. Na hluk si po zprovoznění dálnice v závěru loňského roku stěžovali například obyvatelé Bochoře.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
0: Dodržení hlukových limitů z provozu dálnice prokázalo podle silničářů i měření u přerovské místní části Dluhonice. Tamní estakádu ale čekají úpravy, uhradí město Přerov. Vedení olomouckého dopravního podniku podepsalo smlouvu na nákup 10 autobusů. Celkem za ně zaplatí 67 milionů korun. Vozy dorazí příští rok. A co cestujícím nabídnou, to popisuje mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
3: Autobusy budou vybaveny celovozovou klimatizací, antikolizním systémem, informačním systémem pro cestující a USB zásuvkami pro nabíjení mobilních zařízení. Samozřejmostí je nízkopodlažní provedení a bezbariérový přístup.
0: Vedení Jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tršově ulici. Nájemné činí 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Startovací bydlení je časově omezené. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky. Kdo může bydlení získat, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: O městský byt mohou žádat lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní a jejich příjem se pohybuje mezi minimální mzdou a 1,5násobkem průměrné mzdy. Zároveň nesmí vlastnit ani užívat jinou nemovitost vhodnou k bydlení a nesmí mít vůči městu jesení dluhy po splatnosti. Podmínkou je také, že nejsou v exekuci ani insolvenci. Sport.
0: Hokejisté prvoligového Přerova se už týden připravují na ledě. K týmu se připojili i všechny letní posily, které se dosud chystaly individuálně. Brankář David Honzík a útočníci Petr Mrázek, Lukáš Žalčík a Martin Novák. Ten přijal nabídku z Přerova i proto, že v týmu na soupisce cítí sílu.
5: Tady na té úrovni už víceméně chceme každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici 1/46 v Dolánech na Olomoucku je kompletní uzavírka kvůli práci na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 30. července a svátek má Bořivoj. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká? Jaké máte počasí? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zaspomínáme na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první bude znít skupina Argema. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je tady čtvrtek, 30. července, je minuta po čtvrt na šest a svátek má Bořivoj.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko a teplota do 36 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 19 stupňů Celsia. Uničov jasno 18 stupňů, hlásí Radek Šternberg, Aleš 18 stupňů Celsia. Bude slunečno, to už je vzkaz od Adama.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Umělci nezávislého divadla Tramtárie finišují s přípravami tradičního open air festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Začne příští týden a poprvé se uskuteční v letním kině. Vedení divadla ale zaměstnává taky plánovaná změna sídla domovské scény do bývalých hanáckých kasáren.
1: Máme rádi nové výzvy, takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
2: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže zejména poslední roky už to byl velký problém.
2: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
1: Tramtárie tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival.
2: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtárie stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren. Tam teď pracují na rekonstrukci prostor, říká Vladislav Kracík.
1: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let.
2: Divadlo Tramtárie proto vyhlásilo i veřejnou sbírku. S jejím výsledkem je Vladislav Kracík spokojený.
1: Celkově jsme vybrali téměř 1 000 000 korun, takže z toho máme radost a budeme v tom ještě pokračovat samozřejmě.
2: Rekonstrukce přijde na několik milionů korun, takže přispět na ní můžou i návštěvníci festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na programu letošního letního festivalu budou převážně komedie, vysvětluje herec Marek Zahradníček.
3: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu. Komedie jsou tam úplně všechny, to znamená oba dva díly našeho úspěšného kabaretu na ty Shakespeare. Jsou tam horory z manželských ložnic, Matky na tripu, Čekání před nebeskou branou, Ošklivec, snad jsem na nic nezapomněl.
2: Přehlídku Olomoucké nejen Shakespeareovské léto můžou diváci navštívit v letním kině od 4. do 16. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Janíková.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit ve středu ráno. Potvrdila to Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková. Do Česka se vrací tropické teploty. V Olomouckém kraji může být dnes až k 36 stupňům, v pátek až 38 stupňů Celsia. O víkendu by se pak mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varují předtím meteorologové. Zhruba v první třetině jsou práce na rekonstrukci kostela Zvěstování Panny Marie ve Štenberku. Celkem práce přijdou na 67 milionů korun a hotové by měly být do poloviny roku 2028. Pro ženy s rakovinou prsu není v Česku dost léků. Státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví se z výpadky potýkají už od podzimu. Od letošního června se situace ještě zhoršila. Léky slouží k doléčení pacientek po operaci karcinomu. Podle České onkologické společnosti krátkodobý výpadek užívání zpravidla nevadí. Ženy by ale neměly být bez léku déle než 14 dní. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v Zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Sapia Lappeenranta. S vedením klubu se domluvil na ročním kontraktu. A krátce k počasí. Dnes na střední Moravě čekejte jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů. Foukat má slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D55 je mezi druhým a prvním kilometrem ve směru Olomouc provoz převeden do protisměru kvůli opravám vozovky.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou, 2 minuty po 17:30 při Dobré ráno, Vítek Šoukal. Zítra má.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď, jste na cestách, dobře dojeďte. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou pod Sopečným Kuželem a na břehu jezera. Když se toto řekne v této sestavě, tak si představíme vesnici někde v tropickém ráji. Nicméně dnešní pohlednici nám Mirek Kobza pošle z místa jen kousek od Olomouce. V Nízkém Jeseníku. Přesně tyto atributy totiž splňuje i Roudno na březích Slezské Harty. O půl desáté se tam vydáme. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 30. července, svátek má dnes Bořivoj, vše nejlepší, za půl minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko a teplota do 36 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Lukáš z Přerova naměřil 18 stupňů a chystá se do práce. Hranice 18,5 stupně, jasno, vzkaz od Ivety, a Bára z Olomouce má na teploměru 19 stupňů a je už v práci.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Helena Vondráčková. Dozvíte se například i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Dívá se na ní někdy?
1: To je fenomén, že jo?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
2: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Samospráva Prostějova přispívá začínajícím řemeslníkům na rozjezd podnikání. Více ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Samospráva Prostějova přispívá začínajícím řemeslníkům na rozjezd podnikání. Rychlebskými horami vede nová poutní stezka. Návštěvníci Olomouckého vlastivěrného muzea si dnes můžou prohlédnout lapidárium zdarma. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 36 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Začínající řemeslníci z Prostějova můžou získat od radnice dotaci 40 tisíc korun. Příspěvek je určený například truhlářům, elektrikářům, zedníkům, kominíkům a čelouníkům, kteří získali výuční list v uplynulých 6 letech. Pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
2: Všichni vyučení, kteří mají výuční list do 36. letošního roku, to znamená třeba ho získali právě absolvováním letošního školního roku a mají trvalé bydliště v Prostějově a rozhodli se pro některé kterou z těch podporovaných profesí a chtějí se tomu řemeslu věnovat, tak mohou si podat žádost na prostějovské magistrátu.
1: Na novou poutní stezku se můžou vydat návštěvníci Rychlebských hor. Je dlouhá 80 kilometrů a spojuje kláštery v Bílé vodě na Jesenicku a Králíkách na Ústecko-Orlicku. Trasa má název Via Pacis, pokračuje její autorka Martina Rabenzfejrová.
3: Via Pacis je latinsky cesta pokoje. Kromě teda přírody a krásného stvoření jsou tam zastavení dřevěné. To propojení, je tam krásná hřebenovka, to je jedna věc, je tam opravdu krásná ta příroda, ale motivovaly mě ty dva kláštery. A vlastně obě dvě ty místa jsou poznamenaná totalitní dobou, kdy tam byly kněží a řeholní sestry vlastně umístěny a vlastně je to taková i jako tichá vzpomínka na to.
1: Pracovníci vlastivědného muzea Olomouc dnes pořádají komentovanou prohlídku z expozice Příběh kamene. Začíná o 17:30 odpoledne a vstup je zdarma. Expozice propojuje geologii, archeologii a lapidárium.
4: Kurátor geologických exponátů seznámí návštěvníky s horninovým podložím takzvaného Olomouckého kopce a geologie Hornomoravského úvalu i Nízkého Jeseníku. Dozví se i o výdatných pramenech, které přispěly k osídlení už od doby pravěku. Výklad se bude týkat i těžby zlata a stříbra v okolí Olomouce. Informace jsou na webu vlastivědného muzea. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Na řadu vysokých škol se můžou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacích řízení vypsala třeba Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoká škola chemicko-technická nebo Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořily přihlášky ve druhém kole přijímaček asi 20% počtu z kola prvního.
5: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají značnou část přihlášek až v závěru přijímacího řízení. Proto se konečný poměr může ještě změnit.
1: Vysoká škola báňská přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září.
0: Sport.
1: Slovenský fotbalista Leo Sauer přestoupil z Feyenoordu Rotterdam do bundesligového Stuttgartu. Německý klub za reprezentačního křídelníka podle deníku Bild zaplatil bez bonusů přepočtu přes 300 milionů korun. 20-letý hráč podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2031.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů. Foukat má slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se zdržením v těchto dnech počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, někteří míří na dovolenou, jiní se z ní vrací. Také, když přijdete po dovolené do práce, máte takový ten pohled, co jsem tady kdysi dělal. No, přeji příjemné návraty i odjezdy. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Redaktoři deníku Našinec si tehdy rýpli do olomouckého městského zastupitelstva. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Zich a Lenka v říši divů. Dobrý

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Do olomouckého městského zastupitelstva si ve svém článku před 100 lety tak trochu rýpli redaktoři deníku Našinec. Titulek Nejdelší prázdniny napovídá mnohé. Podrobnosti přidá Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Nejdelší prázdniny, totiž 2 měsíce, má asi obecní zastupitelstvo v Olomouci. Zamýšleli se novináři na stránkách deníku na konci července 1926. Zatímco se stále objevovaly zprávy o schůzích obecních zastupitelstev v jiných městech, v Olomouci panoval klid. Psalo se. Neříkáme však, že nezasloužený. Celá řada věcí se vyřídí i bez městské rady. Letošním rokem bude dohotovená úprava toku řeky Moravy u Štefánikovy třídy a tak bude skončena několik let trvající práce. Po úpravě nábřeží, která se provádí zvláště u Husovy kaple, bude zřízen velmi pěkný park a tak se nábřeží stane pěknou ozdobou města. Jen ještě bylo-li by možno vytahati z Moravy staré piloty, které uprostřed vody trčí a kazí dojem řečiště. Doufejme, že i na ně dojde.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrté na sedm, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má bořivoj, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes sluníčko a teplota do 36 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 19 stupňů, jasno, bezvětří, vlhkost 72%. Brzy ráno vyrážím na krátkou výšťku na kole, napsal Miroslav. Tak užijte si ji a dobře dojeďte. V Prostějově 19 stupňů jasno, to už píše Ivana, která se chystá k lékaři, přejí jen dobré zprávy. A Jeseník 18,5 stupně, bude slunečno, hlásí Dáša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu Na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu Na cestě přivítá Jarka Nosková.

0: Písničku Růže nám připomněla Lucie Vondráčková. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá František Nedvěd a song Jsem jenom chlap. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro. Chcete mít doma příjemně? Mám pár tipů, které by mohly pomoci. Tak přes den nechme okna zavřená a zatemněná. Vytrejme brzy ráno, pozdě večer a přes noc. Zkuste namočit prostěradlo do ledové vody a vyždímaného napeněte mezi okenní rám. Teplý venkovní vzduch se tak cestou do místnosti ochladí. Můžeme také napustit do umyvadel, dřezu a vany několik centimetrů ledové vody. Ta se bude v horku odpařovat a nejen ochladí, ale také zvlhčí suchý vzduch. Tak přeji, ať jsou letní dny příjemné a osvěžující.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy a Markéta Janíková.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Bronzové nástroje staré více než 3000 let objevili archeologové u Kojetína. Soubor obsahuje například 8 deformovaných srpů, část meče, zlomky ozdob a další bronzové předměty náležející kultuře popelnicových polí. Tehdejší obyvatelé je před uložením zřejmě úmyslně poškodili při dobovém rituálu. Rybí přechod pro bezpečnou migraci vodních živočichů staví na jezu Šargoun poblíž Litovle pracovníci povodí Moravy. Je součástí kompletní rekonstrukce jezu, který poničily předloňské záplavy. Celkově si investice vyžádá více než 63 milionů korun. Po 22 letech změní nezávislé olomoucké divadlo Tramtárie svoji domovskou scénu. Ze Slovanského domu se přestěhuje do bývalých hanáckých kacáren. Důvodem je větší kapacita sálu. Teploty se dnes a zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým i psychickým aktivitám. Na většině území Česka navíc už teď panuje sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na jihu republiky. Technické služby Vrbna pod Pradědem opravily knajpovadlo v areálu BMX v místní části Mnichov. V roce 2024 ho zničila povodeň. Knajpovadlo je mělká nádrž se studenou vodou, schody a zábradlím. Zařízení slouží k otužování. A krátce k počasí, dnes na střední Moravě čekejte jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů. Foukat má slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D35 je mezi 275. a 276. kilometrem ve směru Ostrava hlášeno porouchané vozidlo. Neprojedete zde pravým jízdním pruhem a na D1 na 300. kilometru směr Ostrava je hlášen předmět na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: O hodinu dřív než obvykle je o prázdninách otevřený městský úřad v Šumperku, může za to vedro, podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Už od 7 hodin ráno je kvůli letním vedrům otevřený městský úřad v Šumperku. Novinka platí do konce srpna a má lidem umožnit si vyřídit své záležitosti v teplotně snesitelnějších ranních hodinách.
1: Jsem zjistila, že mají o hodinu vlastně dřív otevřený. A to mi vlastně vyhovuje líp, protože po práci ještě nemusím nikam lítat, takže jsem radši, že to stihnu vyřídit ještě předtím, než jedu do práce.
2: Monika ze Šumperka je jednou z klientek, která po 7 hodině ráno využila letní otevírací dobu šumperského.

0: po dobu letních prázdnin, kdy očekáváme, že mohou být taková ta největší vedra, která byla tím hlavním důvodem pro tuto změnu, protože jsme chtěli zlepšit komfort našich klientů.
1: Na šumperském úřadu přitom nejde o první opatření proti vysokým teplotám. Například v roce 2024 nechalo vedení města na budovu namontovat venkovní žaluzie, připomíná šumperská radní Valerie Hrubá z hnutí ANO.
2: Ty samozřejmě pomohly snížit teplotu v těch kancelářích tím příjemným způsobem, že na nikoho nefoukala klimatizace za krk a přesto to fungovalo.
1: Rekordní vedra ovšem teplotu v kancelářích zvyšovala i navzdory žaluzím. Pokračuje tajemnice úřadu Helena Miterková.
0: V těch největších vedrech bohužel ta horka v těch kancelářích přetrvávají, proto jsme se rozhodli přistoupit k dalším možnostem řešení a rozhodli jsme se více otevřít ty ranní hodiny, kdy to horko není až takové.
1: Ranní úřední hodiny platí na městském úřadu v Šumperku od pondělí do čtvrtku, odpoledne tak úřad v některé dny zavírá dřív. Ve výsledku ale lidé mají k dispozici o jednu úřední hodinu týdně víc než doposud. Se Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak vypadá to, že to bude horký letní den, minimum oblačnosti, většinou jasná nebo maximálně polojasná obloha. No a co se týče těch odpoledních teplot, ty budou opravdu vysoké, měly by se pohybovat nejčastěji od 32 do 36 stupňů Celsia. Na horách také příliš velká úleva, to nebude, v tisíci metrech někde teplota kolem 27 stupňů. A vítr to bude provázet zpočátku slabý, v průběhu dne potom mírný, jižní až jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: Už i noc bude výrazně teplá, nadále málo oblačnosti, polojasno nebo jasno, noční teploty většinou od 22 do 18 stupňů Celsia, vítr jen slabý, většinou jižní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom zpočátku málo oblačnosti, během dne se přeci jen nějaká kupovitá oblačnost bude vytvářet, k večeru je tam možnost výjimečně nějaké přehánky nebo bouřky a ty teploty budou zítra pravděpodobně asi nejvyšší, očekáváme maxima většinou od 33 do 37 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 28 stupňů a vítr to bude provázet mírný jižní až jihozápadní, většinou do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, tak to přejí jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď 9 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Cvik je vležen na břiše. Hlava v prodloužení s trupem. Nohy propnuté. Paže propnuté před trupem drží pedláhve. S výdechem po oblouku přitáhneme ruce k ramenům. Opět s výdechem propneme vpřed. Ruce s lahvemi stále nad zemí. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
3: Slyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Dělníci pokračují v Jeseníku v opravách základní školy poničené předloňskými povodněmi. Podrobnosti o tom slyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělníci pokračují v Jeseníku v opravách základní školy poničené předloňskými povodněmi. Dnes i zítra dorazí do Česka tropické teploty. Pracovníci olomouckého magistrátu kontrolují vodní plochy. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 36 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc pro vás připravila Markéta Janíková. V základní škole Nábřeží v Jeseníku pokračují opravy po předloňských povodních. Dělníci pracují na modernizaci odborných učeben fyziky a robotiky a na venkovních učebnách. Hotové mají být do začátku školního roku, říká ředitel školy Dominik Liberda.
3: Už se snažíme o nějaký ten nový přístup k výuce. Máme to hodně flexibilní, ty učebny, ten nábytek máme takový, aby se dalo různě stohovat, modelovat do různých do práce skupin, aby to nebylo opravdu jen o frontální výuce, ale zároveň aby i ta frontální výuka tam to místo měla. Samozřejmě chceme využívat víc ty technologie, takže každá ta třída nabízí jako tu výuku z tablety.
2: Do Česka se vrací tropické teploty. V Olomouckém kraji může být dnes až 36 stupňů. Pátek až 38 stupňů Celsia. O víkendu by se pak mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varují předtím meteorologové. Úředníci olomouckého magistrátu monitorují stav vodních ploch v majetku města. Podle dosavadních výsledků nedošlo k výraznějším problémům, včetně jezera Poděbrady nedaleko Olomouce, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Situace je podle vodohospodářů ještě stále uspokojivá. Stabilní prostředí je dáno i tím, že jde o uzavřenou jámu po těžbě štěrkopísku, která nemá na rozdíl od vodních nádrží přítok, obsahující často nevyčištěné odpadní vody plné fosforu, jenž je hlavní živinou právě pro sinice.
2: Skupina věřících dnes vyráží na třídenní pouť z Lukova u Moravských Budějovic do Staroviček na Hustopečsku. Symbolicky tak propojí rodiště nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Dva katoličtí kněží jsou první čeští mučedníci komunismu. 90-kilometrovou trasu jdou poutníci devátým rokem, vysvětluje pořadatelka Marie Václavíková.
5: Celou tu dobu se nám zdálo velice rozumné propojit modlitbou rodiště a letos to má ještě takový zvláštní rozměr, protože jsme si prožili slavnost jejich blahořečení, takže ten letošní ročník bude hlavně ve znamení díku za tento velký dar. Sport.
2: Hokejisté prvoligového Přerova se už týden připravují na ledě. K týmu se připojili všechny letní posily, které dosud chystali individuálně. Brankář David Honzík a útočníci Petr Mrázek, Lukáš Žálčík a Martin Novák. Ten přijal nabídku z Přerova i proto, že v týmu a na soupisce cítí sílu.
6: Samozřejmě, kdybych viděl, že Přerov by neměl nějaký úplně silný tým, tak by člověk nad tou nabídkou uvažoval třeba úplně jinak, než když vidí, jak ten tým je teďka poskládaný a vidí, jakože v tom týmu ta kvalita je. Takže já doufám, že hlavně budeme všichni zdraví a pak, že budeme i úspěšní.
2: První přípravný zápas odehrají Zubři už 6. srpna na ledě Frýdku Místku.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 je mezi 275. a 276. kilometrem ve směru Ostrava hlášeno porouchané vozidlo. Neprojedete zde pravým jízdním pruhem a na silnici 1/46 v obci Dolany na Olomoucku je kompletně uzavřená silnice kvůli práci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. No nejen v ulicích Olomouce, zejména ráno potkáte dva typy řidičů. Jedni se jásavě za volantem usmívají, auto mají naplněné po střechu a užívají si dovolenou. No a potom jsou tady ti, co jedou do práce. Držím palce, ať mají příjemný den obě skupiny. Jak jste slyšeli, hokejisté Přerova zahájili přípravu na ledě. Už do čtvrt hodiny je navštívíme a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Turbo. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního dne vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Čeká nás další horký letní den. Jestli přemýšlíte, co udělat v takovém vedru na oběd, mám pár tipů. Ideální jsou čerstvé zeleninové saláty nebo kombinace část syrová, část vařená. Chystáte-li se vařit, tak zvolte takový způsob, který příliš nezatíží naše trávení. Ideální je vaření ve vodě, v páře, blanšírování či rychlé restování. Pokud vaříme polévky, dělejme je velmi lehké, řídké, ideálně ze sladké zeleniny. Nezapomeňme přidat hodně zelených natí, třeba petrželky nebo pažitky. Ovoce, které právě dozrává, je také na osvěžení těla jako svačinka ideální. Tak snídáte-li právě teď, přeji dobrou chuť a buďme opatrní ve vedrech, která nás dnes i zítra čekají.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 30. července, svátek má Bořivoj a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná, no dnes sluníčko a teplota do 36 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů, slunečno a zatím klidno, zdraví Naďa. Honza Spísečné, sluníčko se ukázalo, je jasno, teplota 19 stupňů, větří jen mírně pofukuje, vlhkost 85%, po snídani zajedeme do Jeseníku na nákup, co nejdříve, vypadá to dnes na pořádný pařák. Honzo, dobře děláte. V Žárové máme krásné letní ráno, jasno, 18 stupňů a jen slabý občasný západní vítr, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Hokejisté prvoligového Přerova do nové sezóny půjdou s nezvykle obsáhlým realizačním týmem. Hlavního trenéra Petra Dočkola a asistenta Davida Kudělku doplní v nezvyklých rolích dva bývalí extraligoví hokejisté a kluboví odchovanci Josef Hrabal a Jakub Svoboda.
1: Budu chodit na tréninky i na domácí zápasy, budu se vlastně na kluky koukat v těch zápasech a třeba budu mít nějaký poznatky, jako hlavně já teda k útočníkům a k přesilovým hrám, a to stejně vlastně budu dělat i na tréninku. No. Když vidím, teď si něco vymyslím, že vystřelí o vteřinu později, tak se jim budu snažit jako do nich dostat, ať vystřelit dřív a takové věci.
2: Vysvětluje Jakub Svoboda, jak by měla vypadat jeho práce v nově vytvořené pozici. On se tímto způsobem bude starat o útočníky, Josef Hrabal jako bývalý zadák zase o obránce. Vše budou detailně konzultovat s trenéry, tak aby zubři na ledě vypadali tak, jak bude velet nastavený herní systém.
1: Kluci trenéři mi dodají nějaký šablony toho, co chceme hrát, jak to chceme hrát, toho já se budu i jako odvíjet, i jako, abych se na ně díval jako i herně takhle v tom útočném pásmu třeba, co bude se chtít a tak, abych to sledoval a měl k tomu jakoby ten třetí pohled. No.
2: Myšlenka vzešla právě od trenérů Petra Dočkala a Davida Kudělky. Oni budou moci svoji práci vykonávat standardně, ale s cennými poznatky dvou nových poradců.
1: Já si myslím, že to je super, protože oni samozřejmě něco sledují, ale sledují třeba jako tvrdě taktiku toho celého mužstva a my jsme tam právě od toho s tím Hrabošem, aby jsme se dívali na ty maličkosti, aby jsme třeba pomáhali těm našim klukům se zlepšit. Já si toho jako vážím, já jsem rád, že mě Dočky oslovil a že přišel s touhle nabídkou a já vlastně budu i pokračovat jako trenér u dětí, takže to budu mít jako spojený, takže budu i trenér u dětí a plus budu vlastně tady ten třetí, čtvrtý asistent u Ačka.
2: Pokračuje Jakub Svoboda, dvojnásobný stříbrný extraligový medailista, rodák z Přerova a odchovanec klubu, který v dresu zubrů skončil kariéru v roce 2024. Ve městě zůstal a kromě hokeje od loňska fušuje také do volejbalu. Je totiž kondičním trenérem tamních extraligových volejbalistek a fyzická příprava v tomto míčovém sportu podle něj není zas tak odlišná od hokeje.
1: Když se na to člověk podívá jakoby ve smyslu kondice, tak je dost podobná té hokejové, akorát není tam dbaný na tu fyzičku tolik, ale jakoby výbušnost, rychlost, dynamika je vlastně úplně to stejný. A hele, holky loni byly skvělý, posilovali skvěle, samozřejmě váhy mají podle sebe, že jo, tak aby je unesly, ale jako musím říct, že jako třeba pracovní etika byla výborná.
2: A problém pro něj nepředstavovala ani práce s ženským kolektivem.
1: Ne, bylo to úplně v pohodě, jako nebudu říkat, že úplně stejný jak ten chlapský hokejový, to samozřejmě úplně ne, ale ne, je tam jako sranda, dělají se forky, samozřejmě oni občas ty holky něco hůř nesou, třeba po těch prohraných zápasech to na nich je jako daleko víc vidět, ta frustrace než jakoby na nás, my jsme to jenom přece trochu víc splachovací, takže to je asi jakoby takový největší rozdíl.
2: Dodal Jakub Svoboda, bývalý hokejista, kondiční kouč přerovských volejbalistek a nově trenér individuálních dovedností u hokejistů Přerova. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Markéta Janíková.
2: Bylo půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení Jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tyršově ulici. Nájemné činí 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Startovací bydlení je časově omezené, celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky, řekla to mluvčí radnice Markéta Kaňová. Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice Přerov splňuje všechny hygienické normy, uvedl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl s odkazem na provedená měření. Na hluk si po zprovoznění dálnice v závěru loňského roku stěžovali například obyvatelé Bochoře. Dodržení hlukových limitů z provozu dálnice prokázalo i měření u přerovské místní části Dluhonice. Tamní estakádu ale čekají úpravy, uhradí město Přerov. Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit ve středu ráno. Potvrdila to Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Mitarková. V Uherském Hradišti dnes končí letní filmová škola. Návštěvníci budou moct hlédnout například snímky Romana Polanského nebo Michelangela Antonioniho. Festival zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci od 10 hodin večer uvidí americký film Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena. S osmičlenou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil sedmý. A krásek počasí. Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů. V Jeseníkách kolem 25 až 29 stupňů. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 je mezi 275. a 276. kilometrem ve směru Ostrava hlášeno porouchané vozidlo. Neprojedete zde pravým jízdním pruhem. A silnice 1/46 obci Dolany na Olomoucku je kompletně uzavřená kvůli pracím na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Také letos nás čeká olomoucké, nejen shakespearovské léto, podrobnosti o něm už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 3 minuty po půl osmé. Malý.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Umělci nezávislého divadla Tramtárie finišují s přípravami tradičního open air festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Začne příští týden a poprvé se uskuteční v letním kině. Vedení divadla ale zaměstnává taky plánovaná změna sídla domovské scény do bývalých hanáckých kasáren.
1: Máme rádi nové výzvy, takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
2: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže zejména poslední roky už to byl velký problém.
2: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
1: Tramtárie tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival.
2: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtárie stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren. Tam teď pracují na rekonstrukci prostor, říká Vladislav Kracík.
1: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let.
2: Divadlo Tramtárie proto vyhlásilo i veřejnou sbírku. S jejím výsledkem je Vladislav Kracík spokojený.
1: Celkově jsme vybrali téměř 1 000 000 korun, takže z toho máme radost a budeme v tom ještě pokračovat samozřejmě.
2: Rekonstrukce přijde na několik milionů korun, takže přispět na ní můžou i návštěvníci festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na programu letošního letního festivalu budou převážně komedie, vysvětluje herec Marek Zahradníček.
3: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu. Komedie jsou tam úplně všechny, to znamená oba dva díly našeho úspěšného kabaretu na ty Shakespeare. Jsou tam horory z manželských ložnic, Matky na tripu, Čekání před nebeskou branou, Ošklivec, snad jsem na nic nezapomněl.
2: Přehlídku Olomoucké nejen Shakespeareovské léto můžou diváci navštívit v letním kině od 4. do 16. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 30. července, svátek má dnes Bořivoj, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko a teplota do 36 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 18 stupňů. Chystám se dělat úklid v garáži. Krásný čtvrtek přeje Zdena z Holubic. Lukáš z Přerova, ten naměřil 19 stupňů a zdraví zprávy. Těší se na dovolenou, která mu začíná příští týden. Hranice 19,5 stupně, jasno, to už je vzkaz od Ivety.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro. Nezapomínejme proto dodržovat pitný režim, jinak hrozí bolest hlavy, slabost, únava a mnoho dalšího. Vhodnými tekutinami je například čistá voda nebo nakyslé či nahořklé nápoje. Nevhodné jsou sladké a velmi studené. Raději než studený nápoj, to si dejme čaj. Pití by mělo mít pokojovou teplotu, tak buďme opatrní v dnešním počasí a na zdraví.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Dělníci opraví Palackého ulici v Přerově. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Začínající řemeslníci z Prostějova můžou získat od radnice dotaci 40 tisíc korun. Dělníci opraví Palackého ulici v Přerově. Vrbno pod Pradědem obnovilo takzvané knejpovadlo v areálu BMX. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 36 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc pro vás připravila Markéta Janíková. Samospráva Prostějova podpoří dotacemi začínající řemeslníky. O příspěvek 40 tisíc korun na rozjezd podnikání můžou zažádat například truhláři, kominíci a zedníci, kteří získali výuční list v uplynulých 6 letech.
2: Takových těch řemeslníků běžných velmi ubývá.
3: Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu, vysvětluje, proč se vedení města rozhodlo přispět 40 tisíc korun vybraným řemeslníkům. O dotaci si můžou požádat například zedníci, elektrikáři, čalouníci nebo třeba kominíci.
2: Třeba na nákup materiálu nebo na nějaké dovýbavení té své řemeslné dílny.
3: Vedení města na podporu začínajících řemeslníků vyčlenilo celkem 480 tisíc korun. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Bronzové nástroje staré více než 3000 let objevili archeologové u Kojetína. Soubor obsahuje například 8 deformovaných srpů, část meče, zlomky ozdob a další bronzové předměty náležící kultuře popelnicových polí. Tehdejší obyvatelé je před uložením zřejmě úmyslně poškodili při dobovém rituálu. Odborníci nástroje našli při archeologickém dohledu na stavbě modernizované železniční tratě Brno-Přerov. Frekventovaná Palackého ulice v centru Přerova se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu. Upozorňuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz z městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd z autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
1: Technické služby Vrbna pod Pradědem opravily knajpovadlo v areálu BMX v místní části Mnichov. V roce 2024 ho zničila povodeň. Knajpovadlo je mělká nádrž se studenou vodou, schody a zábradlím. Zařízení slouží k otužování.
5: Pracovníci technických služeb opravili zábradlí, zpevnili konstrukci a vyměnili kačírek. Prostor bylo taky nutné vyčistit od naplavenin. Knajpovadlo je už otevřené a přístupné veřejnosti. V plánu jsou ale i další práce. Město tam plánuje postavit odpočinkové místo s lavičkami. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: České hokejistky zahájily přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky chce se na kempu v Chomutově seznamovat s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková. Ta má po březnovém zranění speciální režim.
6: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektují. Já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moc jít žádný turnaje. Takže tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje. Teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout. Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekejte jasno až polojasno. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Vítr slabý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Lipenské ulici v Olomouci u čerpací stanice došlo k nehodě dvou aut a na dálnici D1 mezi 303. a 304. kilometrem směr Ostrava probíhá oprava vodorovného dopravního značení.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera odpoledne jsem zjistil, že si sice pamatuji staré telefonní číslo ještě na pevnou linku, kterou už dávno nemáme, ale jaký mám PIN na výběr peněz z bankomatu, to jsem si teda neuměl vzpomenout. Tak přeji, ať nám dnes paměť slouží. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat žalvám. Za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Nedělní ráno nám právě teď připomíná Pavel Bobek. Dobré ráno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Martin Písařík se právě teď bude věnovat mořským želvám.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem 100 vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z 1000 vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek, svátek má Bořivoj.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes sluníčko a teplota do 630 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Novém Jičíně máme 20 stupňů na balkóně, kde svítí sluníčko je 35. Posnídám a půjdu rychle nakoupit. Hezký den s úsměvem přeje Liborka. Martina hlásí Chválkovice. Jasno, 19 stupňů, už jsem pozalévala na zahrádce. A jeseník 19 stupňů, slunečno, píše Dáša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.

0: V srpnu bude vystupovat na Bouzově. Tomáš Klus zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už od 7 hodin ráno je kvůli letním vedrům otevřený městský úřad v Šumperku. Novinka platí do konce srpna a má lidem umožnit si vyřídit své záležitosti v teplotně snesitelnějších ranních hodinách.
1: Jsem zjistila, že mají o hodinu vlastně dřív otevřený. A to mi vlastně vyhovuje líp, protože po práci ještě nemusím nikam lítat, takže jsem radši, že to stihnu vyřídit ještě předtím, než jedu do práce.
2: Monika ze Šumperka je jednou z klientek, která po 7 hodině ráno využila letní otevírací dobu šumperského městského úřadu. S dcerou přišla do budovy v Jesenické ulici vyzvednout občanský průkaz. A svůj lístek si tu po ránu bere taky šumperský rodák Jan. Letní úřední hodiny hodnotí kladně.
3: Už nám to oznámuje zvonek, klaxon nebo co to je, jak tady klienti odsypají hned od rána.
2: Lidí, kteří časné otevření úřadu využívají, postupně přibývá, uvedla jeho tajemnice Helena Miterková. Změna úředních hodin podle ní platí do konce srpna.
4: V tuto chvíli je to zavedeno po dobu letních prázdnin, kdy očekáváme, že mohou být taková ta největší vedra, která byla tím hlavním důvodem pro tuto změnu, protože jsme chtěli zlepšit komfort našich klientů.
2: Na šumperském úřadu přitom nejde o první opatření proti vysokým teplotám. Například v roce 2024 nechalo vedení města na budovu namontovat venkovní žaluzie, připomíná šumperská radní Valerie Hrubá z hnutí ANO.
5: Ty samozřejmě pomohly snížit teplotu v těch kancelářích tím příjemným způsobem, že na nikoho nefoukala klimatizace za krk a přesto to fungovalo.
2: Rekordní vedra ovšem teplotu v kancelářích zvyšovala i navzdory žaluzím, pokračuje tajemnice úřadu Helena Miterková.
4: V těch největších vedrech bohužel ta horka v těch kancelářích přetrvávají, proto jsme se rozhodli přistoupit k dalším možnostem řešení a rozhodli jsme se více otevřít ty ranní hodiny, kdy to horko není až takové.
2: Ranní úřední hodiny platí na městském úřadu v Šumperku od pondělí do čtvrtku, odpoledne tak úřad v některé dny zavírá dřív. Ve výsledku ale lidé mají k dispozici o jednu úřední hodinu týdně víc než doposud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Markéta Janíková.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Rybí přechod pro bezpečnou migraci vodních živočichů staví na jezu Šargoun poblíž Litovle pracovníci povodí Moravy. Je součástí kompletní rekonstrukce jezu, který poničily předloňské záplavy. Celkově si investice vyžádá více než 63 milionů korun, sdělila tomluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Zhruba v první třetině jsou práce na rekonstrukci kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Celkem přijdou na 67 milionů korun a hotové by měly být do poloviny roku 2028, říká Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství. Vedení Olomouckého dopravního podniku podepsalo smlouvu na nákup 10 autobusů. Celkem za ně zaplatí 67 milionů korun. Vozy dorazí příští rok, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. A skupina věřících dnes vyrazila na třídenní pěší pout z Lukova u Moravských Budějovic do Staroviček na Hustopečsku. Symbolicky tak propojí rodiště nových českých blahoslavených, Jana Buly a Václava Drboli. Dva katoličtí kněží jsou první čeští mučedníci komunismu. 90-kilometrovou trasu jdou poutníci už 9. rokem. Tenista Jiří Lahečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6 a 4-6. O finále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Danderym. A krátce k počasí, dnes na střední Moravě čekejte jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Lipenské ulici v Olomouci došlo k nehodě dvou aut a na dálnici D35 mezi 275. a 276. kilometrem směr Ostrava je v pravém pruhu hlášeno porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Do čtvrt hodiny připomenu akci Šléglovská míle. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno, zazněl výherní signál, startuje předposlední kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc, rozhlas to je výhra, voláte na náš telefon 221 555 444, dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Dobré ráno, tady je Marta z Mohelnice.
0: Jaké máte v Mohelnici ráno, slunečné?
1: Slunečné, krásné, až moc.
0: No, dneska nám to bude svítit o 106, jak se říká. A když jsme u těch čísel, jednička až je tři a třicítka, které číslo si zvolíte?
1: Tak si šestku.
0: Šestku si volíte a je to houbařský košík menší a také CDčko Metoděj Štrunc, Lidověk. Gratuluji, tohle to je vaše.
1: Moc krát děkuji moc. Naschledanou.
0: Užijte si výhru, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomouc. Děkuji. Rapotín 18 stupňů hlásí Tomáš, který zítra odjíždí do Chorvatska. Konice 19 stupňů jasno, vzkaz od Pavlíny a Luděk z Horky hlásí slunečno a 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.

Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Obec Šléglov leží v malebné krajině Hanušovické vrchoviny jako stvořené pro vycházky, turistiku, ale třeba i běhání. A právě proto zde pořádají tradiční závody nazvané Šléglovská míle, určené pro běžce všech věkových kategorií. Pozvánku pro vás má starostka obce Dita Peško.

0: Taková zvolená za KDU ČSL.
1: Je to už 7. ročník našeho závodu Šlajglovská míle a jsou to běžecké trasy pro nejmenší děti, třeba od 2 let, to je 200 metrová, pak větší děti běží 400 metrů, 600, 1600 a dospělí mají trasu 8,6 km. Takže se běží tady kolem Řeznické kaple a najele na Kutný vrch a zpátky do Šlajlova.
2: Je tady krásná krajina, jsme nad mořem, výšce něco přes 700 metrů, takže je to vlastně takový opravdu horský přespolňák. Kdo sem jezdí? Já prozradím, že Šlajlov je jednou z nejmenších obcí vůbec na Šumpersku. Tak běhá celá dědina nebo jezdí spíše přespolní?
1: Ne, spíše přespolní. Jako u nás vlastně běhá jenom manžel a syn a syn je teďka v zahraničí a jinak běží jako šumperáci, že ti mají ty svoje chlapáky, takže ti tady běhají a hodně dětí, schát, jo, i místní děti, takže ti si to rádi vždycky zaběhnou a dostanou nějakou drobnůstku a letos budou perníkové medaile pro všechny.
2: Pojďme ještě k tomu, nás čeká počasí, které bude asi poměrně horké a vy jste na to upozorňovali v propozicích, že se ještě může stát, protože vlastně prapůvodně máte počítán start dopoledne, je to tak?
1: Ne, je to v 15 hodin odpoledne, ale v případě, že budou ty tropické vedra, tak bychom nechtěli, aby nám někdo skolaboval, takže by to bylo v 6. A to bude na stránkách obce v pátek odpoledne vyvěšené.
2: Takže sledovat stránky Šlajglova, kde se všechno ti lidé dozví. Ještě poslední věc, je nějaké startovné a bude třeba potom nějaká afterparty?
1: No, startovné je od 15 let, 50 korun. Jsou i nějaké drobné ceny a občerstvení bude v přilehlé hospůdce.
2: Takže vlastně v sobotu, pokud bude přiměřeně teplo, tak v 15 hodin, pokud bude v nepřiměřeně teplo, tak až od 18 večer, aby to bylo příjemnější. Ve Šlajglově starty kde? U kostela?
1: U obecního úřadu většina startu, ale pro ty děti právě se běhá na dětském hřišti, to je asi 300 metrů od obecního úřadu dole.
2: Ze Šlajglova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Samospráva Prostějova přispívá začínajícím řemeslníkům na rozjezd podnikání. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou opět zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Začínající řemeslníci z Prostějova můžou získat od radnice dotaci 40 tisíc korun. Hřiště v Drahotůškách čeká rekonstrukce. Nezávislé olomoucké divadlo Tramtárie se přestěhuje na začátku příštího roku do nových prostor. Dnes bude jasná až polojasno s teplotami až do 36 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Začínající řemeslníci z Prostějova můžou získat od radnice dotaci 40 tisíc korun. Příspěvek je určený například truhlářům, elektrikářům, zedníkům, kominíkům a čalouníkům, kteří získali výuční list v uplynulých 6 letech. Pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
2: Všichni vyučení, kteří mají výuční list do 36. letošního roku, to znamená třeba ho získali právě absolvováním letošního školního roku a mají trvalé bydliště v Prostějově a rozhodli se pro některou z těch podporovaných profesí a chtějí se tomu řemeslu věnovat, tak mohou si podat žádost na prostějovském magistrátu.
1: Samospráva Hranic nechá opravit a rozšířit dětské hřiště v místní části Drahotuše. Pro investici hlasovali tamní lidé v rámci participativního rozpočtu. Pokračuje starosta Hranic Daniel Vítonský z Hnutí ANO.
3: My jsme tedy na posledním zasedání rady vyhlásili veřejnou zakázku na tuto akci, a kdyby mělo dojít jednak k obnově nebo nějaké revitalizaci stávajícího hřiště, dojde tam tedy i k rozšíření o nějaké nové prvky. A celá akce by měla začít ještě v letošním roce a měla by být dokončena také v listopadu letošního roku.
1: Po 22 letech změní nezávislé olomoucké divadlo Tramtárie svoji domovskou scénu. Ze Slovanského domu se přestěhuje do bývalých hanáckých kasáren. Důvodem je větší kapacita sálu, pokračuje ředitel divadla Vladislav Kracík.
4: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let. Sport.
1: Hokejisté prvoligového Přerova se už týden připravují na ledě. K týmu se připojili i všechny letní posily, které se dosud chystaly individuálně. Brankář David Honzík a útočníci Petr Mrázek, Lukáš Žálčík a Martin Novák. První přípravný zápas odehrají Zubři už 6. srpna na ledě Frýdku Místku.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Lipenské ulici v Olomouci došlo k nehodě dvou aut. Na dálnici D35 mezi 275. a 276. kilometrem směr Ostrava v pravém pruhu je hlášeno porouchané vozidlo a silnice 1/46 v obci Dolany na Olomoucku je kompletně uzavřená kvůli pracem na vozovce.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pořivuj, ale taky Abdon, případně Bořislava, Robina i Vilmar. Zajímavá jména z kalendáře dnes předposledního července roku 2026. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, zajímavostky a tajemnosti, možná i plné zajímavých starodávných tajemných jmen. Pro vás nabízíme už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc v pověstech z Olomouckého kraje v naší prázdninové, celoprázdninové četbě na pokračování. Tentokrát Zlatohorsko a Zlaté hory jako takové a tentokrát konkrétně moravské pověsti Vynálezt a Zlato pod Edlštejnem. Za hodinku také prázdninové opakování kontaktní zdravotní poradny Apatika a prý bude takové meníčko sestavené z ultra zpracovaných potravin. Doufujeme, že je to v úvozovkách. Co jíst, co nejít, čemu se vyhýbat, co číst dopodrobna na potravinách. To zjistíme po 10. hodině. No a teď hrajeme Michala Davida nebo Věru Špinarovou.

možná, že i dnešní prázdninové dopoledne už se čeká třeba na prázdninách u babičky, u tety, anebo doma, a možná i celá rodinka, možná i babička, možná teta a možná ti nejmladší posluchači, prosím, čekají na ta další tajemství z kraje Hané či Jeseníku, který je rozmanitým krajem, kde pole střídají remísky, kde lesy přecházejí v hluboké rokliny a horské vrcholy, a ke všem těm místům známým i zapomenutým se váže nějaká pověst. Tak je pojďme opět poznávat v sérii, prázdninové sérii četby na pokračování, kterou připravila v Českém rozhlasu Olomouc Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš a díl 19. prázdninový zamíří do Zlatých hor.

Vinná lest. V kopcích jižně od Zlatých hor v hustém lese stával hrad Edlštejn. Byl na výhodné pozici a dobře opevněný, takže se mohl účinně bránit proti jakýmkoliv nepřátelům. Do jeho sklepů se vešly bohaté zásoby jídla, pití i zbraní. O Edlštejnu šla pověst, že ho nelze dobít. Stalo se jednou, že se Edlštejna zmocnili loupeživí rytíři. Přepadli a přemohli početně slabou posádku vratislavského biskupa, který měl hrad v držení. A hezky se tam usídlili, zásobili se jídlem a vším potřebným a nebylo, jak je odtamtud dostat pryč. Jediné, co loupežníkům docházelo, bylo víno. Biskupovi lidé si tedy řekli, že když nedokázali hrad dobít zpátky vojensky, tak se ho zmocní lstí. Vojáci se rozdělili do tří skupin. Někteří se přestrojili za kupce, další si vlezli do prázdných sudů od vína a poslední skupina se rozmístila po lese v okolí. Potom vyjela od Zlatých hor řada vozů se sudy. V některých skutečně víno bylo. Loupežníci se nenechali dvakrát pobízet a vozy si podle očekávání vyčíhali. Když projížděli kolem Edlštejna, loupežníci na ně vyrazili ze zálohy, vytasili meče a halapartny a zastavili je. Kupci se nijak zvlášť nebránili, ani nekladli odpor, nechali se skoro bez boje pozatýkat. Loupežníci se vítězoslavně chechtali. Jenom zběžně nahlédli do vrchních sudů a když zjistili, že je v nich skutečně víno, vozy svedli z jejich původní cesty a krokem je doprovodili k sobě na hrad. Tam se na sudy hned vrhli a za hodinku už byli řádně opilí. Mezitím se zešeřilo a ze spodních sudů, které se loupežníci ani neobtěžovali sundat z vozů, vyskákali vojáci. Dali si znamení s těmi, kdo byli v lese, aby byli připraveni. A pak loupežníky pobili. Otevřeli brány, spustili mosty a Edlštejn dobili zpět. Tak se hrad, i když ne nadlouho, stal zase biskupským.

Zlato pod Edlštejnem. Kdysi dávno, když ještě město Zlaté hory nestálo, v dobách, kdy byly v těchto končinách jenom husté, téměř neprostupné, neznámé a neprozkoumané lesy plné zvěře, si jakýsi kníže s družinou vyjel na lov. Dařilo se jim a úlovků přibývalo. Zajeli do lesů opravdu hluboko, ale vracet se jim ještě nechtělo. Knížete doprovázel tenkrát taky náhončí, který svého pána ze srdce nenáviděl. A právě na lovu uzrálo jeho rozhodnutí, že pána zabije. Nespouštěl proto knížete po celou dobu z očí a čekal jenom na vhodnou příležitost. Jak byl hluboce zabraný do svých myšlenek, všimnul si až pozdě, že vedle něho už nějakou dobu jede nádherně oděný lovec. Nemohl si vzpomenout, že by ho předtím v družině viděl, ale byla by to zvláštní náhoda, kdyby k ním nepatřil a v té širé divočině na ně prostě narazil. Neznámý uhodl, co se náhončímu honí hlavou a řekl: umím číst tvé myšlenky. Ty chceš zabít svého pána. Ale neboj, neprozradím tě. Raději neotálej. Právě teď je příhodná chvíle. Napni luk a střel. Náhončí nic neudělal. Střel a nemineš, povzbuzoval holovec, když viděl, že náhončí váhá. Pokud to uděláš, můžeš vyslovit tři přání a já ti je splním. Jakákoliv tři přání? Jakákoliv. Náhončí zvedl luk a naposledy zaváhal. Pak pomalu založil šíp, napnul tětivu. Přivřel oči, našel svůj cíl a šíp pustil. Přišlo mu skoro, jako by to dělal někdo jiný. Kníže v dálce se po něm v tu chvíli ohlédl a jejich pohledy se setkaly. Náhončí skutečně neminul. Jeho pán padl mrtvý do potoka. V družině nastal zmatek. Nikdo neviděl, odkud šíp, který knížete zabil, přiletěl. Jaká máš přání? Zeptal se o něco později lovec. Náhončí zvažoval. Ztratil jsem čest, tak ať z toho něco mám. Přeji si pevný hrad, spoustu zlata a chci být nesmrtelný. Proti prvním dvěma přáním lovec nic nenamítal, ale třetí přání se mu nelíbilo. Náhončí na něm ale trval. Dobře, řekl nakonec lovec. Zavedl Náhončího na místo, kde byl v lese skrytý hrad. To je Edlštejn, tvůj nový hrad. A taky nikdy nezemřeš, leda, že by sis zemřít přál. Zlata můžeš mít, kolik chceš, ale musíš si ho ze země vzít sám. Podal mu černou kovovou hůlku a zmizel. Náhončí si hůlku důkladně prohlédl, pak ji zkusil přiložit ke skále. Skála se zachvěla. Od někud se objevili pacholci s krumpáči a lopatami a začali kutat a za okamžik vylomili ze skály hroudu zlata. Pán z Edlštejna pak nosil hůlku stále sebou a ťukal s ní o každou skálu, kolem které procházel. Zakrátko byl pohádkově bohatý, doslova se topil ve zlatě. Začal žít rozmařilým životem a dopřával si všeho, co ho napadlo. Ale šťastný nebyl. Všeho měl víc než dostatek. Zlata, jídla, pití, krásných oděvů, žen. Ale brzy se toho nabažil a nic ho nedokázalo doopravdy uspokojit. Roky míjely, možná už celá staletí. Jeho hradem prošlo tolik lidí. Viděl je rodit se, objevovat, milovat se, nenávidět, umírat. A on stále žil a nestárnul. Došlo mu, jak ďábelské přání vyslovil. Když se vydal zase do skal, všechno se mu náhle znechutilo. Všechno ho k nesnesení unavilo.
mrštil svou hůlkou do rokle a proklel chvíli, kdy se spolčil s ďáblem a stal se vrahem. V tu ránu se hrad zbortil. Pod jeho pánem se otevřela zem, z níž vyšlehly plameny a stáhly ho kamsi dolů. Poté se proláklina sama zacelila a kolem zavládlo ticho. Z hradu Edelstein zbyly jenom trosky v lese. Ale říká se, že dodnes se v jeho sklepeních a vnitru okolních skal skrývá zlatý poklad, který jeho pán nevytěžil.

Vynálezt a zlato pod Edlštejnem. Zavírá se tedy dnešní 19. díl Čerby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme ve Zlatých horách. Připravila Markéta Kočí Machačíková v režii Michala Bureše, vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To jsou jeho díky, díky Petra Reska, píseň Moje díky patří vám a za chvilinku ještě také Rytmus srdce Roda Stewarta a známé tóny hned na úvod té čtyřminutové písně za okamžik v dopoledním hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc Rhythm of My Heart. Rod Stewart a teď v 9.32 vlastně taky ještě pověsti a místa našeho kraje. Ono, když se řekne pod sopečným kuželem na břehu jezera, když se to takto pojme, představíme si možná obec, osadu, někde v tropickém ráji, i když vlastně to teď platí také. Nicméně dnešní pohlednici od Pradědu nahanou vám Mirek Kobza posílá z místa jen kousek od Olomouce v Nízkém Jeseníku. Přesně tyto atributy totiž splňuje roudno na březích Slezské Harty.
1: Od Pradědu nahanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Obec Roudno najdeme odpradávna v srdci Nízkého Jeseníku. Počátky osídlení této krajiny jsou často spojovány s těžbou rud. V osadě Roudno, která se objevuje v písemných pramenech už k roku 1397, se to pravděpodobně dá říct také. Přímé zprávy o tom ale chybí. Původně se ale jednalo o vesnici náležející ke Štemberskému panství. V roce 1410 se osada dostává do majetku rodu pánů z Kravař, respektive jejich poddanského města Dvorce. Obec náležela do mílového práva zdejšího městského obvodu, což s výjimkou Kováře vylučovalo rozvoj řemesel a obchodu. Na druhou stranu zde máme první zmínku o dvou hamrech, které pracovali na řece Moravici. Ke dvorcům obec náležela až do roku 1517, kdy se vrací ke Štemberskému panství. Víme, že v roce 1577 už byla v Roudně zákupní rychta. O dobách 30leté války mnoho zpráv nemáme. Snad jen to, že v polovině 17. století, tedy krátce po jejím skončení, se v obci začal stavět kostel. V roce 1693 prodal vévoda Friedrich z Württemberka část Štemberského panství kolem řeky Moravice hraběti Stratmanovi, který si jako sídlo vybral nedaleký Karlovec. Od něj se panství vrací zpět ke Štemberku a jeho součástí zůstává dokonce patrimoniální správy. Ve druhé polovině 18. století vzniká na místě zrušené stáje pro dobytek osada Volárna. Postupně se rozvíjí a kromě obytných stavení zde vzniká i sídlo Polesí. Už v roce 1869 zde žilo 73 obyvatel vesměs drobných zemědělců a lesních dělníků. Dnes je tato osada spíše rekreační lokalitou. V 18. století jsou zde také zprávy o těžbě měděných rud. Ta se však spíše odehrávala západně od obce v oblasti kolem Nové Pláně. Je však možné, že se zde zpracovávala v některém z hamrů. Naopak v 19. století dochází k rozvoji těžby a zpracování železných rud v údolí řeky Moravice. Tam někde také pramenila zdejší kyselka. Podle záznamu voda pramenila u takzvané Niederhütte, tedy dolní huti, přímo na břehu řeky. Kromě železné rud se ale zde na svazích někdejší sopky Velký Roudný těžil i tuf a další sopečné horniny. Bývala zde i pískovna. Nejvíce obyvatel mělo Roudno kolem roku 1869. Včetně Volárny tady žilo 1232 osob. Pak už ale počet zdejších obyvatel klesal. Před válkou zde žilo ještě 809 vesměs německy mluvících osadníků. Po válce jejich počet díky vysídlení poklesl na polovinu a dnes tady žije jenom něco málo přes 200 trvalých bydlících osob. V roce 1656 byl v Roudně dostavěn kostel svatého Michaela Archanděla. Jednalo se tehdy patrně o filiální chrám. Podle dobových zápisů byla v roce 1782 v obci zřízena lokálie a o dva roky později i kuracie. Kostel byl upravován ještě v 19. století a pak znovu v prvním desetiletí 21. století. Kromě kostela zde najdeme ještě další památky. Tou asi nejznámější je poutní kaple na vrcholu někdejší sopky Velký Roudný. Byla postavena v roce 1933 a z obce k ní vede křížová cesta. Samotný Velký Roudný je velkou pamětí hodností okolí obce. Jedná se o nejzachovalejší sopečný kužel na Moravě. V roce 1987 se začala stavět přehrada Slezská Harta. To se dotklo i obce, zejména oblasti u řeky Moravice. Byla přerušena cesta do Razové i další komunikační trasy. Po napuštění přehrady se však vesnice stává lákavou rekreační lokalitou. Najdeme tady přístaviště, odkud v letních měsících vyplouvá přívoz i lodě na okružní vyhlídkové plavby. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Roudna na březích Slezské Harty, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Trojka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterém si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Kam až sahá místní historie?
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně

0: máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet. Máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologií, devítijamkové hřiště tady v parku.
1: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
0: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci. A to je také volně přístupné tady za zámkem.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dělám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období.
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, to... hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hygienici udělili ve druhém kvartále při kontrolách stravovacích zařízení pro děti 10 pokut. Návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea si dnes můžou prohlédnout lapidárium zdarma. Rychlebskými horami vede nová poutní stezka. Dnes bude polojasno s teplotami až 36 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Zhruba 90 kontrol školních jídelen a jiných stravovacích zařízení pro děti provedli ve druhém čtvrtletí roku hygienici v Olomouckém kraji. Za nedostatky udělili 10 pokut v celkové výši 24 tisíc korun. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
2: Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování hygienických požadavků při přípravě a výdeji pokrmů, provozní hygienu, skladování potravin a jejich sledovatelnost. Nejčastější zjištěné nedostatky se týkaly právě provozní hygieny, podmínek skladování potravin a zajištění jejich sledovatelnosti.
0: Pracovníci vlastivědného muzea Olomouc dnes pořádají komentovanou prohlídku expozice Příběh kamene. Začíná o 17:30 odpoledne a vstup je zdarma. Expozice propojuje geologii, archeologii a lapidárium.
3: Kurátor geologických exponátů seznámí návštěvníky s horninovým podložím takzvaného Olomouckého kopce a geologie Hornomoravského úvalu i Nízkého Jeseníku. Dozví se i o výdatných pramenech, které přispěly k osídlení už od doby pravěku. Výklad se bude týkat i těžby zlata a stříbra v okolí Olomouce. Informace jsou na webu vlastivědného muzea. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Na novou poutní stezku se můžou vydat návštěvníci Rychlebských hor. Je dlouhá 80 kilometrů a spojuje kláštery v Bílé vodě na Jesenicku a Králíkách na Ústecko-Orlicku. Trasa má název Via Pacis, pokračuje její autorka Martina Rabensejfnerová.
4: Via Pacis je latinsky cesta pokoje. Kromě teda přírody a krásného stvoření jsou tam zastavení dřevěné. To propojení, je tam krásná hřebenovka, to je jedna věc, je tam opravdu krásná ta příroda, ale motivovaly mě ty dva kláštery. A vlastně obě dvě ty místa jsou poznamenaná totalitní dobu, kdy tam byly kněží a řeholní sestry vlastně umístěny a vlastně je to taková i jako tichá vzpomínka na to.
0: V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekl předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba desetinu českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
5: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
0: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B a postoupili do čtvrtfinále. V němž narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů, vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Silnice 1/46 obci Dolany na Olomoucku je kompletně uzavřená kvůli pracím na vozovce a na dálnici D55 mezi 2. a 1. kilometrem směr Olomouc je provoz převeden do protisměru kvůli opravám vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: To nej z našeho vysílání z uplynulých sezon, tedy vždycky od září do června, to, co jsme odvysílali, pak nabízíme ještě ve výběru v prázdninových reprízách, v opakováních pořadů, tedy i kontaktní zdravotní poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Zdravotní poradna to bude, kontaktovat nás můžete zase od září potom živě, ale teď v repríze, v opakování, no možná něco i teď na desiatu nebo na svačinku, jak chcete, ale ideálně spíš domácí záležitosti, ve kterých víme, co je, a nejlépe ta zeleninka, teď ideálně rychle rašící, rostoucí a snad žádné energeťáky s přídatnými látkami a cokoliv s aditivy, tedy také hodně zpracované. Tak na toto téma jsme vysílali s profesorkou Eliškou Sovovou, konkrétně kolegyně Dita Vojnarová, v jedné z poraden Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Prázdninová repríza v zápětí.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vzhledem k tomu, že máme pár minut po 10. hodině, tak předpokládám, že valná většina posluchačů Českého rozhlasu Olomouc je v tuto chvíli už po snídani. Mnozí mají právě teď svačinu. Ještě než se pustíme do rozboru takzvaných ultra zpracovaných potravin a budeme se bavit také o energetických nápojích, tak poprosím našeho dnešního hosta apatiky, profesorku doktorku Elišku Sovovou, kterou vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: Aby nám dala na úvod pár příkladů, jak by tyto denní chody, tedy ta snídaně a svačina, měly vypadat, aby to bylo zdravé a dobré?
3: To je krásná otázka, děkuji za ní. Já si myslím, že každá snídaně by měla obsahovat dostatek bílkoviny, to znamená nejlépe, pokud nejste alergičtí, nějaký mléčný výrobek. K tomu byste měli mít trošku složeného sacharidu a určitě nějaké ovoce, zeleninu nebo podle toho, jak si to poskládáte. Svačinku si myslím, že bychom konečně mohli i vynechat, pokud nejsme úplně super extra sportující osoby, protože se teď říká, že 12 hodin jím, 12 hodin nejím a měli bychom udržovat aspoň 3 až 4 hodiny úplného nejezení. Mezi těmi jídly můžeme pít nějaké čaje, ale jíst bychom neměli. Když to řeknu hodně laicky, je to proto, aby se naše slinivka, která je hrozně důležitý orgán v těle, trošku odpočinula.
2: Já už slyším ty hlasy. Já dělám ve fabrice, paní profesorko. Víte, jaká to je práce? Trocha nějakého jogurtu a k tomu jabko. To by mi určitě nestačilo.
3: Dobře, v tom případě, že to chlap, který dělá ve fabrice, klidně může si dát chleba, může si to namazat nějakým dobrým sýrem, může si k tomu dát nějakou nejlépe asi upečené maso, prostě bílkovinu v nějaké mase a k tomu si dá třeba rajčátka nebo něco takového, takže to si myslím, že by mu určitě stačilo.
2: Těch variant je prostě hodně.
3: Určitě.
2: Jak se nám už do té snídaně mohou dostat takzvané ultra zpracované potraviny, o kterých se dnes budeme bavit?
3: Já si myslím úplně normálně, protože když si vezmete, že třeba chci posnídat kefír, protože zase víme, že jedno zakysané jídlo denně bychom si měli dát, abychom měli skvělý mikrobiom, což jsou ty mikroby, bakterie, které v nás žijí a které nám dělají naše zdraví a naši dobrou náladu. Takže to skysané jídlo jedno denně a v tom kefíru, když se podíváte a půjdete nakupovat, vezmete si sebou, my starší, už ty brýle, mladší možná někdy lupu, protože ty písmenka jsou hodně malá. Tady si vezmete úplně bílý kefir, který je opravdu přirozený, vyrobený, v pohodě a k tomu si dáte tu krabičku s tím kefírem, který už má nějakou příchuť, jahodovou nebo nějakou, tak uvidíte ten šílený rozdíl, protože dám za to skoro krk, že v tom upravovaném kefíru s tou jahodou, úzovká jahodou, bude nejméně 5-6 látek, které tam vůbec nepatří. A to je přesně to, co jsou ty průmyslové zpracované potraviny, kterým bychom se měli vyhnout.
2: To znamená, že nakupování v současné době znamená především čtení?
3: Ano, rozmysl a musím vidět, co chci a podle toho nakupuji. Nesmím nakupovat zbrkle a nesmím jít po slevách.
2: Než začneme číst, protože to opravdu dlouho trvá, ta písmena jsou malá a je tam toho hodně. Takových základních pár rád z vaší strany, na co bychom se rozhodně měli zaměřit, z čeho vycházet?
3: Primárně všechno, co je původní, přírodní, přírodní jogurt, přírodní mléko, přírodní kefir, je to, co je zdravé. Zelenina, nejlépe tedy od nějakého farmáře, ale také si asi koupíme v tom supermarketu. Chleba nejlépe kváskový, zase od pekaře. Snažíme se maso, zase od nějakého farmáře. Začali jsme chodit v Olomouci na trh, kde jezdí farmář tady z Jesenicka. Úžasné maso, i když je dražší, zase ho sníte míň. Já si myslím, že vraťme se k přírodě, protože to je to, co potřebujeme.
2: Když jsem se připravovala na naše povídání, tak jsem zjistila, že ultrazpracované potraviny jsou velkým tématem v poslední době. Proč, paní doktorko?
3: Já si myslím, že to je proto, protože se zjistilo, že opravdu ultrazpracované potraviny pravděpodobně mohou za naše civilizační choroby. Víme už a dokonce i americká srdeční společnost napsala k tomu takové vyjádření, že si na to máme dát pozor, protože se ví, že zhoršují v podstatě mortalitu, to znamená, když je jíme, tak se dožijeme kratšího věku a máme víc těch civilizačních chorob, mezi které patří ty kardiovaskulární, cukrovka, obezita, onkologická onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, v podstatě všechny ty choroby, které bychom nechtěli, tak ty ultrazpracované potraviny mohou vyvolat.
2: Objevilo se to plíživě, anebo najednou, že takto bijete na poplach vy lékaři?
3: Já si myslím, že se to objevilo tak jako plíživě, ale teď se ví, že opravdu, jako když se omezíme ve spotřebě ultrazpracovaných potravin, tak si hodně vylepšíme své zdraví. To znamená, že si myslím, že teď musíme to všem říkat, že by se měli chovat, že ta matka příroda je ten základ.
2: Kdy se to na nás projeví? Je to individuální, co kdo zvládne jakou dávku?
3: Na to je hrozně hezká kniha, která se jmenuje Ultra zpracovaní lidé. Všem ji doporučuji si přečíst. A tam je krásný příběh amerických indiánů, kteří žili hrozně zdravě, jedli si svoje fazole a co našli v okolí. A nejmenovaná společnost jim tam začala vozit ultra zpracované potraviny, tyčinky, chipsy, blablabla. A představte si, že ti indiáni během 10 let, co se to tam začalo vozit, tak zaprvé se na tom stali závislými, už nechtěli ty svoje obyčejné fazole, ale chtěli tady tyhle potraviny a hlavně se změnili jejich zdravotní stav, to znamená, oni stloustli průměr asi o 10 kilogramů a v podstatě už jako jsou v tom zajetí té průmyslově zpracovaných potravin a už z toho je těžko cesta zpátky.
2: Tak jsme pochopili, že ultra zpracované potraviny mají podstatný vliv na naši váhu, ale co se zdraví týče, tak neblahý vliv určitě i v jiných oblastech a toho se dotkneme v dalším povídání s naším hostem, profesorkou doktorkou Eliškou Sovovou z Fakultní nemocnice Olomouc.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ultraspracovaným potravinám a energetickým nápojům se věnujeme v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc, do které přijala pozvání profesorka doktorka Eliška Sovová, která za námi přijela z fakultní nemocnice Olomouc. Asi bychom měli být konkrétní. Co všechno jsou tedy ty ultraspracované potraviny? Ať si představíme ten náš špajs. Co bychom tam konkrétně mohli mít?
1: Tak já bych asi začala trošku vědecky, protože asi nejčastější klasifikace, která se pro ultrazpracované potraviny používá, je klasifikace NOVA. A ta vlastně dělí potraviny na takové 4 kategorie. Ta čtvrka jsou právě ty ultrazpracované. Když teda to řeknu úplně na takovém jako primitivním příkladu, tak v té jedničce je absolutně původní potravina. Vezmeme si třeba zelí, ta hlávka zelí. Ta dvojka jsou kulinářské přísady, ta trojka je, když to zelí nějak zpracujete. Tak představte si, že z toho zelí uděláte zelí, to znamená ho osolíte, nějak okminujete, zahustíte většinou něčím, tak to už je taková ta trojka. A kdybyste to zelí vzali, chemicky ho rozložili na molekuly, ty molekuly poskládali zpátky, přidali k tomu něco úplně jiného a udělali z toho ze zelí krekry, tak to je ta ultrazpracovaná potravina, která nás třeba jako ve formě těch chipsů hrozně jako by chutná, ale je to přesně to, co pro naše zdraví není úplně ideální.
0: Abychom potom šli, tak údajně lidé velice rádi slýchají sami sobě zvuk právě toho chroupání, to prý nám dělá dobře, ale v jakých formách se ty ultrazpracované potraviny ještě mohou vyrábět a nabízet těm zákazníkům, že ta forma hraje prostě roli, že potom ti zákazníci sáhnou?
1: Já si myslím, že to je o hrozné propagaci a reklama prostě prodává. A když si vezmete a podíváte se, zamyslíte se, tak co jste viděli za reklamu včera v televizi? Tak vidíte reklamu buď na nějaké jídlo, na nějaký fast food, anebo na nějaký alkohol. A v podstatě ty reklamy, viděli jste někdy reklamu na zdravé jídlo? Takže to si myslím, že hrozně jako kdyby lidi ovlivňuje. Já si myslím, že jsme taky trošku oběti takových těch jako... Oni ti marketéři to umí s náma hrozně dobře. To znamená, že když půjdeme, tak sáhneme po tom obalu, tom barevném a nikoli po nějakém bílém obalu, který vám říká, že to je čistý jogurt.
0: Co se dává dovnitř, že nám to tak zachutná, že to chceme znovu a znovu?
1: To jsou právě ty chemické přísady, které nám svým způsobem oblbnou mozek, nějakým způsobem nám změní i mikrobiom a to je proto, protože nám to chutná, protože chceme znovu a znovu, že? Když si vezmete glutamát, který je látka, která určitě není pro náš organismus dobrá, a když půjdete někde do čínské restaurace, tak to je všechno postavené na tom, že toho glutamátu to obsahuje hodně a vy chcete znovu a znovu si to dáte.
0: A jaké další přísady tam tedy můžeme najít, které jsou tím vykřičníkem?
1: Já bych řekla, hodně velký vykřičník je kukuřičný modifikovaný škrob, který zase, když se podíváte do takových těch jogurtů, jako kdyby nějakým způsobem osladzených nebo prostě zpracovaných, tak je skoro v každém tom jogurtu. Zase je to látka, která do toho jogurtu prostě nepatří a která zase svým způsobem může ovlivnit váš metabolismus, glukózy, tuku. Prostě to jídlo, které vám může nějakým způsobem při dalším používání rozhodit glykemický profil, prostě není to určitě dobré příklad.
0: Zakazujete úplně, paní profesorko?
1: Já si myslím, že ultrazpracovaným potravinám se úplně vyhnout nemůžeme, ale měli bychom maximálně snažit snížit jejich množství. Já si myslím, že v Česku jsme na tom ještě relativně dobře. Jsou na to takové velké studie, co se týká spotřeby těchto potravin ve světě. Nejhůří na tom Amerika, kde se říká, že dokonce více než 50% denního příjmu jsou tady tyto ultrazpracované potraviny. Česko má tak kolem 20%. Takže já si myslím, že jsme na tom ještě relativně dobře, ale to je o tom výběru. Když si můžu vybrat, vyberu si to zdravější.
0: Hrají nějakou roli kalorie? Mohly by být pro nás nějakým ukazatelem, kdybychom se podívali na to, třeba drží něco, co je malé a těch kalorií tam je moc?
1: Já si myslím, že to je taky správný ukazatel, protože když něco nacpete, je to něco ultrakaloricky vysokého, tak to určitě není moc zdravé. Jasně, když půjdu na nějakou 20-kilometrovou túru, tak si tu tyčinku stejně vezmu sebou, abych ty kalorie doplnila, ale zase to nesmí být denní jídlo. Jsou pacienti, kteří denně ty tyčinky sní 3-4 a myslí si, jak jí zdravě, protože to je, myslí, tyčinka úžasná, nejlépe v nějaké jogurtové polevě, která je úplně špatná, protože ta obsahuje transmastné kyseliny, což jsou právě svým způsobem kancerogeny, takže když budete to jíst dlouho, tak si zvyšujete riziko rakoviny třeba tlustého střeva.
0: Saháme po těchto potravinách také proto, že jsou levné a šetří nám peníze v rodinném rozpočtu?
1: Já si myslím zase, že ty supermarkety, kam chodíme většinou nakupovat, nás opravdu k tomu nutí a je to takové. Říkala jsem, že jsem měla teď pacientku, která říkala, že je závislá na nakupování levných potravin. Svým způsobem i ta jako obezita je svým způsobem závislost na to, že jíte toho více, než byste měli, a ne tak dobře složené. Já si myslím, že jako někdy to s náma ti obchodníci a i ti potravináři nemyslí úplně dobře.
0: Už jste zmínila tu trvanlivost, ale je to tedy další ukazatel, že potraviny, které dlouho vydrží, jsou ty, u kterých bychom si měli rozmyslet, kolik jich jíme a kupujeme?
1: To je krásná otázka, protože například je třeba chleba. Nejlepší chleba bude, když si doma upečete kváskový chleba, tak jak to dělá můj manžel. Úžasný chleba, výborný. Když půjdete do obchodu nebo tady do pekařství, koupíte si tam kváskový chleba, výborně, bude tam sice víc přísad, než by mělo být, ale výborný. Pak si půjdete a koupíte si zabalený chleba. Víte, jak se zabalený chleba ten krájený dělá? Ten se upeče, těch přísad je tam třeba 15, ne úplně ideálních, potom se nechá uležet 1-2 dny a pak se teprve nakryje a pak se zabalí. A v tom chlebu jsou obsaženy látky, které zabraňují, aby se to nesplesnivělo, aby ten tuk, který tam je, aby nežlukl. A prostě jsou tam látky, které vůbec nepatří. A vy v dobré vůli jíte pečivo třeba veka, která vydrží 3 týdny, dokonce jsem viděla nějakou německou, která vydrží tousták půl roku, tak rozhodně asi nebude úplně nejzdravější.
0: A je vám jasné, že teď nabouráte spoustu jídelníčků v rodinách našich posluchačů?
1: No to by bylo super, já bych byla hrozně ráda.
0: Přizná vás celá otevřeně profesorka doktorka Eliška Sovová, která je hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Ultrazpracované potraviny a energetické nápoje nás zajímají v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Tak obezita, ta je úplně jasná, tam to čekáme, že pokud jíme ultrazpracované potraviny ve velkém množství, že se to prostě na tom těle projeví, ale kde dále? Co by mělo být tou hrozbou, tím zdvíženým prstem?
2: Já si myslím, že zdvíženým prstem je hlavně to, že to ovlivňuje i takovou tu osu glykemie insulin, to znamená, že když jíme ty potraviny, tak si zvyšujeme riziko cukrovky, což zase všichni víte, že cukrovka je takový strašák. Vy na tu cukrovku neumřete, ale umřete na kardiovaskulární komplikace, které jsou daleko častější než u jiné populace, to znamená, umřete na nějakou mrtvici nebo na nějaký infarkt. Takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Jak už jsme řekli, ty ultrazpracované potraviny ovlivňují náš mikrobiom a kromě toho, že ten mikrobiom je důležitý pro naše zdraví celkově, tak znovu opakuji, on nám jako kdyby změní náladu. To znamená, že máme zdravý mikrobiom, jak říká náš pan děkan, tak se cítíme dobře a máme fajn náladu a to je ta zase půl zdraví je ta psychika, nebo třetina zdraví je ta psychika. Potom bych ještě tam přidala to, že ty potraviny jsou většinou nějak zabalené, nějakým způsobem přepravované a tam zase prostě všechny tady ty obaly potravin mohou mít negativní vlastnosti, mohou působit na naše zdraví, tak to je asi další část, kterou bychom měli zmínit. To, že obsahují hodně kalorií, to už jste říkala a v podstatě, že jsou návykové, to asi také víme, takže to asi tak zhrnutí, co všecko ty potraviny nám dělají.
1: Nějakým způsobem vyzrát na to nemůžeme, že bychom si jednou za čas tedy k tomu, co máme rádi, dali ten kefír nebo nasadili nějaká probiotika a tím měli pocit, že to vyřešíme.
2: Jakože byste, jako kdyby vylepší to jedním kefírem, ano. Když budete se chovat celou dobu nemravně.
1: Myslím, že tak to uvažuje spousta lidí.
2: Mám totiž takový pocit, že to teda úplně nefunguje.
1: Jak to funguje u vašich klientů, kdybyste měla zhrnout, co vlastně je vede k tomu, že takto výrazně nezdravě jedí oni a jaká je ta cesta k nápravě, protože to asi není snadné.
2: Existuje takový pojem, který se jmenuje kalorická negramotnost, který jako hodně souvisí s těmi ultrazpracovanými potravinami. To znamená, že 99% naší populace opravdu se ve výživě moc nevyzná. Ono se upřímně řečeno nevyznají někdy i specialisté, kteří taky jako někdy úplně ty rady, které dávají, nejsou úplně ideální. A já si myslím, že co vidíme třeba u nás, máme úžasný program řízené redukce hmotnosti a máme to asi 10 let, máme s tím obrovské zkušenosti. Já si myslím, že lidi jí zaprvé jako kdyby nevhodně, vůbec jako na tady tyhle věci, jako jsou ultrazpracované potraviny, málo kdo hledí. Za druhé si myslím, že jíme špatně ve smyslu množství jídla. Není problém třeba pro muže sníst najednou přes kilo jídla, si představíte, co to dělá s tím žaludkem, tak to je jako kdyby hrozně. No a asi k tomu jídlu bychom měli také přidat pohybovou aktivitu, kterou zase trošku můžu to nezdravé jezení tou pohybovou aktivitou vykompenzovat. Ale zase se říká, že máme jíst 80-20. 80% se snažím jíst podle toho, jak by to mělo být a těch 20% mám na to, abych mohla někdy zhřešit.
1: Paní doktorko, co v tom všem dělají takové ty nakopávače, ty energetické nápoje?
2: Energetické nápoje jsou také velké téma poslední doby a to hlavně proto, že víme, že se nám u nás zvyšuje v naší republice nebo v celém světě obezita a ty energetické nápoje obsahují vlastně jako kdyby takové tři základní složky nebo hlavní dvě složky. Obsahují kofein, který v podstatě jako kdyby asi není úplně špatný, který nás opravdu může nakopnout, zvýšit výkon. Je to jedna z látek, která prokazatelně zlepšuje výkon, co se týká sportovců. Jako je na to evidence-based medicine, že opravdu zvyšují jako výkon. Problém je v tom, že ten kofein se potom kombinuje s dalšími látkami, jako je třeba cukr, protože víte, že v každém nějakém nejmenovaném nakopávači nebo energetiáku je zároveň cukr. A pravděpodobně ta kombinace potom toho kofeinu, cukru a ještě těch dalších látek je přesně to, co nám nedělá dobře. Proč zase víme, že tam jsou nějaké kardiovaskulární komplikace a víme, že to je velký problém populační.
1: Jaký problém to je, když si je kupují děti nebo mladí lidé?
2: Já si myslím, začneme z toho, že když si představíte malé espresso má kolem 60 mg kofeinu a když si koupíte čtvrtlitrovku nebo půllitrovku, většinou se pijou půllitrovky nejmenovaného nápoje, tak tam ten obsah toho kofeinu je kolem 200 mg. To znamená, to máte vlastně jako kdyby tři velký espressa, tak si představte, že máte desetileté dítě, které si to koupí, jak kdyby do sebe nalilo tři velké espressa, to byste mu asi doma nedovolili, že? A to, že si to dá v té plechovce, to asi tak úplně všichni neřeší.
1: Pokud si to dá, tak to chutná, ale potom posléze už můžeme hovořit o závislosti.
2: Já si myslím, že svým způsobem, jak jsme říkali, že závislost na nakupování, tak je asi závislost i na těchto energetiácích.
1: Takže potom to chce skoro odborný dohled. Jak se z toho dostat ven?
2: To asi, kdybychom řešili ještě energeťáky, my jsme rádi, když můžeme řešit třeba některé jiné návykové látky, jako je zejména alkohol nebo podobně. Ale já si myslím, že rodiče by si to měli doma uhlídat. Neříkám, že by si to dítě nedalo jednou za čas nějaký energetický nápoj, ale rozhodně to nemá být denně a ve velké množství.
1: Máte tady dotazy, které se nám hromadí v Českém rozhlase Olomouc. Jdeme k prvnímu. Dobrý den. Prosím pěkně, mám problém se žaludkem a chtěla bych se zeptat, zda je vhodné pít kojeneckou vodu, nebo co pít? Voda z naší studny není vhodná. A můžu bez problému pít kávu Meltu během dne? Zrnkovou nesnese můj žaludek. Děkuji za odpověď. Srdečně, posluchačka Věra.
2: Takže děkujeme za dotaz. Já si myslím, že voda, pokud máte špatnou ve studni, tak určitě kojenecká je asi nejlepší volba. Já bych ještě nepila asi jenom vodu, taky bych si zkusila nějaké bylinné čaje, které určitě zase mají další fytochemikálie, které nám prospívají. A pokud jako na váš žaludek je dobrá Melta, tak si ji klidně pijte. Já si myslím, že vždycky bychom se měli zamyslet, jako co já individuálně snáším, neposlouchat některé rady, ale spíš si říct, jako tohle mi dělá dobře, to budu dělat a bude to hodně jako individuálně.
1: Radí profesorka doktorka Eliška Sovová, host dnešní apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Apatiku vám v tuto chvíli nabízí Český rozhlas Olomouc. Povídáme si s doktorkou Eliškou Sovovou z fakultní nemocnice Olomouc. Následující dotaz, který nám tady blikl ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, zní takto. Dobrý den, vyrábím si kefír z houbiček. Je zdravý? Děkuje paní Marie z Jeseníku za odpověď.
1: Zdravím paní Marii. Já teda netouším, z jakých houbiček si to vyrábíte. Asi to nebudou lisohlávky. Já se hrozně omlouvám, ale opravdu jako kefír z houbiček neznám. Nicméně musíme říct všeobecně, že každé zakysané jídlo, jak teda ten kefír, acidofilní mlíko nebo nějaké kysané zelí jsou opravdu zdravé a dělají dobře našemu mikrobiomu. Takže jestli ten kefír je takový zdravě připravený, tak určitě to je dobře.
0: Když pracujete se svými klienty, kteří přijdou s tímto problémem, třeba s tou obezitou, najíždíte z prudka na tu zdravou cestu?
1: My se snažíme, aby právě ty změny byly postupné, to znamená, nemůžeme všechno změnit najednou, ono by vás to dlouho nebavilo. Takový to začínám dietu v pondělí, v úterý končím, zase začnu v pondělí, v úterý končím, takže ty změny by měly být postupné a někdy je to o takovém tom cvaknutí v té hlavě, že si řeknu ano, teď někdo budu něco dělat a udělám první to, za týden si přidám něco jiného. Nejlepší jsou postupné změny, které jsou trvalé.
0: Máme tady telefonický dotaz, takže už zdravíme našeho posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
2: Halo? Dobrý den. Já jsem závislý hodně na mlíku a piju mlíko z krabic a jestli je to vhodné hodně pít, minimálně litr denně.
1: Já si myslím, že mléko je úplně úžasné. Já osobně bych, které mám doma nakoupený taky krabicový mlíko, ale pro takovou tu úplně nejnutnější věc, když už fakt jako kdyby nemáme, snažím se kupovat mléko čerstvé, které je lepší a úplně nejlepší je zajít si někde na trh a koupit si mléko čerstvé z nějakého chovu tady místního. Tady u Litovle, teď si nespomenu, jak se jmenuje ta farma, tam má výborný mlíko. Takže určitě mléko ano, ale nejlepší čerstvé eventuálně nějaké z farmy.
0: Děkujeme za zavolání, hodně zdraví přejeme. Další telefonický dotaz. Dobrý den, zdravíme vás.
3: Dobrý den, tady vaše věrná posluchačka. A já bych chtěla říct, měla jsem problémy se žaludkem, pálení žáhy a začala jsem si vařit melsu. Mám ho ve sklenice v ledničce, vždycky doliju a ráno snídám s mlíkem. Už neberu helici, žádný pálení žáhy, žádný problémy se žaludkem, už tak 5-6 let. Řekla jsem to i mému panu doktorovi a ten mě velice poděkoval. To je všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: My za to děkujeme. Hodně zdraví. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Chcete to nějak komentovat,
1: super,
0: paní profesorka?
1: Super rada, jakož když to funguje, paráda.
0: Další telefonický dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jste ve vysílání, zdravíme vás.
4: Ano, dobrý den, tady je Robert Jeseník. Mám dotaz ohledně mléka. Má zkušenost, že i farmářské mléka pravděpodobně nebudou úplně košer, protože my jsme tady od farmáře začali brát mléko a trošku mě překvapilo, že z něho nemůžu udělat kyšku.
1: To je hrozně zajímavé, protože tím pádem asi to nebylo úplně nejkvalitnější. Tak jestli jste tohle zjistili, tak už bych tam nakupovat nešla, šla bych někam jinam.
0: Takže si to nejdříve samozřejmě ověřit, zjistit co a jak. Děkujeme za toto upozornění. Tak teď to vypadá, že se dostaneme k dotazu, který zní takto. Dobrý den, paní doktorko. Četla jsem článek o tom, že jídlo, které jíme, má velký vliv na naši psychiku a že když se přejídáme, i když jíme svá oblíbená jídla, tak se cítíme špatně a můžeme mít i deprese. Je to pravda? A proč to tak je? Zajímá paní Kabátkovou.
1: Myslím, že jídlo určitě na naši psychiku má vliv, protože my víme, že třeba když si dáte rychle nějaký cukr, tak vám to vyplaví ty endorfiny, takový ten pocit toho blaha, ale bohužel za chvilku dostanete ten hlad, protože vám spadne inzulin, spadne vám ten cukr. Takže jako kdyby určitě jako jídlo na naši psychiku má obrovský vliv. A my zase víme, že naše zdraví je v podstatě takové to biopsychosociální, což úplně to jídlo k tomu jako kdyby jako sedí, že? Protože na jednu stranu má vliv na naši svaly nebo na to, jak jako máme složení těla. Ta psychika, že a i to sociálno, protože zase, když budete jíst v nějaké dobré společnosti, tak vám zase to bude chutnat lépe a má to velký vliv jako pozitivní.
0: Dotaz, který se ptá, jaký je váš názor na přerušovaný půst?
1: Teď jde o to, co si představím pod pojmem přerušovaný půst, protože v poslední době je to takové trošku zvrácené, protože takové to přirozené, co jsme drželi před 50 lety, že 12 hodin se jedlo, 12 hodin se nejedlo, to bylo normální, teď se tomu říká přerušovaný půst. Takže potom jsou různé jako kdyby možnosti 8, 16 jako a opačně. A já si myslím, že to funguje, protože když chcete udržet nějakým způsobem svoji hmotnost, tak se prostě musíte mít příjem a výdej nějakým způsobem vyrovnaný a pokud nepřidáte ten pohyb, tak určitě to, že trošku omezíte množství té stravy, určitě bude fungovat. Navíc to má určitě i nějaké zdravotní vlivy, jak už jsme říkali, laicky řečeno, když necháte tu slinivku odpočinout, tak ona opravdu bude vám potom pracovat snad lépe.
0: Dobrý den, paní doktorko, já mám pocit, že už bychom ale v dnešní době nemohli jíst vůbec nic, přece všechno je nějak průmyslově zpracované, píše Jindra.
1: Já si myslím, že mrkev, kterou si vypěstujete na zahradě, rozhodně průmyslově zpracovaná nebude. Chápu, že každý nemůže mít zahrádku, ale já si myslím, že tolik je možností, že si můžeme fakt vybrat a je to o tom výběru. S paní bych teda trošku nesouhlasila.
0: Nezakazujete nám, ale dát si to, co máme rádi. Dobře prosmažené brambůrky mě nic nenahradí, píše Luboš. Vy jste na to částečně odpověděla. A co říkáte na ty prosmažené brambůrky? A
1: tak zase bych tak řekla, ano, vezmete si bramboru, která bude nejlépe od nějakého souseda, který vypěstoval bramboru. Pak si vezmete extra virgin olivový olej a připravíte si tuhle bramboru s tím extra virgin olivovým olejem. Tak jako super, proč ne? Pokud nemáte 130 kg a 160 cm, tak si to klidně dejte. Ale nekupujte něco, kde je tam přidaná nějaká chemie, to znamená takový ty extra bramborky asi nejsou úplně ideální.
0: Doporučuje náš dnešní host apatiky Českého rozhlasu Olomouc profesorka doktorka Eliška Savová.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Pokračuje apatika Českého rozhlasu Olomouc s doktorkou Eliškou Sovovou z fakultní nemocnice Olomouc. Tak dlouhý dotaz. Dobrý den, paní doktorko, syn má 52 roku, je sám, nenavaří si, kupuje si hodně takové ty uvařené obědy v krabičce a jí hodně pečivo. Má rád sladké. Nadváhu má už dlouho, ale hýbe se, jezdí na kole, někdy chodí plavat. Teď mu ale začaly hodně brnět kotníky a taky mu otékají, večer nejsou vidět. Hůře dýchá. K doktorovi jít nechce, že se to prý na jaře lepší, ale jak tady mluvíte, tak mě napadlo, že by to mohlo být kvůli tomu jídlu, píše Božena.
2: Já si myslím, že jídlo může nějakým způsobem přispívat tomu neúplně dobrému zdravotnímu stavu, ale když to tak paní popisuje, tak ho opravdu vyžeňte k doktorovi, protože si myslím, že otekly nohy u mladého chlapa, relativně mladého chlapa, vždycky svědčí, že to může být něco závažnějšího a zase čím dřív se na to přijde, co to je, třeba to může být nějaká vozovka banalita, jako třeba křečový žily nebo něco, ale taky to může být nějaký závažný srdeční onemocnění, takže určitě ho vyžeňte k doktorovi, řekněte, že ho pozdravuju, ať utíká.
1: Tak budeme mít telefonický dotaz. Dobrý den vám přejeme.
3: Dobrý den, paní redaktorka. Já bych se chtěla zeptat vaší paní doktorky, jaký má názor na holistický způsob života a stravování především?
2: Já si myslím, že každý způsob, který nám sedí, s kterým jsme se srozuměli a který nám neuškodí, jakože určitě tento způsob nám neuškodí.
1: Jaký takže, to je, prosím, vysvětleme.
2: Takže to je správný. To znamená přístup k životu, který věnuje se takové jako podstatě života, trošku jako kdyby jiný asi než západní medicína, takže asi je to na dlouhé vysvětlování.
1: Stačí vám tato odpověď?
3: Stačí, protože to vyznává moje snacha právě a všechno musí být teda co vaříme, všechno musí být tady bio. Mm-hmm. Ale taky jsem se setkala s tím, že jak říkal minule posluchač, že mléko se mu nezdálo, že teda bylo zrovna bio, taky jsem se setkala s tím, že jsem koupila potravinu a taky určitě nebyla bio. Mm-hmm.
1: Takže vybrat ty správné dodavatele, opět to stejné doporučení, které už jsme tady měli. Každopádně děkujeme za zavolání a máme tady další dotaz. Paní doktorko, jak poznám, že něco můžu aspoň občas a něco bych neměla vůbec nikdy? Je mně 65 roků, jsem teď čerstvě v důchodu, mám na sebe víc času, chtěla bych se hýbat, zhubnout a hlavně zůstat dlouho zdravá. A taky to ale zvládnout s penězma. Člověk musí nakupovat to, na co má, píše paní Slezáková.
2: To jsou takové dva krásné dotazy postupně. Já si myslím, že vždycky můžete, máte tu možnost té volby, vybrat si to lepší. Jinak možná bych asi doporučila, je hrozně hezký web, který se jmenuje Fair Potravina. Opakuji, Fair Potravina, kde jsou opravdu, neříkám, že tam jsou všechny potraviny, které se dají v Česku koupit, ale je tam jako většina. A tam se právě můžete krásně podívat, jestli je to průmyslově zpracovaný nebo není. Jsou tam i Ečka, které to obsahuje, energetické hodnoty, složení, bílkoviny, tuky, cukry a je to hrozně hezky udělaný. Takže jako kdyby již nevím, tak se do té Fair potraviny podívám a zase vás to hodně navede na to, co kupovat, nekupovat. Vždycky prostě, co je přirozený, je lepší než něco, co přirozený není.
1: A teď tady máme opravdu hodně dlouhý mailový vzkaz. Dobrý den, já vás zdravím ve studiu, jsem ráda za to téma, o kterém mluvíte. Mám za sebou těžké životní období, které jsem celé zajídala a dopracovala se k nadváze 55 kilo. Jedla jsem všechno, co mi přišlo pod ruku, hlavně hotovky, majonézové saláty v krabičkách, pečivo, smažená jídla, fast foody. Zapíjela jsem to sladkýma limonádama po litrech. Těšila jsem se vždycky na to, až si sednu ke stolu a uklidním se jídlem. A potom přišly výčitky, těžké

0: pocity z plíny, které jsem znovu zajídala a pořád dokola. Až jsem skončila v nemocnici, protože jsem se vyvrátila, nemohla jsem dýchat, celá jsem otekla, bylo to hrozné. A mohlo za to i to, co jsem jedla. Teď už to půl roku s paní doktorkou hlídám a snažím se a cítím se opravdu lépe. Občas si zobnu, to přiznám, ale už se bojím. Tak držím ostatním palce, píše paní Helena.
1: Gratulujeme paní Heleně, že to zvládla. Super, jako paráda, krásný příběh.
0: A jsme znovu u toho nebát se říct si o pomoc.
1: Přesně tak. A v podstatě jako asi u ní dobré i psychologa použít, protože si myslím, že opravdu jsou některé věci, které sami nevyřešíme a ten psycholog nám pomůže.
0: Je to dostupné všechno to, o čem
1: určitě
0: mluvíme.
1: Mhm.
0: Tak máme tady ještě telefonický dotaz. Dobrý den, zdravíme vás.
2: Dobrý den, tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové. Já jsem chtěl paní doktorce poděkovat paní Sobové. Moc krát děkuju za rady a budu se tímto řídit. Já jim mléčné výrobky, jezdím na kole a hlídám si svou váhu. Mockrát vám ze srdce moc děkuji.
0: Naschledanou.
1: Moc děkujeme.
0: Děkujeme za zavolání, takže to udržujte dále, Jirko. Dobrý den, paní doktorko, mohla byste mi říci, jak nejlépe uchovávat chleba? Za odpověď děkuje paní Suchánková.
1: Je to krásný téma. My jsme to teď hrozně studovali, protože opravdu doma pečeme kváskový chleba a nakonec nám z toho vyšlo, že nejlepší je to, co dělají naše babičky, to znamená povoskované plátno. Existují různé firmy, které to jako dodávají nebo kde se to můžete objednat, takže jsme si teď koupili krásný pytlík. Akorát teda nebyl úplně nejlevnější, ale zase nám zdá se, že ten kváskový chleba se v tom uchovává fakt dobře.
0: Nebudeme říkat firmu, ale já se musím přidat, já jsem ho dostala pod stromeček od Ježíška a musím říct, že to je skvělé. A stejně existují podobné pytlíky na uchovávání třeba kořenové zeleniny v lednici, jen ta zelenina musí být osušená v suchém stavu, sunete do toho pytlíku a opravdu vydrží křupava. Takže jsme se dostali i k takové radě. Nějaké shrnutí, jedna důležitá věta na závěr z vaší strany, paní profesorko.
1: Přemýšlejte při tom, co kupujete a když jíte, tak si to nevyčítejte.
0: Velký úspěch mělo dnešní téma apatiky Českého rozhlasu Olomouc, kdy jsme se zaměřili na ultra zpracované potraviny a lehce jsme zmínili i energetické nápoje. Je to téma, kterému se určitě budeme věnovat i někdy v budoucnu. Děkujeme za vaši dotazy a vám, paní profesorko, za to, že jste za námi přijela. Naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání, bylo to úžasné, děkuji.
0: Pořádem vás provázela a celý ho připravila Dita Vojnarová. Hodně zdraví.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Začínající řemeslníci z Prostějova můžou získat od radnice dotaci 40 000 korun. Dělníci opraví Palackého ulici v Přerově. Česká ekonomika v předcházejících třech měsících meziročně vzrostla o 2%, odhaduje Český statistický úřad. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Samospráva Prostějova podpoří dotacemi začínající řemeslníky. O příspěvek 40 000 korun na rozjezd podnikání můžou žádat například truhláři, kominíci, zedníci, kteří získali výuční list v uplynulých 6 letech.
2: Takových těch řemeslníků běžných velmi ubývá.
3: Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu, vysvětluje, proč se vedení města rozhodlo přispět 40 000 korun vybraným řemeslníkům. O dotaci si můžou požádat například zedníci, elektrikáři, čalouníci nebo třeba kominíci.
2: Třeba na nákup materiálu nebo na nějaké dovýbavení té své řemeslné dílny.
3: Vedení města na podporu začínajících řemeslníků vyčlenilo celkem 480 000 korun. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Frekventovaná Palackého ulice v centru Přerova se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu. Upozorňuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
0: Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%, předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku, podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSU.
5: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
0: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i nezaměstnanost, a to bezmála o 1%.
1: Sport.
0: Už zítra začíná mistrovství Evropy ve veslování. V italském Varese se představí 6 českých posádek. Hlavními medailovými adepty jsou Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojice bez kormidelnice.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 stupňů, vítr slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D46 na 34. kilometru ve směru Olomouc je porouchané vozidlo v pravém pruhu a na D1 mezi 295. a 296. kilometrem ve směru Ostrava je taky porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou právě 4,5 minuty po 11. hodině dopolední prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak ještě předpolednem a vlastně průběžně po menších dávkách připravuje Jarka Vykoupilová Babské rady na téma úklid, ale ne velký úklid. Ono to prý neubývá, když se uklízí tradičně jenom v sobotu. A taky to neubývá, když se nikdo nezopají, když je to jenom na jednom člověku v domácnosti. Tak průběžné, po malých dávkách uklízení nás čeká předpolednem v Babských radách s Jaruškou. Taky se dívám, že zřejmě dojde...
7: Co to děláte? seču troubu.
6: Na kosení, na sečení, ale zadal jsem tady do našeho všemocného digitálního rozhlasového všemocného všeobjímajícího archivu kosa a tady píšou, že na Šumavě je ráno kosa, tak to ne, to asi neplatí. Sect louku, půjdeme do hanáckého skanzenu v příkazích, ale za chvilinku, ano, další tvoreček, no panečku, jelenovitý tvor z kopečka, tvorečka z kopečka, tedy jelenovité, představíme za okamžik.

0: Lazar, introdukce Barasinga, mezopotámské. Trošku se rozmluvíme a už můžeme z vyhlídkové plošiny nebo z vláčku v zoo na kopečku v Olomouci, kam nás teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc zavede další díl prázdninového seriálu, pozorovati hned několik jelenovitých, třeba siku vietnamského, jeleny Barasinga nebo daňky mezopotámské. A budeme je reintrodukovat. Oni sdílejí jeden prostorný výběh, jde o zvířata vzácná, která mizejí z volné přírody.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: To, co jsme teď prošli, tak to je velmi starý objekt, který bychom nejradši zbourali a postavili nový. Už máme projekt, akorát nám chybí finanční prostředky.
3: A my jsme se ocitli s Janem Pluháčkem, zoologem, teď přesně kde?
2: V takzvaném výběhu euroasijského safari, to znamená ve výběhu zvířat zejména z Asie, ale i z Evropy. Máme tu tři druhy jelenovitých, což je sika vietnamský, daněk mezopotámský a krásný indický jelen Barasinga. Přičemž v tom výběhu máme ještě další dva menší výběhy, do kterých tato zvířata mohou vstupovat, a v těchto výbězích jsou zubři. A abych nezapomněl, tak vlastně poslední zvíře, které tady máme, tak je koza bezoárová.
3: Teď se společně můžeme podívat na stádo, které nás plaše pozoruje pod stromy. Našli si stíny, jak jinak?
2: Teď vidíme jeleny siky vietnamské, občas se mezi nimi mihne nějaký z těch daňků, oni se od sebe dají poměrně těžce rozeznat, třeba i na takovouhle vzdálenost. Nicméně takovou pomůckou je, že ta zvířata v letní srsti jsou puntíkovaná a ti daňci mají dole nad břichem takový pás, sikového nemají. A to zvíře, které teď probíhá a je vlastně z nich nejvyšší, tak je jelen Barasinga.
3: Bez problému se snáší.
2: Víceméně ano, ten sika je druh, který je nejdrsnější, nejvíc nám terorizuje ty ostatní.
3: A nevypadá na to.
2: Nevypadá na to, ale je to i druh nejvzácnější, respektive poddruh, protože ten sika vietnamský je v přírodě vyhuben, přežil tam na farmách, takže ve Vietnamu se nachází a právě v současné době řešíme to, že ty sikové budou podrobeni genetickým testům, co se týká podruhové čistoty, ať už tady v zoologických zahradách, tak i v tom Vietnamu. Přičemž očekáváme, že v zoologických zahradách to máme čisté, tam už některé předběžné analýzy udělány byly a vyšlo to velice hezky. Co ve Vietnamu uvidíme, každopádně připravujeme reintrodukci, to znamená návrat siků zpátky do Vietnamu a naše zoologická zahrada to celé koordinuje pro celou Evropu.
3: Máte představu, jak to v tom Vietnamu bude vypadat, nebo musíte ji mít?
2: Samozřejmě. My tam spolupracujeme s organizací, která se jmenuje Save Vietnam Wildlife, to znamená Zachraňme vietnamskou divočinu. A plus to celé je pod dohledem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.
3: Co se týče těch daňků, můžeme je vidět, že je chovají třeba i někteří lidé, pokud mají větší pozemky. Vaši daňci a jejich daňci jsou totožní?
2: Pojďme se na daňka podívat. Jeden je tam.
3: Dobře.
2: Vlastně na světě jsou dva druhy daňků. Oni jsou si velmi příbuzní, což je daněk evropský, daněk mezopotámský. Ten daněk mezopotámský je velmi vzácný. Na světě jich je méně než tisícovka. A ty chovy se úplně nedaří, ani nám se tady bohužel nedaří, takže budeme muset přistupovat k nějakým změnám. Nedaří se nám dobře odchovávat mláďata. Když se na to daňka podíváte, tak můžete vidět, že nemá černý obřitek a vlastně bílý ocas, bílý zadek, ale nemá tam černý lem. Náš evropský daněk má černý lem. Když se podíváte na to jeho paroží, tak náš evropský daněk má krásně lopatkovité paroží, to ten mezopotámský daněk nemá. No a ty mezopotámští daňci původně žili v Iránu a v některých arabských zemích okolo Iránu. Dneska je otázka, jestli v Iránu něco přežívá. Pokud ano, tak to bude asi těch zvířat poměrně málo.
3: Ze zoo na Svatém kopečku, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
2: Brněnský folk tým kroutí už 6. dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: bola zlodejka snou, pesnička, písnička Miroš Birky a vzpomínka na něj a taky na ty naše zlodějky snů na noční naše potěšení, ale za chvilinku naše letní senoseč a navíc ještě Hanácká s příkaz. Prý tam plánujou dožinky, i když člověk neví, že možná, že se to všechno tak čtyřikrát urychlí. A než se nadějeme, tak bude třeba Helenka Vondráčková koncertovat v Olomouci a potom za necelý rok v Edenu slavit osmdesátku. Myslím, že i na to přišla a přijde řada v dnešní repríze popolední. Hostem Alex Minářové bude znovu zpěvačka Helenka Vondráčková. Ta se cítí po koncertu různě, třeba když je
1: 3 hodinový, příště to zkrátím a těším se na vás někde. To si přečtěte.
0: Čau. Jo, dívám se na Vondráčková, cesta je nezlomná celý tento podzim. Jedno takové menší turné, řadové, řekněme, třeba i s olomouckou zastávkou v kině Metropol, myslím, že v listopadu. No a pak tedy už tuším, že to bude červen roku 2027 a oslava.

0: Dopolední prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, možná i táborové, tábornické. A brzy i dožínkové, řekl bych, že plány třeba na 29. srpna se ještě mohou upravit, změnit, ale ona určitě bude nějaká akce, ať už se bude dožínat nebo ne. 29. srpna budou mít prý plánované zatím dožínky v Hanáckém muzeu v Příkazích. Včera kosili právě v Příkazích na Olomoucku obilí. Byli u toho děti z příměstského tábora v Uničově. A také kdo jiný než...
1: Regionální stopař.
0: Aleš Spurný, no. Ještě pak nám ale ti děti ještě budou rozumět.
2: Pořádně zatáhní, omoté to okolo tyho dřívka, otáhní.
3: Co to děláte? Svazujete otepy?
2: Svazujem snope.
3: Snope?
2: Z obilí.
3: To se dělá povříslem?
2: No, povříslem se to dělávalo, kde se. Jedno máme tam ve stodole, takže můžete se pak na něho podívat, ale včel vážeme špagátama s tím maličkým dřívkem na jednom konci. Povříslo bylo ze slámy. Obilí se vešlechtilo tak, aby byl velký klas a ta sláma prostě se potom zkracuje. Sláma je menší.
4: Ivana Mikulová, příměstský tábor při domu dětí a mládeže Uničov.
3: Už od pondělí jste na táboře?
5: Ano. Vařili jsme koláče, polévku a jí jsme měli knédle.
4: My jsme se rozhodli, že se zaměříme na regionální potraviny a vůbec tady na náš region Hané a zkoušíme a zkoumáme potraviny, které vlastně byly původní od nás.
3: Obilí dovezeno do stodoly, ještě tady nevymláceno. Jak to šlo na poli?
6: Dobrý.
3: Kolik je?
6: 15.
7: 14.
3: A dokázali byste si představit, že jste sedláky nebo pomocníky za starých časů?
6: Asi ne, tahle doba to docela ulehčuje. Jakože.
3: Tady je to pohříslo, takže na fotky se pak můžete podívat na našem webu olomouc.cz v záložce regionální stopař.
2: Tady se to vlastně nějak ta sláma navedla toť do toho, toť tím se asi pohánělo, toto vypadá, že...
3: To je stroj na pohřísla.
2: No, Ivoš vám to vysvětlí lepše.
8: No, to je pohříslovač, tady máte vlastně dva kanály, tady bude takový žlabe plechový, tady potom ještě takové litinové zakončení, také žlab a pracuje to na stejném principu, jak se stáčí třeba konopný lano. A na závěr vlastně je tady takový nůž, který to odsekne na to míro, které to má mít. A pak tam býval ještě takový zvonek, a vždycky pro potuc to odcinklo, aby to nemuselo počítat.
3: Paní Mikulajčíková, ještě tady hrabe slámu, jak to jde dneska?
9: Dnes se to dělá krásně, slunečko nám svítí a měli jsme to dělat trošku chládko od těch stromů ze zahrady. A už jsme hotovi, tak je to dobrý.
3: Jste zvyklá na takovou práci?
9: No, já jsem zvyklá dělat na zahradě, na polo až tak ne, ale když jsem byla malá, rodiče měli záhominko, tak tam se dělávali a i takový podobný žně.
3: Jak vlastně dlouho trvala sklizeň obilí?
9: No, já jsem se narodila v první třetině srpna a rodiče říkali, že jsem se narodila s poslední furou obilí.
3: A měli jste kombajny?
9: Určitě ne. Rodiče měli koně a samovaze. Mlatička se půjčovávala.
3: Josef Urbán, etnolog Hanáckého muzea v přírodě. Je to tady krásně rozkvetlé na té zahradě. Vidíme ovoce, už dozrávající pomalu, slunečnice. Dneska máte den zaměřený na obilí a jak jsem se díval, už je sklizeno.
10: Když to srovnáme, jak se dříve, řekněme před těma 100, 150 rokama zpracovával obilí, tak těch úkonů bylo hodně. Bylo to namáhavé, byla to celotýdenní práce, od kosení obilí přes svázání do snopu, mlácení obilí, cepy, čištění obilí, to byly vlastně úkony, které se konaly, řekněme, půl roku. Jo. Teď z kombajnu jde rovnou zrno.
3: Už v půlce července jsem viděl jezdit kombajny v polích a sklízet. Jaká je tradice, kdy vlastně probíhaly sklizně v minulosti?
10: Ono to záviselo na nadmořské výšce, tady na Hané, protože úrodná je tady teplo, takže žně začínaly většinou dříve. Říká se, že začínají kolem svátku svaté Markéty, ta pronostika slavná, kdy Markéta hodí srp do žita, takže kolem toho 13. července. V dnešní době je to většinou posunutý později, ale jak jste sám říkal, tak tento rok se týdně skutečně odehrávali v té první polovině července často.
3: Ale jak slyšíme, tady je to tradiční termín na Hané. Co dál plánujete, na co dál si můžeme zajít k vám do Hanáckého muzea v přírodě?
10: Tak už teď 8. srpna máme tradiční dětský program s názvem Koniny. pro širokou veřejnost. Děti si budou moct vyzkoušet hry našich předků, budou si moci projet na koní nebo zhlédnout loutkové divadlo. 8. srpna v sobotu máme otevřeno od 10 do 17 hodin.
3: S příkaz Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsme prostě klasici. A tohle byly naše začátky, popisoval Mark Knopfler za Dire Straits. To byli oni, sultáni. Sultans of Swing v 11.47. Jeden jiný náš valašský klasik král říká, že jsem se koupal v sobotu, ale v sobotu to prý nestačí, musí se to všechno zvládat průběžně po menších dávkách. I ten úklid.
1: Babské rady.
2: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

tady stával starý dům, ten holubý dům, a to byla vzpomínka na Jiřího Schellingera. Teď hned ještě můžeme pustit taky kapelu Krištof a hned za chvilinku tady budou čerstvé zprávy třeba stran onkologického preparátu tamoxifenu a jeho zásob.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Česku je nedostatek léků na léčbu rakoviny prsu. Pracovníci olomouckého magistrátu kontrolují vodní plochy. Hokejisté Přerova už trénují na ledě se všemi posilami. Odpoledne bude slunečno, teploty do 36 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen. Ta pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
3: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
2: Úředníci olomouckého magistrátu monitorují stav vodních ploch v majetku města. Podle dosavadních výsledků nedošlo k výraznějším problémům, včetně jezera Poděbrady nedaleko Olomouce, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Situace je podle vodohospodářů ještě stále uspokojivá. Stabilní prostředí je dáno i tím, že jde o uzavřenou jámu po těžbě štěrkopísku, která nemá na rozdíl od vodních nádrží přítok, obsahující často nevyčištěné odpadní vody plné fosforu, jenž je hlavní živinou právě pro sinice.
2: Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Sport. Hokejisté prvoligového Přerova se už týden připravují na ledě. K týmu se připojili i všechny letní posily, které se doteď chystaly individuálně. Brankář David Honzík a útočníci Petr Mrázek, Lukáš Žalčík a Martin Novák. Ten přijal nabídku z Přerova i proto, že v týmu a na soupisce cítí sílu.
5: Samozřejmě, kdybych viděl, že Přerov by neměl nějaký úplně silný tým, tak by člověk nad tou nabídkou uvažoval třeba úplně jinak, než když vidí, jak ten tým je teďka poskládaný a vidí, jakože v tom týmu ta kvalita je. Takže já doufám, že hlavně budeme všichni zdraví a pak, že budeme i úspěšní.
2: První přípravný zápas odehrají Zubři už 6. srpna na ledě Frýdku Místku. Počasí. Odpoledne bude na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 a povane mírný jižní až jihozápadní vítr. Zítra čekejte jasno až polojasno, k večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. A pozor, meteorologové dnes i zítra varují před až velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně v Olomoucké ulici v Hranicích na silnici 47. Srazil se tam ve směru na Lipník nad Bečvou bagr s nákladním autem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám pokud možno klidné poledne s Českým rozhlasem Olomouc. No, klidné. Ono nám asi celkem ani nic jiného nezbývá vzhledem k těm vysokým teplotám, které nás provázejí a ještě provázet budou, abychom se vyhnuli přílišným fyzickým aktivitám a pokud možno zůstali v klidu a chladili se hezky někde ve stínu. Nutno podotknout, že v tento den se hezky ochladil František Venclovský, protože ten roku 1971 v tento den jako první Čech přeplaval kanál La Manche a málo naplat. V tomto kanále je v létě teplota vody většinou kolem 15 stupňů Celsia. Vy si ten dnešní den užijte co možná nejlépe i s Českým rozhlasem Olomouc při jeho poslechu. Právě teď startují písničky na přání a protože dnes máme také Mezinárodní den přátelství, vyhlášen organizací OSN v roce 2011, tak zkuste pozdravit právě ty své přátele, anebo i bořivoje Bořislavy, kteří slaví svátek, anebo ty, kteří dnes 30. července mají narozeniny. Zdravíme všechny oslavence, všem blahopřejeme a kabáty na sever vám teď posíláme. Od mikrofonu a na telefonu 221 555 444 se těší Zora Ježková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Polední písničky na přání jsou na svém startu a paní Milada z Přáslavic jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den. Krásný den všem Českém rozhlase Olomouc a všem posluchačům. A písničku a přáním hodně zdravíčka posílám Helence z Uhelné, Lidušce do Jeseníku, Zdenice s Kočenkou do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Evičce s Františkem do Strukova, Jirkům do Litovle a do Jeseníku a Elišce do Václavova. Písnička je také pro vás, paní Zorinko. A přeji vám krásné slunečné dny a hodně zdravíčka. A děkuji za vyhledání písničky, mějte se hezky.
1: Ano, děkuji za přání, potřebujeme všichni určitě. Tak písnička i pro vás, nashledanou.
2: Ano, nashledanou.
1: Přidáváme v tuhle chvíli už také první vzkazy, které nám přicházejí. Některé na naše SMS-kové číslo 723 7033. 51. Jiné na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Krásné odpoledne, chtěl bych poprosit o pěkný hudební pozdrav do Přerova pro naši milou tetu Olinku. Za včerejší krásně prožité odpoledne, milá teto Olinko, moc a moc děkujeme. Hrajeme také na veselíčko pro švagrovou Ivanku s vnučkou Eliškou do Dolního Újezdu rodinám Házovým se vzkazem pro Michálka, ať se mu zlepšuje zdraví a vše dobře dopadne. No, také do Oseka, stanice Zapletalové, za moc hezkou písničku, kterou mi nechala hrát. Moc a moc děkuju. Hezký den nejen všem zmíněným, ale všem posluchačům přeje Maruška a Vašík.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Určitě patří k nestárnoucím písničkám, ta, kterou jste právě slyšeli, tam za vodou v ráku si ji Eva Pilarová, Valdemar Matuška a další takovou krásnou nestárnoucí si pustíme za chvíli, za chvilinku. Paní Vlasta Skrnova je s námi, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji vám za vybrání písničky, jste moc hodná, všechny vás tam pozdravuju. Tomáška a všechny ostatní, jo, a třeba by si písničku poslat Robertovi a počkejte, to mě to dává rádo nedá. Jindřiška?
1: Určitě Jindřiška, paní Jindřiška z Chrupině, paní Eliška z Václavova jste říkala.
2: No, můžou být, no a a všechny ostatní děvčata, Tžulové a Aničce, dodatečně dovápené, Aničko, ještě blahopřeji, opožděně, všechno nejlepší. Dobře. Jo, a hodně zdravíčka. Tak a je. Tak všechno, to je všechno, Zorinko.
1: Děkujeme. Děkuji za zavolání. Za ať ta vedra dobře zvládnete, držte
2: jo,
1: se.
2: Jo, děkuji. Je to hrozný, no, ale to se dá dělat.
1: Je to léto, musíme to zvládnout, ono se to no, zase musíme. Převlní, jak se říká. No. Děkujeme za zavolání, nashledanou.
2: Vám taky šťastnou cestu domů.
1: Děkuju, nashledanou. Tak, to byla paní Vlastička Skrnova, no a než se pustíme do výběru další písničky, tak ještě přidám tady vzkaz. Zahrajte prosím příteli Vaškovi, je to jako poděkování za vše, jak se o mě stará, je to pro mě moc důležité. Děkuje jeho budoucí žena Hanka, on bude vědět, když to uslyší. Tak Vašku od Hanky, Hanka děkuje. Dobrý den, chtěli bychom popřát naší milé babičce Marušce Parmové z Louštic. Slaví 76. narozeniny. Milá babičko Maruško, my ti do Louštic přejeme hodně štěstí, zdraví, lásku a ještě mnoho šťastných dalších let. Všichni tě máme moc rádi, babi. To ti přeje rodina Škvorová z Bystrovan. No a dnes se dožívá nádherných 80 let paní Boženka Petrželová. Paní Boženko, přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí, přeje kamarádka Maruš. Nádherné 80. narozeniny zde slaví naše milovaná sestřička Boženka Petrželová z Velkých Losin. Vše nejlepší. Zdraví, štěstí a pohodu do dalších let přeje za celou rodinu, nebo přejí za celou rodinu Svítkovi.

že čas je nic má.

snieg w lasu. Jutrzy ruch potaj. Ja blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Další z těch nestárnoucích hitů určitě patří Zdeňkovi Krásnému. Tak třeba Stříbrný měsíc vybíral pan Olda z Nemile. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Vám, paní Zoroňko, děkuji za vybrání písničky. A posílám pozdrav k narozeninám Božence Petržové do Veliké Jelosín. Boženko, všechno nejlepší, hlavně zdraví a všechno, co si přeješ. Dále do Dobravice rodině Gotwaldové, Lidušce Siglové a do Zábřeha na Vysluni Emilce Horákové. Děkuji vám, nashledanou.
3: Velmi pozdravujeme, písnička připravená. Velké blahopřání i z Českého rozhlasu Olomouc. Nashledanou. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách. Posíláme také ke krásným narozeninám paní Ale Hladké z Mohelnice. Ari, my ti přejeme všechno jen to dobré. Štěstí, ale hlavně zdraví. A co je špatné, ať se spraví. Měj v srdce lásku a úsměv na tváři. Anna a Květa. Zahrajte k dnešním narozeninám mému synovci Jirkovi Beranovi ze Štítů. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, spoustu spokojenosti a pohody a úspěchy v práci. Liba a Emily s celou rodinou. Písnička z celého srdce letí s nejmilejším velkým poděkováním paní Lidunce Uchytilové do Jeseníku, paní Věrušce z Olomouce, Evičce z Modřic, Zdeničce s Kočičkou z Proskejova, Mařence z Kroměříže, Zdeničce z Holubic, Básnířce, Emilce do Zábřehu, Janičce a Jiřímu z Roštění, Zdeničce z Hrochova, Věrušce s Adámkem, Julince z Přerova, Milatce z Přáslavic. Přeji krásné dny a hodně zdraví, štěstí a andělíček, ať vás chrání, pan František od Brna.

0: Český rozhlas Olomouc, další krásná šuplíkovka Evergreenek, Stříbrný měsíc. No a my v těch starých písničkách rádi budeme pokračovat. Pan Jiří z Litovle, dobrý den.
1: Krásný, dobrý, sluneční, čtvrteční poledne vám přeji, paní moderátorko. A všem posluchačům, kteří teď zrovna poslouchají Český rozhlas Olomouc. Já bych tenhle hudební dárek, protože rád dělám dobré věci a jsem přející člověk, tak já bych tento hudební dárek poslal v prvé řadě paní Mileně Dobroumova, protože vím, že tahle písnička je její srdcovka a proč teda ji nepotěšit, když tu písničku má ráda. Takže paní Mileno, ať se písnička líbí, ať máte na mě hezké vzpomínky, tak vám ji posílám. Dále to posílám Haničce do Moravského Berouna, kde přeji stále, stále zdraví. Paní Elišce do Václava přeji plné regály zavařeného ovoce a zelení, tak jak to mám já. A v neposlední řadě paní Milace do Přáslavic, která mě před chvilkou taky nechala hrát. Srdečně děkuji a manželům Janě a Jiřímu do Roštění rovněž. A paní Lidušce do Olomouce, protože tam je taky nechává často hrávat, takže oplácím a vracím. Přátelé, přeji vám krásný čtvrteční prožitý den ve štěstí, ve zdraví a v lásce a krásně prožitý víkend, který je před náma se sluníčkem v srdci a v zádech. Děkuji vám všem, přeji vám krásné dny. Teď se na delší čas odmlčím, protože budu mě to, jak se říká, trošku gastronomie zase, takže zase budu vyvařovat a takže toho budu mě, jak se říká, mat hlavu. Paní Zorinko, vám děkuji, přeji vám příjemnou službu a i vám krásnou dovolenou, pokud se na ní chystáte,
0: ano.
1: Taky prožitou ve zdraví, ve štěstí a ve spokojenosti.
0: Děkuji
1: vám všem, přátelé, mějte se hezky, bylo mi potěšením, zase někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, nashledanou, pan Jiří z Litovle byl s námi. Další hudební pozdrav posíláme Aničce a Jendovi do Štětovic, Helence do Uhelné, Stajce do Lomnice a Robertovi do Olomouce a všem ostatním. Já vám přeji hodně pohody, hlavně ať je to u vody, spokojenost, ať je jistá, voda pěkně čistá, hodně místa na pláži a ať vás nekoušou komáři. U vody samé slasky a opalování, na opalování správné masti. V pohodě, jak se můžete koupat a opálíte se tak, že se nezačnete loupat, to vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Hudební pozdrav posíláme také drahé mamince Božence Horníčkové, Zdeničce Šinové, kamarádce Jarmilce i Věrušce Hlouskové s Adámkem, Vlastičce Skutálkové. Posílám písničku pro radost, potěšení, přeji nádherné slunečné dny, zdraví Broňa. Krásnou písničku prosím pošlete pro moji milovanou maminku Jarmilu Jánovou z Olomouce. Pro zlepšení nálady posílám jí velkou pusu paní Jarmile Jánové, její syn Ivo. A ještě vzkaz, zahrejte ke krásným narozeninám Jiřímu Janoštíkovi z Břidličné. Jirko, přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti. To vám přeje Pavel a Eva. Tak my určitě blahopřejeme všem narozeninovým oslavencům. Dáme si Gustava Broma a opět je tady pro vás telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. No za malou chvíli si dáme jednu veselou, která tak trošinku koresponduje s tím aktuálním horkým počasím. Paní Hanka z Moravského Berounu je s námi. Dobrý den, do Berouna zdravíme.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, hlavně paní Zorinku.
0: Děkuju.
1: A všechny moje šuplíkáře, Irenku z Hulína, Petra z Přerova, Milenku z Broumova, Františka z Javorníka, panu Jirkovi z Litovle děkuju za písničku, Jirku z Jeseníku, Marušku z Prostějova, Roberta z Olomouce, tomu držím pěstí ve Řebících, Lišku z Václavova a dneska bych přidala ještě Marušku Vláčilíkovu z Almalína a všem přeju, aby přežili ta horka, protože je to o ústa a všem přeju taky zdravíčko a dlouhá léta, prostě to, co se vždycky přeje ze srdce.
0: Děkujeme.
1: A jsem ráda, že mám takovej klub přátel šuplíkářských písniček.
0: Kteří na vás navíc moc myslí, paní Haničko, tak pozdravujeme do Moravského Berouna a ať je zase lépe. Držte se.
1: Děkuju.
0: Těšíme se příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Krásné sluníčkové pozdravy prosím pošlete také paní Aničce do Vápené, Helence do Uhelné, do klubovny v Žulové, všem členům. Pozor, přátelé, dodržujte pitný režim a ve středu se sejdeme na rybárně v Černé vodě. Zdravím také Majku, Aničku do Bludova. Všechny zdraví Marci z Žulové. Zahrejte prosím ke krásným dnešním narozeninám Alence Hladké z Mohelenice. Ali štěstí, pohodu a hlavně zdraví přeje Jarmila a Karel. Dobrý den, zahrejte do Jeseníku paní Lidušce Uchytilové pro radost a pro potěšení. Pozdravuje Dáša, ano, zdravíme. A ještě nám píše pan Břeťa Píska ze Štítu. Zdraví všechny známé na 106,8 FM. Zahrajte paní Milatce z Přáslavic, dále Marci Dožulové, paní Bartošové a všem přeji hodně, hodně deště, žádné kroupy, ať nemusí zalévat zahrady a ať roste hodně travičky, tak to přeje babi Helena z Uhelné a ještě pan Robert z Olomouce, zahrajte všem, kteří mi hrají a kteří mi také drží palce v Hřebíkách, však já se nevzdám, píše pan Robert. Ano, zdravíme, držte se a písnička připravena. Benjo Band Ivana Mládka.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Písničky na přání, tak zdraví také pana Mirka z Kojetína. Pane Mirku, dobrý den a povězte nám, komu chcete posílat písničku.
5: Prosím vás, moji paní Jeruše Trnové z Kojetína. Strášilo mě 27 let. To už je něco. A zakončím to krátkým veršem. Dobré zdraví, sklenku, prima vína. Přeji všem, Mirka z Kojetína.
4: Tak písničku vaší paní rádi do Kojetina posíláme. Byste vybral San Francisco, Scott McKenzie. Naschledanou.
5: Děkuji, naschledanou.
4: Zahrejte panu Tondovi do Bedihoště, slaví 77. narozeniny. Pane Tondo, přejeme zdraví, štěstí, více radosti. Tondovi z Bedihoště blahopřeje Jana z Malína. Zahrejte písničku pro Františka Janků ze Zborova. Františku, užívej si sluníčka, ať ti chutná slivovička. Hodně štěstí, zdraví a pohody ti přejí kamarádi z party. Blahopřejeme Františkovi Janků. A písnička je také pro Aničku Dovápené, Františkovi od Brna a všem, kterým nikdo nezahraje, posílá paní Milada z Přáslavic. Krásný hudební pozdrav posíláme k životnímu jubileu.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A v něm písničky na přání, ty polední, další tady pak budou po 18. hodině Lidovky a Dechovky. Ale teď už pan Petr z Přerova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a písničku posílám paní Ireně Dovolína, paní Mileně Dobroumová, paní Haně Domravského Berouna, paní Elišce Nováclavová. Pak jsem slyšel, že mě poslala písničku taky paní Julie tady od nás z Přerova. No a nesmím zapomenout na manžele Zetkovi, paní Zdenu a pana Václava z Lipníku.
1: Ano. Halo, halo, halo. Určitě jim rádi také písničku posíláme. Pane Petře, vypadá to, jestli se nám náhodou trošku nepřerušil signál teď? Asi ano, ale v každém případě to nejdůležitější bylo řečeno od pana Petra z Přerova, který vybral další písničku a bude to tentokrát od Jiřího Štědroně Butterfly. Tak pozdravujeme všechny jmenované, pan Petr z Přerova nechal hrát. Tuhle píseň posíláme také paní Božence Petrželové, která dnes slaví krásné 80. narozeniny. Do velkých losin, milá Boženko, přejeme hodně štěstí, zdraví, pohodu, radost ze života a ať se vše příští týden na oslavě vydaří. Ze srdce přeje rodina Millerová a Novotná z Oskavy. Zahrajte prosím písničku paní Zdeničce z Hrochova, Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Kunštátu, Břeťovi ze Štítů, Františkovi od Brna. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. Dnes slaví krásné půl kulaté narozeniny hodná kamarádka. Je to Jaruška Tulejová z Třeštiny. Jaruš, vše nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu, lásku s Radkem a se všemi tvými milými. To ti přeje Joži a Fana. Zdravíme Jarušku Tulejovou a zdravíme také manžele Sedláčkovi, Jožiho a Fanu. Pozdravují Alena s Karlem.

0: Hřiště Droň a paní Anička z Bludova je s námi ještě. Dobrý den.
1: Dobrý den, Zorinko, já vás zdravím. Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště tu dnešní. A říkám, je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. A písničku posílá Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jezince do Sudkova, Marušce do Kolšova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Jarušce a Pepovi do Malé Morávky, panu Ivanovi od Opavy a milému Františkovi od Brna, manželům Pospíšilikovým a Blížňákovým, ti jsou rádi, když jim nechám zahrát do Rapotina. Tak a přeji vám zdraví, štěstí, lásku, vzájemné porozumění a všem Bludovákům přeji Anička z Bludova. Děkuji vám moc krát.
0: Děkujeme také a moc vás pozdravujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Anička z Bludova a další pozdravy. Dobrý den. Všichni žehráme na vedro, ale co mají dělat silničáři asfaltující silnice? Zahrejte jim pěknou písničku. Tady jde o silničáře z Bystřice nad Pernštejnem. Určitě stojí, musíme připomenout samozřejmě a vzpomenout všechny ty, kteří i v těchto vedrech pracují venku, takže děkujeme za to, co děláte a držte se, zvládněte. Zahrajte prosím všem, kteří mi dnes nechali hrát k narozeninám. Děkuje paní Alena Hladká. A ještě pozdrav, ten letí také do Štítů, milé tetičce paní Baťové a Břeťovi. Hodně zdraví a pohody přeje Jarka Mirek s rodinou. Pozdravujeme a blahopřejeme. Lucka Vondráčková bude zpívat a pak už vás čekají zprávy ve 13 hodin a po nich Alex Minářová a host zpěvačka Helena Vondráčková.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Motorová paliva v Olomouckém kraji opět zdražila. Dělníci pokračují v Jeseníku v opravách, základní školy poničené povodněmi. Moravská Třebová začne stavět dům s nájemními byty. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 37 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Řidiči si připlatí hlavně za naftu. Ta teď stojí průměrně 44 korun a je o téměř korunu 80 dražší. Litr benzínu Natural 95 vyjde v průměru na 42,40. Před týdnem byl téměř o 30 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Na základní škole Nábřežní v Jeseníku pokračují opravy po předloňských povodních. Dělníci pracují na modernizaci odborných učeben fyziky a robotiky a na venkovních učebnách. Hotové mají být do začátku školního roku, říká ředitel školy Dominik Liberda.
2: Už se snažíme o nějaký ten nový přístup výuce. Máme to hodně flexibilní, ty učebny, ten nábytek máme takový, aby se dalo různě stohovat, modelovat do práce skupin, aby to nebylo opravdu jen o frontální výuce, ale zároveň, aby i ta frontální výuka tam to místo měla. Samozřejmě chceme využívat jisté technologie, takže každá ta třída nabízí jako tu výuku z tablety.
0: Bytový dům s pěti nájemními byty vyroste v Moravské Třebové v Olomoucké ulici. Radnice chce se stavbou začít ještě letos na podzim. Hotovo by mělo být do roka. Investice vyjde přibližně na 15 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Budou to menší byty a stavět začneme v nejbližší době. Počítáme, že smlouvu podepíšeme tento týden v pátek a potom se budeme domlouvat s firmou na zahájení termínu realizace. Sport.
0: Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová a Michal Rada. Sprinter je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
4: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily, takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
0: Atletické mistrovství světa juniorů začíná v Zámoří 5. srpna a končí 9.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, k večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přehaňka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. Foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. A pozor, meteorologové dnes i zítra varují před až velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 34. kilometru u Milenova na Přerovsku ve směru na Brno. Cestáři tam opravují vodorovné dopravní značení. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem, nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď tam z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte,
1: víte,
0: že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste
1: a vtipná.
0: A vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepředějíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: sobotu na Zámkem světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně. Ano, že... Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a

0: CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
2: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano, 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Takže tam se vejde asi, já nevím, 35 000 lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano,
0: dokonce dvě knihy, jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku, a je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla, mě vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové, a budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc se chystá na horké dny. Návštěvníci Olomouckého vlastivědného muzea si dnes můžou zdarma prohlédnout lapidárium. Fotbalisté Prostějova hrají zítra na Žižkově. V pátek bude jasno až polojasno a teploty do 37 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Města v Olomouckém kraji se připravují na horké dny. Například v Olomouci vyjedou do ulic kropící vozy. A do kterých, o tom se radnice rozhodne podle mapy tepelných ostrovů. Už v roce 2018 ji vytvořili odborníci z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V centru Olomouce jsou také pítka s pitnou vodou. Najdete je na horním i dolním náměstí. Zhruba 90 kontrol školních jídelen a jiných stravovacích zařízení pro děti provedli ve druhém čtvrtletí roku hygienici v Olomouckém kraji. Za nedostatky udělili 10 pokut v celkové výši 24 tisíc korun. Na co se kontroly zaměřily, popisuje mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
2: Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování hygienických požadavků při přípravě a výdeji pokrmů, provozní hygienu, skladování potravin a jejich sledovatelnost. Nejčastější zjištěné nedostatky se týkaly právě provozní hygieny, podmínek skladování potravin a zajištění jejich sledovatelnosti.
0: Pracovníci vlastivědného muzea Olomouc dnes pořádají komentovanou prohlídku expozice Příběh kamene. Začíná v 17.30 a vstup je zdarma. Expozice propojuje geologii, archeologii a lapidárium.
3: Kurátor geologických exponátů seznámí návštěvníky s horninovým podložím takzvaného Olomouckého kopce a geologie Hornomoravského úvalu i Nízkého Jeseníku. Dozví se i o výdatných pramenech, které přispěly k osídlení už od doby pravěku. Výklad se bude týkat i těžby zlata a stříbra v okolí Olomouce. Informace jsou na webu vlastivědného muzea. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Prostějova čeká zítra druhé kolo šance Národní ligy. Od 17 hodin hrají na Žižkově. Sigma má v rámci šance ligy na programu v neděli v 15 hodin domácí zápas s Mladou Boleslaví. To fotbalisté Hradce Králové nastoupí už dnes večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Norský tým, který před týdnem Hradci podlehl 0-1, měl na přípravu víc času, protože nehrál domácí soutěž. Naopak hradecké mužstvo má za sebou nedělní vítězný zápas proti Pardubicím. A odvetá čeká taky fotbalisty Jablonce. Ti se střetnou v druhém předpokole konferenční ligy s chorvatským Varaždínem, který vyhrál úvodní zápas 3-2.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji bude zítra jasno až polojasno, k večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. Foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. A pozor, meteorologové dnes i zítra varují před až velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D35 se na 276. kilometru u exitu Holice ve směru na Ostravu. Na vozovce leží předmět a je tam neprůjezdný levý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tady je Český rozhlas Olomouc. Jak jste slyšeli, meteorologové varují před velkou zátěží kvůli vedru. Samozřejmě také odborníci doporučují, abychom zůstávali v klidu, pokud možno vyhybali se velké fyzické aktivitě, dbali na pitný režim a dbejte také na ty, kteří jsou vám svěřeni. Ať jsou to děti, ať jsou to seniori, anebo ať jsou to zvířata domácí, tak nezapomeňte pitný režim, stín také pro ně a hlavně nikoho v tomhle počasí nenechávat zavřeného v autě. Pozor na to, je to skutečně smrtelné. No navzdory tomu horkému počasí se s námi v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc budete moci vydat na cestu kolem světa, konkrétně s naším regionálním stopařem Alešem Spurným. A co to všechno bude obnášet, tak to bude takové velké překvapení, počkejte si kolem 14:30. No a do té doby třeba hřebíky, soutěžit s námi můžete už za chvíli na telefonu 221 555 444.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a telefon 221 555 444. Tak vstupujeme do hry, dnes tady pro vás máme novou knihu o tom, že diabetes druhého typu není nevyhnutelný ani nevratný, klíč k jeho zvládnutí zná tato kniha Kód diabetu. Máme tady dámské černé triko s logem Českého rozhlasu, velké porcelánový hrnek, audiokniha Temná dcera. Je to psychologický román o skrytých stínech mateřství. CD Andílků, Starý dobrý rock'n'roll, Cesty Karel Růžička nebo třeba narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc s literární tvorbou Četbou Ladislava Lakomého. To vše může být vaše, pokud tedy správně odpovíte alespoň na tři soutěžní otázky. Kdo je s námi na telefonu 221 555 444 dnes jako první? Dobrý den, vítejte. Kdo pak je tam?
3: Dobrý odpoledne, to je vás Petr z Lhoty.
2: Petře z Lhoty, my vás také zdravíme, tak nezapomenout na 10-vteřinový limit na odpovědi a jdeme na to. Petře, číslo tak. Otázky, prosím.
3: Ano, bral bych si otázku číslo 5.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se v současnosti nachází ve kterém městě? Univerzita s názvem Jana Evangelisty Purkyně. Je to Brno za A, Jihlava za B, Ústí nad Labem za C.
3: Zkusím Ústí nad Labem.
2: A víte, že je to pravda? Založena roku 1991, je to přesně tak. Mimochodem v Brně nesla tamní univerzita dříve jméno Purkyněho do roku 1990, ale nyní se jmenuje Masarykova. Výborně.
3: Děkuji.
2: Jdeme dál.
3: Zabij si sebevá trojku.
2: Jakým způsobem jsou na mapě či globusu znázorněny poledníky? Co myslíte? Poledníky jsou znázorněny za A vodorovně, za B svisle, za C oběma směry.
3: Zkusím oběma směry.
2: Poledníky určují takzvanou východní a západní délku a jsou znázorněny pouze svisle.
0: Jauajs!
2: Škoda.
3: To bych tak.
2: Nevadí, těšíme se příště, děkujeme, nashledanou. A další na telefonu hřebíku je kdo? Dobrý den, kdo pak volá?
4: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
2: Zdravíme Zašovou, kromě trojky a pětky je to vaše.
4: Takže sedmičku.
2: Číslo 7. Víte, jak dlouho je to s námi Facebook? Je od roku 2004, nebo za B 2010, nebo za C 2016?
4: 2016.
2: A to by bylo pozdě.
0: Jauajs!
2: 2004 již. V americké Harvardově univerzitě byl spuštěn. Škoda. Nashledanou. Tak tady to bohužel také nevyšlo. No a pojďme pokračovat dál. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, kdo je teď s námi?
5: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov. Pěkné odpoledne, paní Zorko.
2: Stejně tak i vám, pane Zdeňku. A prosíme číslo otázky.
5: Já se přiznám, já nemám moc přehled. Já jsem venku.
2: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10.
5: Tak můžu jedničku.
2: Kolik sousedních států má Slovensko? Slovensko sousedí za A se 4 státy, za B s 5, za C se 6.
5: Se 4.
2: 4 státy říkáte, tak budeme počítat.
5: Ne. Rakousko, Česko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, 5.
2: Bohužel. Pozdě. Nedá se nic dělat, kdybyste je nevyjmenovával, ale rovnou řekl, opravdu už to bylo po časovém limitu.
5: Pořádku, určitě.
2: Je milý to. Mějte se hezky, nashledanou. A pokračujeme dál na telefonu hřebíků. Dobrý den, kdo pak volá?
6: Anička, vy tohle se pokouší.
2: Aničko, zkuste to. 2, 4, 6, 8, 9, 10.
6: Tak začneme. Českou vojko.
2: Číslo dvě, ptám se na Severoatlantickou alianci, tedy NATO, vznikla v kterém roce? 1949 za A, 1959 za B, 1968 za C. Bčko říkáte, aha. Takže 1959 to nebylo, bylo to o 10 let dříve, 49, škoda. Tak zdravím Aditovel, naschledanou paní Aničko a na telefonu Hřebíku je teď kdo, dobrý den.
7: Dobrý den, slyšíme se?
2: Slyšíme vás, kdo volá, odkud?
7: Dobrý den, zdravím posluchače Radia a Pavel z Bruntálu.
2: Český rozhlas Olomouc vás zdraví, pane Pavle, 4, 6, 8, 9, 10.
7: 4.
2: Třetí nejvyšší horou světa po Mount Everestu a K2 je která hora? Ta třetí je Kanchenjunga, anebo za B Makalu, nebo za C Lhotse.
7: Tak to jsem vedle, zkusím za B.
2: Makalu říkáte. Makalu to bohužel není. Je to Kanchenjunga, měří 8586 metrů. Škoda. Zdravíme Bruntál, naschledanou, krásný den. A pokračujeme, kdo je další soutěžící, vítejte.
8: Dobrý den, tady Krnov, Petr.
2: Petře, 6, 8, 9, 10, zkuste to.
8: Tak dejte mi šestku, no.
2: Když si koupíte 10 deka gotaje, gotajského salámu, zaplatíte 22,50. Kolik by vás stálo kilo salámu? Tak 10 deka 22,50 kilo salámu je za A 225, za B 250, za C 252.
8: No, to Ačko 225.
2: Samozřejmě, trocha počtu, velmi snadná. 8, 9, 10.
8: No, tak pokračujeme osmičkou, no.
2: Za necelý měsíc si opět připomeneme smutné výročí srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy. Proběhla v roce 1939 za A, 1945 za B, 1968 za C.
8: 68, já si to pamatuju na vlastní kůži vlastně. No.
2: Aha, kde jste byl v tu dobu?
8: No, já jsem byl zrovna na rybách, jsem byl, osobně jsem chytal ryby, víte? Uh-huh. A pršelo tenkrát a já jsem chytil životního pstruha, tenkrát mého. No.
2: Takže předpokládáme, že ale tehdy kolem vás, když jste byl na rybách, asi neprojížděly tanky na Osoblažsku, nebo ano?
8: Ne, to jsem přišel domů a to začalo večer v noci, ta invaze jako. No.
2: Takže takovýhle zážitek s tím máte spojen, no vidíte.
8: To vám připomenu.
2: Děkujeme za tuhle připomínku, zajímavou. Tak a teď je 9 nebo 10?
8: No tak zase tu devítku.
2: Dobře,
8: další, no.
2: Tam se, které ovoce je tradičně součástí hraběnčinných řezů, tak není to zas tak složité, ty hraběnčiny řezy, a to tradiční ovoce, které k ním patří, se nazývá za A broskve, za B meruňky, anebo za C klasická jablka.
8: Tak já bych řekl...
2: Pojďme.
8: No, broskve.
2: Bohužel jste nestihl odpovědět ani v časovém limitu a navíc stejně to byla jablka.
9: Jawaj!
2: Škoda.
8: Jablka, no. Dobrý.
2: Tak děkujeme za účast. Naschledanou, zdravíme Krnov. No a takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme všem. Zkuste s námi zasoutěžit opět zítra v tomto čase. No a za malou chvíli už vyrazíme na cestu kolem světa s naším regionálním stopařem Alešem Spurným.
10: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do terénu právě teď vyrážíme a čeká nás cesta kolem světa. Pozor, tak se jmenuje dětský tábor, který probíhá na hřišti v Blatci. Právě tam se totiž zajel podívat náš regionální stopař, reportér Aleš Spůrný. Aleši?
2: Krásné odpoledne. Není potřeba jezdit daleko, stačí vyrazit za humna a člověk si může užít celý svět, pokud má to správné vedení. My jsme tady u dráhy na fotbalovém hřišti a je tu asi 18 dětí, jsem napočítal tak nějak plus, minus. Je tu na ně i pár vedoucích a já už jsem byl svědkem toho, jak se přenášela pštrosí vejce a jak tu skákali na hřišti klokani. A tady máme také dvě vedoucí, Evu Skládalovou a Jitku Hrabalovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Vy jak dlouho už jezdíte nebo chodíte na tenhle ten záhumenní tábor?
3: Tak tábory už pořádáme 7. rokem a každý rok vlastně máme různé témata těch táborů a tento rok máme témata Cesta kolem světa a Detektivní akademie.
2: Jak jste na to přišli, na tohle téma?
4: Nám přišlo to téma takové dobře pojatelné ze všech stran. Protože každý den objevujeme různé kontinenty a děti na konci týdne najdou poklad od nějakého záhadného cestovatele.
2: Děti jsou potichu, ani nedutají, ale to je vzácný okamžik, protože když hrajou hry, tak docela tady je rušno, veselo a ozývá se i křik. A já teď tak tím klokaním skokem přiskočím k těm dětem a zeptám se, co jste tady ještě zažili, co jste tady ještě hráli?
5: My jsme se taky hráli na běhání.
2: Na běhání, no hodně se tady asi naběháte po tom rozlehlém hřišti. Co tebe zaujalo na tomto táboře?
5: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme hráli ty hry a jak jsme skákali v tom pytle jak jsme hráli ty rybičky s těma krokodýlama, jak máme na hřišti každou kuličku.
2: Krokodýly tady taky byly, takže vlastně do jakých končin se s vámi děti dostanou?
3: Tak na tomto táboře jsme se zatím vydali do Asie, Austrálie, Antarktidy a Afriky a zbytek kontinentu nás ještě čeká po zbytek týdne.
2: Ta Antarktida, to mi zní obzvláště příjemně v tomto počasí, ale ono je tady celkem fajn, protože já jsem tady nedaleko zaparkoval, přišel jsem to hřiště, které je travnaté, což je příjemné, není to žádný rozpálený kámen. No a tady jsme pod střechou, ale profukuje tu. Kousek odtud je mlžítko, deštník s mlžítkem a je to docela takové příjemné stinné prostředí a vy se tu ukrýváte a hrajete ty hry.
3: Ano, my jsme moc vděční za to, že tady můžeme být. Je to vlastně pod záštitou té je Blatec, takže chceme jim moc poděkovat, že tu ty tábory můžeme pořádat a také průběžně vlastně s dětmi hrajeme i nějaký třeba hry s vodou, aby se mohli ochladit.
2: A vy jste taky hasičky, že?
4: Ano, jsme všechny vedoucí táboru, jsme členky sboru dobrovolných hasičů Blatec.
2: A ty jsi z Blatce?
6: Jo.
2: A ty?
6: Ne.
2: Ty jsi odkud?
6: Já jsem z Olomouce.
2: A jak dlouho sem trvá cesta? Ví to někdo, jak dlouho sem trvá cesta z Olomouce?
7: Já ne.
8: Já asi jo. Tak asi tak 5-10 minutek.
2: No je to kousíček, malý kousíček, my tu máme i maminku. A já se zeptám, proč jste svěřila své děti právě do tohoto tábora blateckého?
9: No doneslo se ke mně, že jsou blatecké tábory vyhlášené a Cesta kolem světa, to téma se mi velmi líbilo, takže jsem si řekla, že to zkusíme a moje děti jsou velmi nadšené, jsme moc spokojení.
2: Povídáte si o tom doma?
9: Povídáme.
2: Tak co zažili děti teďka přetransformováno přes vás, přes rodiče?
9: Byli na výletě, skákali v pytli, běhali, hráli hry, hráli si na pískovišti, různé aktivity, jsou velmi nadšení.
2: Už víte, kam vyrazíte za rok?
3: Za rok možná pojedeme znovu kolem světa a objevíme další třeba země v těch daných kontinentech.
2: A vzhledem k tomu, že jste hasičky, tak na co byste nás na jakou další akci pozvali do Blatce?
3: Tak každoročně zde pořádáme kolo dětské ligy mladých hasičů, takže moc rádi vás přivítáme na dalším kole. Bývá tady okolo 80 týmů, máme tady vždy bohaté občerstvení i nějaké aktivity pro děti.
2: Takže hezkou zábavu a ahoj!
10: Ahoj!
2: Z Blatce Aleš Spůrný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Jsme byli na cestě světa, byli jsme v Blatci, tedy na táboře, cesta kolem světa. Podívejme se na Olomoucko ještě třeba na pár zajímavých tipů. Jeden už na dnešní večer, ten přinese v olomouckém amfiteátru letního kina od 20. hodiny. Koncert legendární skupiny Jethro Tull, takže dvouhodinový program a blues, rockové hity. Olomoucké letní kino. No a pozor, od pátku do neděle se v areálu Olše a na fotbalovém hřišti na Července uskuteční tradiční červenské hody. Program nabídne třeba fotbalové derby bývalých hráčů, přátelská utkání žáků i mužů. Nebude chybět hodová zábava, dechovka Bojané v neděli, pak také hodová mše a příjemné posezení s muzikou Starband. No a bude toho opravdu ještě mnohem více v Července, tak si to určitě užijte. No a když už jsme třeba tady na Olomoucku, tak ještě naskok zpátky do Olomouce. Zítra nabídne Olomoucké horní náměstí, pokud byste k nám cestovali od 19. hodiny, první večer letošního festivalu Večerní pohoda u Trojice. Na pódiu zazní pop, folk i rock and roll v podání Lukáše Marečka a přátel, takže chcete-li, přijďte si letně posedět v centru města Olomouce na horním náměstí zítra od 19. hodiny. No a tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli budeme v tom cestování pokračovat. Další rozhlasová pohlednice vás pozve na břeh Slezské Harty.

0: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
1: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsme se přehoupli přes 3:15 ve čtvrtečním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. No a před námi už je další rozhlasová pohlednice. Tak si to představte, pod sopečným kuželem a na břehu jezera. Když se to takhle řekne, možná si představíte vesnici někde v tropickém ráji. Nicméně dnešní pohlednici vám Mirek Kobza pošle z místa jen kousek od Olomouce, je to v Nízkém Jeseníku. Přesně tyto atributy totiž splňuje Roudno na březích Slezské Harty.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Obec Roudno najdeme od pradávna v srdci Nízkého Jeseníku. Počátky osídlení této krajiny jsou často spojovány s těžbou rud. V osadě Roudno, která se objevuje v písemných pramenech už k roku 1390,

0: 1517, kdy se vrací ke Štenberskému panství. Víme, že v roce 1577 už byla v Roudně zákupní rychta. O dobách 30leté války mnoho zpráv nemáme. Snad jen to, že v polovině 17. století, tedy krátce po jejím skončení, se v obci začal stavět kostel. V roce 1693 prodal vévoda Friedrich z Württemberka část Štenberského panství kolem řeky Moravice hraběti Stratmanovi, který si jako sídlo vybral nedaleký Karlovec. Od něj se panství vrací zpět ke Štenberku a jeho součástí zůstává dokonce patrimoniální správy. Ve druhé polovině 18. století vzniká na místě zrušené stáje pro dobytek osada Volárna. Postupně se rozvíjí a kromě obytných stavení zde vzniká i sídlo Polesí. Už v roce 1869 zde žilo 73 obyvatel vesměs drobných zemědělců a lesních dělníků. Dnes je tato osada spíše rekreační lokalitou. V 18. století jsou zde také zprávy o těžbě měděných rud. Ta se však spíše odehrávala západně od obce, v oblasti kolem Nové Pláně. Je však možné, že se zde zpracovávala v některém z hamrů. Naopak v 19. století dochází k rozvoji těžby a zpracování železných rud v údolí řeky Moravice. Tam někde také pramenila zdejší kyselka. Podle záznamu voda pramenila u takzvané Niederhitte, tedy dolní huti, přímo na břehu řeky. Kromě železné rudy se ale zde na svazích někdejší sopky Velký Roudný těžil i tuf a další sopečné horniny. Bývala zde i pískovna. Nejvíce obyvatel mělo Roudno kolem roku 1869. Včetně Volárny tady žilo 1232 osob. Pak už ale počet zdejších obyvatel klesal. Před válkou zde žilo ještě 809 vesměs německy mluvících osadníků. Po válce jejich počet díky vysídlení poklesl na polovinu a dnes tady žije jenom něco málo přes 200 trvale bydlících osob. V roce 1656 byl v Roudně dostavěn kostel svatého Michaela Archanděla. Jednalo se tehdy patrně o filiální chrám. Podle dobových zápisů byla v roce 1782 v obci zřízena lokálie a o dva roky později i kuracie. Kostel byl upravován ještě v 19. století a pak znovu v prvním desetiletí 21. století. Kromě kostela zde najdeme ještě další památky. Tou asi nejznámější je poutní kaple na vrcholu někdejší sopky Velký Roudný. Byla postavena v roce 1933 a z obce k ní vede křížová cesta. Samotný Velký Roudný je velkou pamětí hodností okolí obce. Jedná se o nejzachovalejší sopečný kužel na Moravě. V roce 1987 se začala stavět přehrada Slezská harta. To se dotklo i obce, zejména oblasti u řeky Moravice. Byla přerušena cesta do Razové i další komunikační trasy. Po napuštění přehrady se však vesnice stává lákavou rekreační lokalitou. Najdeme tady přístaviště, odkud v letních měsících vyplouvá přívoz i lodě na okružní vyhlídkové plavby. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z Roudna na březích Slezské harty, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jedna důležitá zpráva pro vás na Jeseněcku. Pozor na železniční trati z Jeseníku do Krnova bude od 2. srpna až do poloviny prosince přerušen provoz spěšných vlaků, a to v úseku mezi stanicemi Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Důvodem je rekonstrukce železniční tratě na polském území, ale České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu. Tak nezapomeňte na to, železniční trať z Jeseníku do Krnova v úseku mezi Jeseníkem a Jindřichovem ve Slezsku výluka, ale samozřejmě zabezpečená autobusy. Další důležité informace nejen z Olomouckého kraje vám přineseme ve zprávách v 15 hodin.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dělníci opraví ulici Palackého v Přerově. Podvodník na Jesenicku obral důvěřivé investory téměř o 4 miliony korun. Hřiště v Drahotuších čeká rekonstrukce. Zítra bude slunečno a teploty do 37 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Frekventovaná ulice Palackého v centru Přerova se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu, upozorňuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit půdy z autobusu ani obsluhu zastávky Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
2: Podvodníků s výhodnými investicemi stále přibývá. Naposledy si na jednoho posvítili jeseničtí kriminalisté. 27letý muž podle nich v několika uplynulých letech připravil 17 lidí o téměř 4 miliony korun. Sliboval jim investování do kapitálových trhů nebo nemovitostí v zahraničí s příslibem vysokého zhodnocení během několika týdnů. Vybrané peníze ale použil jen pro sebe. Teď mu za to hrozí až 8 let vězení, sdělil dnes policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Samospráva Hranic nechá opravit a rozšířit dětské hřiště v místní části Drahotuše. Pro investici hlasovali obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Více starosta Hranic Daniel Vitonský z Hnutí ANO.
5: My jsme tedy na posledním zasedání rady vyhlásili veřejnou zakázku na tuto akci, kdyby mělo dojít jednak k obnově nebo nějaké revitalizaci stávajícího hřiště, dojde tam tedy i k rozšíření o nějaké nové prvky. A celá akce by měla začít ještě v letošním roce a měla by být dokončena také v listopadu letošního roku.
2: O dvě mláďata se letos rozrostlo stádo zubrů v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Oba malé zubry už můžete spatřit ve výběhu s ostatními členy stáda, řekla to ošetřovatelka olomoucké zahrady Nikola Švanová.
3: Sport.
2: Ostravská cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice vylepšila ve Švýcarsku loňské stříbro.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, k večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. Foukat má mírný jižní a jihozápadní vítr. A pozor, meteorologové dnes i zítra varují před až velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D1 za hranicemi ve směru na Prahu. Mezi 36. a 33. kilometrem se tvoří kolona, a to kvůli dopravnímu omezení u Milenova, kde cestáři opravují vodorovné dopravní značení a je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 15. hodině, jak jste slyšeli ve zprávách, vedra budou přetrvávat také zítra. Zdali i o víkendu, no tak to se dozvíte dnes po 17. hodině, protože na vše podrobně na ten výhled se budeme ptát meteorologů v pořadu Den v kraji. Ale pokud byste si už teď chtěli navzdory počasí naplánovat víkendové akce a aktivity, podívejte se na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, protože spousta zábavy a akcí na víkend se opravdu chystá a my pro vás ty tipy máme na našem webu hezky všechny pohromadě, tedy z Olomouckého kraje. No a zůstaňte s námi i dál, pokud chcete cestovat s naším zámeckým létem. Hrabě František Kinský vás za chvíli pozve do zámku. V jehož parku si můžete dokonce i zasportovat. Je to zámek Choltice. Za chvíli.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Českém rozhlasu Olomouc teď budeme hledat další cíl našeho putování v zámeckém létě s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme s sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Začínat v dnešní době s podnikáním není vůbec snadné. Ne tak v Prostějově, mladí zedníci, elektrikáři, truhláři anebo třeba kominíci se v Prostějově mohou požádat o příspěvek 40 000 korun, který jim při startu podnikání pomůže. Podrobnosti za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to vypadá, že v Prostějově a okolí se dobře podniká. Vedení Prostějova totiž podporuje dotacemi ve výši 40 000 korun mladé řemeslníky. O peníze do začátku podnikání si mohou požádat, pokud získali výuční list v posledních 6 letech. Cílem samosprávy je motivovat mladé lidi, aby své řemeslo rozvíjeli v regionu.
1: Takových těch řemeslníků běžných velmi ubývá.
2: Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu, vysvětluje, proč se vedení města rozhodlo přispět 40 000 korun vybraným řemeslníkům. O dotaci si můžou požádat například zedníci, elektrikáři, čalouníci nebo třeba kominíci.
1: Třeba na nákup materiálu nebo na nějaké dovýbavení té své řemeslné dílny.
2: Řemeslníci musí ale splnit několik podmínek. Výuční list musí mít od roku 2021.
1: Všichni vyučení, kteří mají výuční list do 30.6. letošního roku, to znamená třeba ho získali právě absolvováním letošního školního roku a mají trvalé bydliště v Prostějově a rozhodli se pro některou z těch podporovaných profesí a chtějí se tomu řemeslu věnovat, tak mohou si podat žádost na prostějovském magistrátu.
2: Jako první si o peníze požádal 19-letý zedník Šimon Jeglík.
3: Pomalu rozjíždím firmu a jsem teprve v začátcích.
2: Výuční list má od loňska. Firmu si založil před necelými 3 měsíci.
3: Peníze mi určitě pomůžou. Což je každá finanční podpora začátku dobrá a příspěvek použiju na lepší nářadí.
2: Zástupci prostějovské okresní hospodářské komory iniciativu města vítají, říká předseda představenstva Petr Binko.
4: Firmy napříč celým tím regionem dneska vlastně pociťují nedostatek všech těch kvalifikovaných pracovníků. Bez těch technických řemeslných profesí se vlastně v budoucnu absolutně jako neobejdeme. Za mě je nutné na tom respektive pracovat. Město Prostějov proto nešlo nějaký nástroj.
2: Komora podle něj může mladým podnikatelům pomoci při založení firmy s formálními náležitostmi. Finance jim zase v začátku pomůžou podnikání nastartovat.
4: Zda 40 000 je hodně nebo málo, bych byl teďka velmi opatrný říkat, já být člověkem, který tenhle výuční list udělá a měl tuhletu možnost, tak bych určitě do tohoto projektu šel.
2: Vedení města na podporu začínajících řemeslníků vyčlenilo celkem 480 000 korun. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

věřit, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Pokud se podíváte na webovky Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz, tak tam najdete třeba zajímavé tipy na výlet. Jeden z nich vás zavede na Hrdibořické rybníky, anebo třeba tipy na víkendové akce. A ty vám budeme podrobně nabízet i zítra v průběhu celého dne, ale takový malý závdavek už v tuhle chvíli. No a zavede nás konkrétně na Přerovskou. Zítra totiž uvedou divadelníci z Dřevohostic v zámecké zahradě zámku Dřevohostice od 21. hodiny frašku Hexen Shoes. Je to takové letní večerní představení s komediální, s obsazením místních herců, které doplní zázemí v podobě otevřeného areálu už od 19. hodiny a bohatého občerstvení, které zajišťují místní hasiči. Tak tedy Dřevohostice zítra, zahrada zámeckého parku. V pátek nabídne letní kino na výletišti v Zábeštní Lhotě na Přerovsku od asi 21. hodiny českou komedii Bardotky. Večer pod širým nebem doplní už od 19. hodiny opět samozřejmě také občerstvení. No a třeba další tip z Proskějovska. Na nádvoří Proskějovského zámku na Pernštinském náměstí proběhne zítra a také v sobotu hudební festival Profest Country. Během dvou dnů se tam vystřídají nejrůznější country kapely, vstupné je dobrovolné. No a tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc si zasedáme trošku vědomostí v rubrice Co v učebnicích nebylo. Věnovat se už za chvíli budeme želvám.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Hrůza, tak teď ho ještě vystřídají Queenie a Freddie Mercury až do 16. hodiny. A to už nás čekají nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc, třeba o tom, že za benzín i za naftu si tady v Olomouckém kraji opět připlatíme, opět se zdražilo. O kolik, jaká je teď aktuálně průměrná cena, dozvíte se v 16 hodin, ale je toho samozřejmě mnohem víc. Také předpověď počasí, ostatně ta podrobně i po 17. hodině ve dni v kraji. Po 16. už ale aktuálně také Humoriáda, dnes s Kateřinou Macháčkovou. Ať se vám hezky poslouchá, přeje od mikrofonu Zora Ješková.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Motorová paliva v Olomouckém kraji opět zdražila. Starý dům v Komenského ulici v Moravské Třebové půjde k zemi. Na části trati z Jeseníku do Krnova do poloviny prosince nepojedou spěšné vlaky. Zítra bude slunečno a teploty do 37 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Řidiči si připlatí hlavně za naftu. Ta teď stojí průměrně 44 korun a je téměř o korunu 80 dražší. Litr benzínu Natural 95 vyjde v průměru na 42,40. Před týdnem byl téměř o 30 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Moravská Třebová nechá zbourat starý nevyužívaný dům v centru města. Objekt v Komenského ulici odkoupila od soukromého majitele za 1 milion korun. Další více než milion zaplatí za jeho demolici. Na uvolněném pozemku by v budoucnu mohl vyrůst bytový dům. Jde podle radnice o strategickou lokalitu. Podrobnosti přidává místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Aktuálně pro něj nemáme konkrétní využití, ale je jasné, že dle územního plánu tam může vzniknout cokoliv za účelem bydlení nebo jakýkoliv služeb pro občany. V letošním roce dojde k demolici objektu a aktuálně už probíhají jednání s městským architektem o tom, jakým způsobem by město mohlo pozemek do budoucna využít.
0: A bytový dům s 5 nájemními byty vyroste v Moravské Třebové, také v Olomoucké ulici. Radnice chce se stavbou začít ještě letos na podzim. Cestující na železniční trati z Jeseníku do Krnova se musí připravit na komplikace. Od neděle 2. srpna do poloviny prosince bude přerušený provoz spěšných vlaků v úseku mezi stanicemi Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu. Dnes to sdělila jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
1: Sport.
0: Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová a Michal Rada. Sprinter je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
3: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily. Takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, tak bude vypadat zítřejší obloha nad střední Moravou. K večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. Foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr. A pozor, meteorologové dnes i zítra varují před až velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 35 v Teplické ulici u Teplic nad Bečvou. Je tam uzavřený pruh kvůli ořezávání stromů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
4: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humor jáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudru.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudru. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě se tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví kdo, já to jenom vykládám.
2: O čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no.
4: Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
4: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže, tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mně jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
6: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
6: ano, dát. Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
6: no
0: se
6: právě
0: tolerovalo?
6: Nebo no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly
0: to věřím.
6: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
6: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
6: no
0: se
6: ne,
0: říct.
6: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
6: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco, jako v o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
6: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
6: Magická, no. Dobře. Někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
6: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
6: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
6: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
6: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
6: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
6: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
6: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
6: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
6: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Aček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko,
4: ano,
3: dobře,
4: děkujeme
3: krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou... Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Mm-hmm. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenilo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: Vzpomíná, i když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl jsi tak mladý.
3: Mladík
8: jsme.
3: Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhodl. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: To je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
11: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
11: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
11: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
11: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
11: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
11: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
11: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
11: To se nedivím.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
11: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
11: Tak čtěte, polečte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
11: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
10: Vážně?
11: To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
11: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
11: Ale mějte roz, okamžit, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pojď, Pepíček, mámo, já chci žábu.
11: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
11: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
11: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já bych...
11: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
11: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
11: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala
2: dál. No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já nevím,
2: no,
1: pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes něj na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak
2: ano.
1: To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
6: Dobré odpoledne.
5: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
6: Ano.
4: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló? Haló, haló. Tak.
6: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
4: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
6: Dobrý den.
7: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
4: Výborně, ano. Honzo.
6: Děkujeme pěkně za tip.
4: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uhum.
8: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
6: Děkuji.
8: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
6: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
4: Děkujeme.
8: Tak, uvidíme.
6: Ano, uvidíme,
4: kdo koho bude žádat,
6: uslyšíme.
4: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, haló, už vás slyšíme.
9: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko, prosím.
4: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
6: Děkujeme, mějte se krásně. Kateřina
4: ožila u těch Karlových Varů, je.
6: No, byť, no, tak.
4: Jela by do lázní.
6: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
4: Do Mariánek nebo do Františkových?
6: Do Františkových.
4: No prosím, tak za Františkem možná.
6: Ano.
4: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
4: My vám děkujeme krásně.
6: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
4: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
6: No.
4: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
6: Opravdu.
4: Žádost o ruku začíná právě teď.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
12: Ale.
11: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
12: No, to myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádáte?
11: O ruku, prosím.
12: No, a co já s tím mám společnýho?
11: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
12: No, to aspoň doufám.
11: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
12: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? Kdo to zítra vrátil? Nebo aspoň dvacku? A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
11: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
12: Jo.
11: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
12: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
11: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
12: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
11: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, S vaší slečnou dcerou.
12: Jako s Máňou, víš?
11: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
12: Aha.
11: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
12: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
11: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
11: Je, 2 děti?
12: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
11: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to začala žádost o ruku.
6: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
4: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
6: Než a maminka. Tak dále.
4: No, prostě naši kolegové, z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Kluková.
6: Byli báječní.
4: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
6: ano,
4: jména
6: ano,
4: se mi pletou
6: no,
4: v tom horku.
6: Ale já jsem si ji taky hrála.
4: Jo,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy, bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím Katka.
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: My jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Jde. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
6: Chryslera.
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou.

0: víš, že?
1: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
2: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
1: Já jsem konsternován.
0: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
1: Nezlobte se, prosím pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
2: Tak to zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
1: Já, nezlobte se. Dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
3: Poklona. Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
0: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
3: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
4: Tolik návštěva Prima rodinky.
5: Ano, měli jsme dobrou pointu.
4: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
5: Ano, krásné.
4: Kateřina Macháčková byla
5: naším hostem.
4: Svěží
5: léto, mějte se moc krásně.
4: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Česku je nedostatek léků na rakovinu prsu. Olomoucké divadlo Tramtárie se přestěhuje do nových prostor. Rychlebskými horami vede nová poutní stezka. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen. Ta pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
4: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
3: Po 22 letech změní nezávislé olomoucké divadlo Tramtárie svoji domovskou scénu. Ze Slovanského domu se přestěhuje do bývalých hanáckých kasáren. Důvodem je větší kapacita sálu. Více ředitel divadla Vladislav Kracík.
5: Už na tom pracujeme přes rok. V těchto chvílích probíhá rekonstrukce prostoru, takže je s tím spousta práce, ale všechno je nastaveno k tomu, aby jsme od ledna 2027 nastoupili už v hanáckých kasárnách v novém divadle, které bude naším působištěm na dalších 22 let.
3: Na novou poutní stezku se můžou vydat návštěvníci Rychlebských hor. Je dlouhá 80 kilometrů a spojuje kláštery v Bílé vodě na Jesenicku a Králíkách na Ústecko-Orlicku. Trasa má název Via Pacis, říká její autorka Martina Rábenseifnerová.
6: Via Pacis je latinsky cesta pokoje. Kromě teda přírody a krásného stvoření jsou tam zastavení dřevěné. To propojení, je tam zaprvé tam krásná hřebenovka, to je jedna věc, je tam opravdu krásná ta příroda, ale motivovaly mě ty dva kláštery. A vlastně obě dvě ty místa jsou poznamenaná totalitní dobu, kdy tam byly kněží a řeholní sestry vlastně umístěny a vlastně je to taková i jako tichá vzpomínka na to.
0: Sport.
3: Fotbalisty Prostějová čeká zítra druhé kolo šance Národní ligy. Od 17 hodin hrají na Žižkově. Sigma má v rámci první ligy na programu v neděli v 15 hodin domácí zápas s Mladou Boleslaví. To fotbalisté Hradce Králové nastoupí už dnes večer k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Norský tým před týdnem Hradci podlehl 0-1. A odvetá čeká taky fotbalisty Jablonce. Ti se střetnou ve druhém předkole konferenční ligy s Chorvatskou. Varaždínem, který vyhrál úvodní zápas 3-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, k večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. Foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D46 na 14,5 kilometru ve směru na Olomouc u Dobrochova. Je tam neprůjezdný pravý pruh, stojí v něm porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4 minuty po 17. hodině a čtvrtek 30. července. Vítá vás Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Města napříč Českem reagují na tropická vedra, která zasahují do našich životů a také v Olomouckém kraji a třeba v takovém Šumperku na městském úřadě. Tam změnili úřední hodiny a nejen to, povíme víc. Zjistili jsme také, proč se na Proskyjovsku začínajícím řemeslníkům lépe podniká a pozveme vás také na cestu kolem světa. Náš regionální stopař zjistil, že si ji můžeme užít doslova za humny. A v Olomoucké zoo dnes představíme jelenovitý druh, který si v létě obléká puntíkatý kabát. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Události 30. července v přehledu a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Města v Olomouckém kraji se připravují na horké dny. Například v Olomouci vyjedou do ulic kropící vozy a do kterých, o tom se radnice rozhodne podle mapy tepelných ostrovů. Už v roce 2018 ty vytvořili odborníci z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V centru Olomouce jsou také pítka s pitnou vodou. Najdete je na horním i dolním náměstí. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Řidiči si připlatí hlavně za naftu. Ta teď stojí průměrně 44 korun a je téměř o korunu 80 dražší. Litr benzínu Natural 95 vyjde v průměru na 42,40. Před týdnem byl téměř o 30 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Úředníci Olomouckého magistrátu monitorují stav vodních ploch v majetku města. Podle dosavadních výsledků nedošlo k výraznějším problémům, včetně jezera Poděbrady, nedaleko Olomouce, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Jde o uzavřenou jámu po těžbě štěrkopísku, která nemá na rozdíl od vodních nádrží přítok, obsahují často nevyčištěné odpadní vody plné fosforu, jenž je hlavní živinou právě pro sinice.
2: Cestující na železniční trati z Jeseníku do Krnova se musí připravit na komplikace. Od neděle 2. srpna do poloviny prosince bude přerušený provoz spěšných vlaků v úseku mezi stanicemi Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu. Dnes to sdělila jejich mluvčí Vanda Rajnochová. O dvě mláďata se letos rozrostlo stádo zubrů v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Oba malé zubry už můžete spatřit ve výběhu s ostatními členy stáda, řekla to ošetřovatelka Olomoucké zahrady Nikola Švanová. A více o zoo na Svatém Kopečku v této hodině v našem vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: Do střední Evropy pokračuje příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Meteorologové vydali pro nadcházející dny výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před vysokými teplotami. Extrémní zátěž bude na jihu Moravy. A jaká má být situace v Olomouckém kraji? Zeptáme se odborníků po písničce. Teď Vladimír Mišík.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Roman Volný. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jestliže jsme včera říkali, že je pěkně teplo, tak dneska je teda skutečně vedro, někdo by řekl pořádný hic. Kam až šplhaly teploty v Olomouckém kraji?
2: Tak vůbec nejvýše se dostali ve Štenberku, tam bylo až téměř 37 stupňů Celsia, chyběly tam 0,2 do těch 37, jinak to bylo většinou někde od těch 32 zhruba do 36 stupňů Celsia. Z těch delších časových řád máme rekord v Přerově 0,2 přes 36 stupňů, naposledy takhle teplý červenec jsme měli v roce 1994.
1: Jak se ty teploty budou vyvíjet večer a v noci? Oddechneme si v noci trošku od těch veder, vyvětráme, schladíme domy a byty?
2: No, obávám se, že to bude docela obtížné, protože foukat to příliš nebude a ty teploty zůstanou někde kolem 20 stupňů, což už je pro člověka celkem nepříjemné, hlavně na tu noc. Oblačnosti bude málo a ty teploty by se měly pohybovat většinou někde mezi 22 až 18 stupňů Celsia. Provázet to bude většinou slabý jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Ty teploty budou ještě narůstat v průběhu zítřejšího dne a počítáte třeba, že by i nějaké rekordy eventuálně mohly padat. Jak to bude vypadat v pátek?
2: Vypadá to, že ano, i zítra málo oblačností, možná během dne se nějaká oblačnost začne vytvářet, někdy k večeru, potom je tam možnost někde v oblasti Jeseníku, že by se třeba objevila nějaká přehánka nebo bouřka. No a ty zítřejší maxima podobné těm dnešním, možná nepatrně vyšší, ještě většinou mezi 33 až 37 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 28 stupňů, takže tam také žádná velká úleva a vítr to bude provázet mírný jižní až jihozápadní, většinou do 6 metrů za sekundu.
1: Můžeme počítat, myslíte, s nějakými rekordy? Dá se to už teď odhadnout?
2: Nedíval jsem se na zítřejší den, ale může to být velmi podobné tomu dnešnímu dní, takže možná o nějaké ty desetinky, ano.
1: Jak se bude počasí pak vyvíjet o víkendu?
2: Trošičku nastane změna v průběhu soboty, tam by mělo být více oblačností, ta zvolněná studená fronta by měla postoupit někde ze západních Čech, zhruba nad Moravu, no ale vypadá to, že se bude projevovat většinou oblačností a v průběhu dne by se měly objevit i nějaké ty přehánky, možná i bouřky. Minima ale budou vysoká opět mezi 23 až 19 stupni Celsia, no a ty odpolední maxima nebo ty denní maxima budou nepatrně nižší, ale pořád stále ještě vysoké, většinou mezi 30 až 34 stupni, vítr slabý, ale během nemírnýho západní až západní do 6 metrů za sekundu.
1: V takovém počasí vy meteorologové vydáváte různá varování, takže asi platí, kromě toho, abychom se chránili před tím vedrem, tak riziko požáru a podobně.
2: Sucho v krajině obecně je, zatím ty naše indexy na střední Moravě a v Jeseníkách toto zatím nesplňují, takže riziko úplně není zanedbatelné, ale zatím není ani příliš velké.
1: Dávat pozor. Meteorolog Roman Volný, za informace děkujeme a vše budeme opět zítra upřesňovat. Klidnou službu, naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Také máte v těchto vedrech obavu ze silné klimatizace, třeba v obchodech nebo na úřadech? No tak na tom Šumperském se prochladnutí bát nemusíte, co všechno tam kvůli vedrům mění pro pohodu klientů i zaměstnanců, povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Výhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
0: Rozhlas, to je výhra.
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
0: Rozhlas, to je výhra!
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu Na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu Na cestě přivítá Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Řada měst napříč Českém reaguje na extrémní vedra, a to různým způsobem. Tak třeba v Brně otevřeli chladící sály v prostorách radnice, ve Vsetíně a v Kroměříži můžete jít bruslit, no a v Šumperku kvůli vysokým teplotám otevírá městský úřad už od 7 hodin ráno. Nové úřední hodiny platí do konce srpna a mají usnadnit vyřízení záležitostí v těch příjemnějších ranních hodinách.
2: Jsem zjistila, že mají o hodinu vlastně dřív otevřený a to mi vlastně vyhovuje líp, protože po práci ještě nemusím nikam lítat, takže jsem radši, že to stihnu vyřídit ještě předtím, než jedu do práce.
3: Monika ze Šumperka je jednou z klientek, která po 7 hodině ráno využila letní otevírací dobu šumperského městského úřadu. S dcerou přišla do budovy v Jesenické ulici vyzvednout občanský průkaz. A svůj lístek si tu po ránu bere taky šumperský rodák Jan. Letní úřední hodiny hodnotí kladně.
4: Už nám to oznámuje zvonek, klaxon nebo co to je, jak tady klienti odsypají hned od rána.
3: Lidí, kteří časné otevření úřadu využívají, postupně přibývá, uvedla jeho tajemnice Helena Miterková. Změna úředních hodin podle ní platí do konce srpna.
5: V tuto chvíli je to zavedeno po dobu letních prázdnin, kdy očekáváme, že mohou být taková ta největší vedra, která byla tím hlavním důvodem pro tuto změnu, protože jsme chtěli zlepšit komfort našich klientů.
3: Na šumperském úřadu přitom nejde o první opatření proti vysokým teplotám. Například v roce 2024 nechalo vedení města na budovu namontovat venkovní žaluzie, připomíná šumperská radní Valerie Hrubá z hnutí ANO.
6: Ty samozřejmě pomohly snížit teplotu v těch kancelářích tím příjemným způsobem, že na nikoho nefoukala klimatizace za krk a přesto to fungovalo.
3: Rekordní vedra ovšem teplotu v kancelářích zvyšovala i navzdory žaluzím. Pokračuje tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: V těch největších vedrech bohužel ta horka v těch kancelářích přetrvávají, proto jsme se rozhodli přistoupit k dalším možnostem řešení a rozhodli jsme se více otevřít ty ranní hodiny, kdy to horko není až takové.
3: Ranní úřední hodiny platí na městském úřadu v Šumperku od pondělí do čtvrtku, odpoledne tak úřad v některé dny zavírá dřív. Ve výsledku ale lidé mají k dispozici o jednu úřední hodinu týdně víc než doposud. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
1: No a jaká opatření proti vedru připravila další města napříč Českem, získejte na i rozhlasu a našem webu olomouc-rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A teď otázka do řad vás našich posluchačů. Šli byste v dnešní době do nového podnikání? No, určitě to chce hodně odvahy. V Prostějově to vědí a snaží se začínajícím řemeslníkům pomoci. Jak konkrétně, povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: kraji.
1: Roskyjov chce podpořit podnikání a tedy i mladé řemeslníky, a to částkou 40 tisíc korun. O příspěvek na rozjezd podnikání si můžou požádat ti, kteří získali výuční list v posledních 6 letech. Cílem města je udržet mladé řemeslníky v regionu a podpořit jejich práci.
2: Takových těch řemeslníků běžných velmi ubývá.
3: Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu, vysvětluje, proč se vedení města rozhodlo přispět 40 tisíc korun vybraným řemeslníkům. O dotaci si můžou požádat například zedníci, elektrikáři, čalouníci nebo třeba kominíci.
2: Třeba na nákup materiálu nebo na nějaké dovýbavení té své řemeslné dílny.
3: Řemeslníci musí ale splnit několik podmínek. Výuční list musí mít od roku 2021.
2: Vyučení, kteří mají výuční list do 30.6. letošního roku, to znamená třeba ho získali právě absolvováním letošního školního roku a mají trvalé bydliště v Prostějově a rozhodli se pro některou z těch podporovaných profesí a chtějí se tomu řemeslu věnovat, tak mohou si podat žádost na prostějovském magistrátu.
3: Jako první si o peníze požádal 19-letý zedník Šimon Jeglík.
4: Pomalu rozjíždím firmu a jsem teprve v začátcích.
3: Výuční list má od loňska. Firmu si založil před necelými 3 měsíci.
4: Peníze mi určitě pomůžou. Cože každá finanční podpora začátku dobrá a příspěvek použiju na lepší nářadí.
3: Zástupci prostějovské okresní hospodářské komory iniciativu města vítají, říká předseda představenstva Petr Binko.
5: Firmy napříč celým tím regionem dneska vlastně pociťují nedostatek všech těch kvalifikovaných pracovníků. Bez těch technických řemeslných profesí se vlastně v budoucnu absolutně jako neobejdeme. Za mě je nutné na tom respektive pracovat. Město Prostějov proto nešlo nějaký nástroj.
3: Komora podle něj může mladým podnikatelům pomoci při založení firmy s formálními náležitostmi. Finance jim zase v začátku pomůžou podnikání nastartovat.
5: Zda 40 tisíc je hodně nebo málo, bych byl teďka velmi opatrný říkat, já být člověkem, který tenhle výuční list udělá a měl tuhle tu možnost, tak bych určitě do tohoto projektu šel.
3: Vedení města na podporu začínajících řemeslníků vyčlenilo celkem 480 tisíc korun. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A za chvíli si dopřejeme cestu kolem světa v Blatci na Táboře.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobrodružný den prožil náš regionální stopař Aleš Spurný. Užil si totiž cestu kolem světa. Hned upřesním, přihlásil se z Hanácké roviny, z Blatce, vesnice mezi Olomoucí a Prostějovem, kde v areálu fotbalového hřiště probíhá příměstský tábor právě s názvem Cesta kolem světa. Kromě dětí jsme se u mikrofonu setkali s Evou Skládalovou a Jitkou Hrabalovou.
2: Není potřeba jezdit daleko, stačí vyrazit za humna a člověk si může užít celý svět, pokud má to správné vedení. My jsme tady u dráhy na fotbalovém hřišti a je tu asi 18 dětí, jsem napočítal tak nějak plus, minus, je tu na ně i pár vedoucích a já už jsem byl svědkem toho, jak se přenášela pštrosí vejce a jak tu skákali na hřišti klokani. A tady máme také dvě vedoucí, Evu Skládalovou a Jitku Hrabalovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Vy jak dlouho už jezdíte nebo chodíte na tenhle ten záhumenní tábor?
3: Tak tábory už pořádáme 7. rokem. A každý rok vlastně máme různé témata těch táborů a tento rok máme témata Cesta kolem světa a Detektivní akademie.
4: Každý den objevujeme různé kontinenty a děti na konci týdne najdou poklad od nějakého záhadného cestovatele.
2: Děti jsou potichu, ani nedutají, ale to je vzácný okamžik, protože když hrajou hry, tak docela tady je rušno, veselo a ozývá se i křik. A já teď tak tím klokaním skokem přiskočím k těm dětem a zeptám se, co jste tady ještě zažili, co jste tady ještě hráli?
5: My jsme se taky hráli na běhání.
2: No hodně se tady asi naběháte po tom rozlehlém hřišti. Co tebe zaujalo na tomto táboře?
5: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme hráli ty hry a jak jsme skákali v tom pytle jak jsme hráli ty libičky s těma krokodýlama, jak máme vzít každou kuličku.
2: Krokodýly tady taky byly, takže vlastně do jakých končin se s vámi děti dostanou?
3: Tak na tomto táboře jsme se zatím vydali do Asie, Austrálie, Antarktidy a Afriky a zbytek kontinentu nás ještě čeká po zbytek týdne.
2: Ta Antarktida, to mi zní obzvláště příjemně v tomto počasí, ale ono je tady celkem fajn, protože já jsem tady nedaleko zaparkoval, přišel jsem to hřiště, které je travnaté, což je příjemné, není to žádný rozpálený kámen. No a tady jsme pod střechou, ale profukuje tu. Kousek odtud je mlžítko, deštník s mlžítkem a je to docela takové příjemné stinné prostředí a vy se tu ukrýváte a hrajete ty hry.
3: Ano, my jsme moc vděční za to, že tady můžeme být. Je to vlastně pod záštitou té Blatec, takže chceme jim moc poděkovat, že tu ty tábory můžeme pořádat a také průběžně vlastně s dětmi hrajeme i nějaký třeba hry s vodou, aby se mohli ochladit.
2: A vy jste taky hasičky, že?
4: Ano, jsme všechny vedoucí táboru, jsme členky sboru dobrovolných hasičů Blatec.
2: A ty jsi z Blatce?
6: Jo.
2: A ty?
6: Ne.
2: Ty jsi odkud?
6: Já jsem z Olomouce.
2: A jak dlouho sem trvá cesta? Ví to někdo, jak dlouho sem trvá cesta z Olomouce?
6: Já ne.
7: Já asi jo. Tak asi tak 5-10 minutek.
2: No je to kousíček, my tu máme i maminku. Proč jste svěřila své děti právě do tohoto tábora blateckého?
8: No doneslo se ke mně, že jsou blatecké tábory vyhlášené a cesta kolem světa, to téma se mi velmi líbilo, takže jsem si řekla, že to zkusíme a moje děti jsou velmi nadšené, jsme moc spokojení.
2: Povídáte si o tom doma?
8: Povídáme.
2: Tak co zažili děti teďka přetransformováno přes vás?
8: Byli na výletě, skákali v pytli, běhali, hráli hry, hráli si na pískovišti, různé aktivity, jsou velmi nadšení.
2: Už víte, kam vyrazíte za rok?
3: Možná pojedeme znovu kolem světa a objevíme další třeba země v těch daných kontinentech.
2: A vzhledem k tomu, že jste hasičky, tak na co byste nás na nějakou další akci pozvali do Blatce?
3: Tak každoročně zde pořádáme kolo dětské ligy mladých hasičů, takže moc rádi vás přivítáme na dalším kole. Bývá tady okolo 80 týmů, máme tady bohaté občerstvení i nějaké aktivity pro děti.
2: Takže hezkou zábavu a ahoj!
9: Ahoj!
2: Z Blatce Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Téměř celý svět, ale prostřednictvím tentokrát zvířat, si můžete prožít také v zoologické zahradě na Svatém kopečku. Siku vietnamského vám představíme za chvíli.

0: Jhané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hora.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Z vyhlídkové plošiny nebo z vláčku můžete v Zoo Olomouc, kam vás teď v našem vysílání zavede další díl prázdninového seriálu, pozorovat hned několik jelenovitých, tak třeba z jihu vietnamského jeleny Barasinga nebo daňky mezopotámské, kteří sdílejí jeden velký výběh. Jsou to vzácná zvířata, která mizí z volné přírody.
3: To, co jsme teď prošli, tak to je velmi starý objekt, který bychom nejradši zbourali a postavili nový. Už máme projekt, akorát nám chybí finanční prostředky.
4: A my jsme se ocitli s Janem Pluháčkem, zoologem, teď přesně kde?
3: V takzvaném výběhu euroasijského safari, to znamená ve výběhu zvířat zejména z Asie, ale i z Evropy. Máme tu tři druhy jelenovitých, což je sika vietnamský, daněk mezopotámský a krásný indický jelen Barasinga. Přičemž v tom výběhu máme ještě další dva menší výběhy, do kterých tato zvířata mohou vstupovat, a v těchto výbězích jsou zubři. A abych nezapomněl, tak vlastně poslední zvíře, které tady máme, tak je koza bezoárová.
4: Teď se společně můžeme podívat na stádo, které nás plaše pozoruje pod stromy. Našli si stín, jak jinak?
3: Teď vidíme jeleny siky vietnamské, občas se mezi nimi myhne nějaký z těch daňků, oni se od sebe dají poměrně těžce rozeznat, třeba i na takovouhle vzdálenost. Nicméně takovou pomůckou je, že ta zvířata v letní srsti jsou puntíkovaná a ti daňci mají dole nad břichem takový pás, sikového nemají. A to zvíře, které teď probíhá a je vlastně z nich nejvyšší, tak je jelen Barasinga.
4: Bez problému se snáší.
3: Víceméně ano, ten sika je druh, který je nejdrsnější, nejvíc nám terorizuje ty ostatní.
4: A nevypadá na to.
3: Nevypadá na to, ale je to i druh nejvzácnější, respektive poddruh, protože ten sika vietnamský je v přírodě vyhuben, přežil tam na farmách, takže ve Vietnamu se nachází a právě v současné době řešíme to, že ty sikové budou podrobeni genetickým testům, co se týká podruhové čistoty, ať už tady v zoologických zahradách, tak i v tom Vietnamu. Přičemž očekáváme, že v zoologických zahradách to máme čisté, tam už některé předběžné analýzy udělány byly a vyšlo to velice hezky. Co ve Vietnamu uvidíme, každopádně připravujeme reintrodukci, to znamená návrat siků zpátky do Vietnamu, a naše zoologická zahrada to celé koordinuje pro celou Evropu.
4: Máte představu, jak to v tom Vietnamu bude vypadat, nebo musíte ji mít?
3: Samozřejmě. My tam spolupracujeme s organizací, která se jmenuje Save Vietnam Wildlife, to znamená Zachraňme vietnamskou divočinu. A plus to celé je pod dohledem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.
4: Co se týče těch daňků, můžeme je vidět, že je chovají třeba i někteří lidé, pokud mají větší pozemky. Vaši daňci a jejich daňci jsou totožní?
3: Pojďme se na daňka podívat. Jeden je tam.
4: Dobře.
3: Vlastně na světě jsou dva druhy daňků. Oni jsou si velmi příbuzní, což je daněk evropský, daněk mezopotámský. Ten daněk mezopotámský je velmi vzácný. Na světě jich je méně než tisícovka. A ty chovy se úplně nedaří, ani nám se tady bohužel nedaří, takže budeme muset přistupovat k nějakým změnám. Nedaří se nám dobře odchovávat mláďata. Když se na to daňka podíváte, tak můžete vidět, že nemá černý obřitek a vlastně bílý ocas, bílý zadek, ale nemá tam černý lem. Náš evropský daněk má černý lem. Když se podíváte na to jeho paroží, tak náš evropský daněk má krásně lopatkovité paroží, to ten mezopotámský daněk nemá. No a ty mezopotámští daňci původně žili v Iránu a v některých arabských zemích okolo Iránu. Dneska je otázka, jestli v Iránu něco přežívá. Pokud ano, tak to bude asi těch zvířat poměrně málo.
4: Ze Zoo na Svatém kopečku, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: A já ještě doplním, že pokud byste se chtěli podívat i na další zvířata Zoo na Svatém kopečku u Olomouce, a to v obrazech, tak určitě navštivte naše webovky olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: No a co zítra? Tak například vás v našem vysílání pozveme do katovny v Jeseníku, kde otevřeli novou interaktivní výstavu. Jmenuje se Objev Jesenicko, a tak se na ně tak trošku podíváme a projdeme si ji v našem vysílání. A

0: nebude chybět ani pozvánka do Dubicka nedaleko Zábřehu. Ten důvod je jednoduchý. Český rozhlas Olomouc tam zavítá s obecní veselicí. Podílet se na jejím pořádání nebudeme ale jenom my rozhlasáci, ale hlavně místní obyvatelé, spolky a samospráva. No a tak si povíme, o čem to všechno bude.
1: Den v kraji.
0: V tuhle chvíli už se nám ale blíží 18. hodina, čekají vás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc, pak dechovky na přání a hned poté také roky, desky a hity Karla Gotta s Jirkou Matějů a Zora Ješková přeje dobrý poslech.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
7: Dělníci opraví Palackého ulici v Přerově. Hasiči vyprošťovali na Šumpersku paraglidistu z drátů elektrického vedení. Hokejisté Přerova už trénují na ledě se všemi posilami. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 37 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Frekventovaná ulice Palackého v centru Přerova se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu, upozorňuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
8: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit půdy z autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
7: Do velkých problémů se dnes dostal paraglidista v Jakubovicích na Šumpersku. Uvízl totiž v drátech elektrického vedení poté, co se po vzletu jeho padákové křídlo zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě naštěstí nezranil. Technici ale museli vypnout elektrické vedení a hasiči pak pomocí vysouvacího žebříku s plošinou paraglidistu z drátů vyprostit. Sdělila to jejich mluvčí Lucie Balážová. Technické služby Vrbna pod Pradědem opravily knajpovadlo v areálu BMX v místní části Mnichov. V roce 2024 ho zničila povodeň. Knajpovadlo je mělká nádrž se studenou vodou, schody a zábradlím. Zařízení slouží k otužování.
9: Pracovníci technických služeb opravili zábradlí, zpevnili konstrukci a vyměnili kačírek. Prostor bylo taky nutné vyčistit od naplavenin. Knajpovadlo je už otevřené a přístupné veřejnosti. V plánu jsou ale i další práce. Město tam plánuje postavit odpočinkové místo s lavičkami. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Sport.
7: Hokejisté prvoligového Přerova se už týden připravují na ledě. K týmu se připojili i všechny letní posily, které se doteď chystaly individuálně. Brankář David Honzík a útočníci Petr Mrázek, Lukáš Žalčík a Martin Novák. Ten přijal nabídku z Přerova i proto, že v týmu a na soupisce cítí sílu.
10: Samozřejmě, kdybych viděl, že Přerov by neměl nějaký úplně silný tým, tak by člověk nad tou nabídkou uvažoval třeba úplně jinak, než když vidí, jak ten tým je teďka poskládaný. A vidí, že v tom týmu ta kvalita je. Takže já doufám, že hlavně budeme všichni zdraví a pak, že budeme i úspěšní.
7: První přípravný zápas odehrají Zubři už 6. srpna na ledě Frýdku Místku.
4: Počasí.
7: Na střední Moravě zítra čekejte jasno až polojasno, k večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28. Foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
7: Zdržíte se stále na dálnici D46 na 14,5 kilometru ve směru na Olomouc u Dobrochova. Je tam neprůjezdný pravý pruh, stojí v něm porouchané vozidlo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Právě v 18 hodin jsou za námi a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Je čtvrtek 30. července a od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Přeji vám krásný, stále tak trošku teplý podvečer, ono jich nás ještě několik čeká, tak věřím, že jste všichni v pořádku, schovaní někde v chládku a posloucháte a těšíte se na vaše oblíbené dechovky, lidovky nebo cymbálovky. Volat si o ně můžete na číslo 221 555 444 nebo psát SMS-kové vzkazy třeba všem bořivojům, kteří dnes slaví svátek, na číslo 723 70 33 51. No a k tomu poslechu si můžete dát nějaké vychlazené vínečko jak višňa.

0: První píseň dospívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vlčnověnka, vínečko jak višňa, jak jsem říkal, může také přijít k duhu v těchto teplotách nějaká vychlazená sklenička, ale s tím samozřejmě také opatrně, to není dobré ve velké míře, ani když je zima, ani když je teplo, ale v tomto počasí obzvláště. Pojďme dál, kamaráde můj, to bude píseň určitě pro nějakého kamaráda, kterému něco hezkého řekne paní Hanka z Předmostí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a ještě jednou i vás, pane Viléme. A dneska bych chtěla poslat písničku Františkovi Brožovi do Strukova. Františku, k tvým krásným 90. narozeninám, které máš 1. srpna, ti přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, ale hlavně, aby se ti Evička brzo vrátila z nemocnice. To ti přeje Hanka. A pozdravím Lidušku z Jeseníku, Julinku do Přerova a Jirku do Kunštátu. A všechny posluchače, vám, pane Viléme, moc děkuju a někdy se budu těšit moc naslyšenou.
0: Také se budu těšit naslyšenou. Posíláme písničku, která za chviličku zahraje také k svátku. Heli a Víťovi Zajíčkovi ze Šumperka. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Eliška a Jarek.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: Bojané dospívali píseň Kamaráde můj. No a tak to připomnělo, o čem to tady celé je. Pořad Hrajeme pro radost, o kamarádech, o přátelství, kteří si volají, posílají oblíbené písničky, posílají krásné vzkazy. A vy tak činíte, voláte poctivě. SMS-kových vzkazů tady moc zatím nemám, ale věřím, že další určitě přijdou. Ale dovolala se paní posluchačka, paní Marie z Kroměříže. Dobrý den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Marušce do Hrabišína, Jindřišce Naďové do Kroměříže, Zeničce Pavelčíkové do Olomouce, Vlastičce do Krnova, Vláďovi do Tovačova a Jiřímu do Litovle. Jestli se vám bude písnička, pane Vileme, líbit je i pro vás a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Věřím, že se líbit bude. Děkuji, naslyšenou. Písničku posíláme také z celého srdíčka paní Aničce z Bludova. Přeji krásné sluníčkové dny, hodně štěstí, lásku, božího požehnání a všechno ostatní také Mařence a Františkovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova a paní Marci ze Žulové. Všechny moc zdraví a písničku posílá pan František od Brna.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme dál. Písniček, které ještě musí zaznít ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je spousta a spousta, tak to nebudeme zdržovat a rovnou pozdravíme další posluchačku, paní Marie z Hrabišína. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bylenku, já vám přeju hezké odpoledne slunečné. A já bych dneska chtěla poslat srdečný pozdrav paní Božence Petrželové do Velkých Losin. Oslaví krásných 80 roků. K životnímu jubileu ti, milá Boženko, přeji vše dobré, štěstí, zdraví, spokojenost, radost, mnoho lásky a ještě jednou pevné zdraví. A ještě ti přidávám takové malé vyslání. A cituji, krásu hledej v květech, moudrost v knihách, lásku v lidech, najdeš štěstí v životě. A ještě bych pozdravila paní Marušku do Kroměříže a všechny moje kamarády a přátelé. A vám, pane Vlenku, srdečně děkuji a hezký večer přeji.
4: Děkuji
5: a
4: vám moc.
5: A zase někdy naslyšenou.
4: Budu se těšit na příště, mějte se krásně, naslyšenou. Pro hezký večer a krásnou písničku posíláme také Vrátíkovi ze Štenberka, ať má pohodový hezký večer a užije si ji. To píše Maruška

0: No a pro vás, milí přátelé, já budu moc rád hrát, tak jak zpívala Vysočinka v písni Srdíčkem, budeme psát. Připravena je další píseň, jak jsme se shodli s panem Ivanem z Opavy, ještě je tedy takové pozdní odpoledne, podvečer, ale tak popřejeme někomu dobrý večer, frajárečko, že? Dobrý den.
1: Ano, pěkný odpoledne, horké, všem posluchačům. Já dneska mám tady poděkování za písničku a za přání a je to paní Aničce v Ludově, za krásnou písničku a pozdrav pro mě i pro manželku. Aničko, ať si užijete této krásné moravské písničky. Hlavně pěknou pohodu a hlavně zdraví v tomto horkém počasí. Taky zdravím paní Hanku na Lipinu, paní Aničku, která paní Marušku se Štěpánem, také zdravíme, pokud se poslouchá teda paní Irena v Hulině, tak všem krásný poslech a pane Vilem, je to i pro vás, ať si to užijete. Já vám děkuju.
0: Děkuji moc.
1: Zase příště.
0: Budu se těšit. Naschledanou. Píseň, která je na řadě, tedy Dobrý večer, frajárečko, bude patřit všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, ať mají radost a potěšení, tak, jak napsala paní Jana.

0: Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil.
1: Pokračujeme dál. Během toho, co zpívala mistříňanka, tak se dovolala samozřejmě další posluchačka. Za tou se vydáme do Prostějova a je to paní Zdenička. Dobrý den.
2: Dobrý den, Vilémku, děkuji za milé přivítání a písničku posílám Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavis, Hlence Jadrničkové do Vsiska, Julince do Přerova, Zdeničce do Holubis a Zdeničce do Hrochova a s Jarmilkou. Všem vám přeji štěstí, zdraví a hlavně, ať zvládnete ty teplé dny. Mě dělají moc dobře. Já pěstuju si všechno a třikrát denně musím zalít zahradu, jak je to všechno suchý, jinak by ty okurky byly hořké. Tak a Vilémku, vám ještě jednou děkuji, písnička je i pro vás a někdy se opět těším na slyšenou.
1: Já také, na slyšenou, mějte se krásně. Já k tomu připojím ještě přání a pozdrav pro pana Antonína z Bedihoště. Přeji vše krásné, spokojenost, hodně zdraví i boží požehnání, napsala paní Eva z Modřic u Brna.

0: Hezké je žít, tak se jmenovala píseň, nebo jmenuje píseň, kterou právě teď dospívali Babouci na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a je to pravdivý název. Žít je opravdu hezké, obzvlášť když si pouštíme takovéto krásné písně, jako třeba další Nikoho víc jsem nemiloval od Žadovjáků. A zdravím paní Lídu Zlichková na telefonu, do hezký den.
1: Vás taky zdravím, pane Vilémku. A ta písnička je pro vás. A chci zahrát taky mé kamarádce Zlichkova Jarmile Faltusová jej. A ta písnička teda je pro mě, pro Lídu Kulaxidisovou Zlichkovat. A moc krát vám děkuju.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Píseň letí také do Mohelnice, Sokolkám, vzhledem k okolnostem, ať máte krásný podvečer u písniček a pro zdraví a pro kondičku dejme si jednu slivovičku. Zdraví Sokolka, tak jak jsem říkal, opatrně s tím zahrajeme také všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc pro hezký večer a přeji také pevné zdraví, napsala posluchačka

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Anna Volínová a Václav Žákovec, to jsou dvě jména, která budou zpívat za malou chvíli nejhezčí tango. Já k tomu musím přidat ještě jedno jméno a to je Laďa Stovačová. Hezký den.
4: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám. Ještě jednou vás zdravím a český rozhlas Olomouc, český posluchači. A ještě jednou vám děkuju, že jste mě vzal za vybrání písničky a tuto písničku bych chtěl poslat paní Mileně Dobroumová, paní Zdenice Douničová, paní Zdenice Doprostilová s Kočičkou, panu Jiřímu Dolitovle, paní Romana a Jindřišku do Staré Vsi a mé sestře na Eldemku do Kroměříža do nemocnice. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuju vám, že mě hrajete topkový písničky. Zjist to nešlo, jsem se nemohl dovolat. Děkuju moc krát, pane redaktore. Je to pro všechny posluchače a i pro vás do rádia. Děkuju moc krát. Nashledanou.
3: Naslyšenou. Posíláme pozdrav a písničku, aby potěšila všechny posluchače a také mé přátelé paní Lidku Gottwaldovou, pana Oldu Crháka, sestru Zdeňku. Mějte všichni hezký podvečer, napsala paní Emílie, která děkuje za zaslané krásné písničky a pozdravy.

0: Věřím, že někteří z vás jste si při nejhezčím tangu také tango zatančili a můžete tančit i u další písně. Bude to Morava, krásná zem, oblíbená to píseň a zavolal si o ní pan Michal z Petrova nad Desnou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl písničku k narozeninám poslat Andulce Novotné, Pěrce Svolníkové, mají dneska narozeniny, tak jim přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní pohody. Ona to přečme, tak.
0: A všechno ostatní.
1: Ano, a všechno ostatní, no.
0: Tak, všechno dobré.
1: Díky.
0: Vám samozřejmě také naslyšenou. Pěknou písničku a hodně zdraví posíláme také Jindřišce do Kroměříže a bratrovi Vláďovi do Tovačova. Napsala nám paní Marie z Přerova.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Vysílání pokračuje dál, ale samozřejmě už není moc času, jak vidíte, za necelých 10 minutek. Tady bude 19. hodina, to znamená další zprávy a potom další pořady, takže máme prostor pro poslední posluchačku, která se dovolala do našeho vysílání a je to paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
2: Krásný den, vám ještě jednou přeji, pane Vilémku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat písničku s poděkováním za polední písničku a k pěknému podvečeru panu Oldovi Crhákovi z Nemile. Je to jeho oblíbená písnička, tak mu ji posílám, tak ji posílám koňařům Gotwaldovým do Doubravice, panu Jendovi, mladšímu Jendovi a Lidušce starší a mladší dceři a Marušce dceři s rodinami a tak ještě doroštění manželům Pospíšilikovým, paní Jančce a panu Jirkovi, do Unčova Zdenice Pavelčikové, ale ona je teď v Olomouci nemocnici na LDNC a do Krnova paní Jarušce a do Kunštátu panu Jirkovi. Všem přeji krásný večer a hodně, hodně zdraví. Vám, pane Vilémku, taky přeju hodně zdravíčka, písnička je pro vás taky za všechno a krásný víkend, ať užijete a mějte se krásně.
1: Vy také.
2: A někdy naslyšenou. Děkuju.
1: Naslyšenou, mějte se krásně. Hezkou písničku hrajeme také Aničce Dobludova, Marci Dožulové a Františkovi od Brna. Krásný večer a zdraví M. Wagnerová. Ano a pro potěšení letí píseň také do Písková, paní Zdeničce a posílá jí kamarád. Připravena je píseň Zařechtej můj vraný koníčku, hrát a zpívat budou babouci, potom ještě jedna, to si nechám jako překvapení, potom jsou připraveny aktuální zprávy v 19 hodin, no a také další pořad, s kým jiným trávit čas mezi 19. a půl osmou, než s naší legendou Karlem Gottem. Tak hezký poslech.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Lék tamoxifen na rakovinu prsu se v Česku začíná objevovat v prvních lékárnách. Motorová paliva v Olomouckém kraji opět zdražila. Hřiště v Drahotuších čeká rekonstrukce. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 37 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V prvních lékárnách v Česku je dnes opět dostupný lék tamoxifen na rakovinu prsu. Potvrdil to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Léku je teď nedostatek. Některé pacientky ho zatím mají dál problém sehnat.
2: Lék už nemá třeba Marcela z Ostravy.
3: Dneska jsem dobrala poslední tabletku a vlastně od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
2: Situaci řeší pacientky i jinak, říká Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
4: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
2: Stát teď zajistil asi 1000 balení z Dánska. Distribuční firmy je mají postupně zavážet i do dalších lékáren. Vyřízení administrativy může podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého trvat několik dní.
5: Oni ho musí vlastně přijmout, naschladnit, vystavit na internet, aby se ho mohli vlastně lékárny objednávat.
2: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu. Používá se k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Řidiči si připlatí hlavně za naftu. Ta teď stojí průměrně 44 korun a je téměř o korunu 80 dražší. Litr benzínu Natural 95 vyjde v průměru na 42,40. Před týdnem byl téměř o 30 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Samospráva Hranic nechá opravit a rozšířit dětské hřiště v místní části Drahotuše. Pro investici hlasovali obyvatelé v rámci participativního rozpočtu. Vícestarosta Hranic Daniel Vitonský z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy na posledním zasedání rady vyhlásili veřejnou zakázku na tuto akci, a kdyby mělo dojít jednak k obnově nebo nějaké revitalizaci stávajícího hřiště, dojde tam tedy i k rozšíření o nějaké nové prvky. A celá akce by měla začít ještě v letošním roce a měla by být dokončena také v listopadu letošního roku.
1: Sport.
0: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci je i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janíčková a Daniel Gracík, kteří jsou také v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne zítra.
1: Počasí.
0: Pátek čekejte v Olomouckém kraji jasno až polojasno. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď kvůli opravám silnice 46 z Olomouce na Šternberg, a to od odbočky na Tóveř k odbočce na Dolany. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Ráj bude náš. Hit amerického písničkáře Hoyta Extna, který k milionům posluchačů dostali Three Dog Night, zahájil 22. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes si budeme hrát singly z přelomu let 1971-72, třeba ten od bratrů Štajdlových Pochopíš mý vrásky. Na začátku trochu Elvis té doby, jinak klasický Karel let příštích.

Láska usíná je písnička, kterou Karel Svoboda a Michal Prostějovský napsali pro televizní film Kruh světla a navíc ji pod názvem filmu svěřili i Marii Rotrové, což u původních písní nebylo až tak obvyklé. Také následující skladbu napsal Karel Svoboda, text Jiří Štajdl. Bodnu línou paměť do slabin.

Mistrál. Krásné dlouhé A pro mistra a jedna z jeho nejpovedenějších písní první poloviny 70. let. Byť Jiří Černý neopomněl upozornit na svobodovou schopnost drobných výpůjček od jiných skladatelů. A pomineme, jak si skladbu volně přetextoval Valdemar Matuška. Posloucháte pořád roky, desky a hity Karla Gotta, dnes se singly z let 1971-72. Dvě následující písničky budou patřit dívčím jménům. První se jmenuje Čau Báro.

Malvína, oč méně používané, o to hezčí dívčí jméno, které k melodii Ladislava Štajdla dosadil textař Eduard Krečmar. Jako poslední si dnes pustíme hit Tyl, původně z poloviny 50. let, který v roce 1961 naspívala Shirley Bassey a o 10 let později s ním dobil svět Tom Jones, což Karlu Gottovi a jeho týmu nemohlo uniknout. Já.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer, Vlači Rade Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já tě tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečavé. Potom můj strejda Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ješka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilský věci, argentinský.
0: Ty když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
0: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mě chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak to, jako, asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mně chtěli Halka.

0: temperamentní muziku.
1: To je taky důležité, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu Čardáše. Jen tak.
0: K tvé tvorbě, co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaké akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
0: Honzo, cesta je cíl? Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře. Yeah.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňa nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady, kde nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí do nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro
1: určitě.
2: Sociálně slabé?
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně s Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem potřeboval já něco vyřídit, tak jsem šel Poláku, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené, bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo, žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasisti tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy, hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak tady? Některé se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima, to jsou dohady, problémy, a někteří zase jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mu řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít čichtu zase, tak si no. To vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Česko-Lipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: Z Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná. Na kilometru 66 hořelo nákladní auto. Hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem. Stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh. Kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla nedávno hostem televizní show Dzen Dobrý, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem
1: podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně, v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu nepřilíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám, Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale na poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí jít slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... Na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 000 lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy, jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku, a je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla, mě vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha, báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové, a budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát

0: Petr Macek a nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
1: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánu. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
0: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
2: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3 kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
7: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
6: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
7: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak, pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jim bylo 27, a že jo, byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říká, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně Vrátná nebo Vrátný, ne?
5: No Vrátný, ten byl hlukej a slepej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy v těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrh, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. Hm. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no. Protože ze jednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo, jo, jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné, takový to zahradnictví a takový to. Jsem jí se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To by bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě, on musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní, maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko, ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem byla ráda, mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Dovolené někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. No, teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu, no. Normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posled by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla, no, takže no, toto se změnilo, že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda ta Krejzová a že jako už si nemůžu taky dělat, co chci, no.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp, jako takhle, ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Syna, pořád. Pořád jí mám rád. Řeču ještě víc. už nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Takže že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. Protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve Strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje snad. Já jsem se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až vrinul si na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, ale prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: Hrozné. To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co jim je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě do Kladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali srost, jako to, co tam bylo roztříštěné a potom řekli, že mě dají do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak, no. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak mě jeden z nás umře, tak to bývá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle. A jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem, takže se nedá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snažší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, no sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád
2: jako být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství. Co o tom rozhoduje? Jaké vlastnosti by člověk měl mít? Na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten švísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle ho rozněžní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, teď to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme, i paní, i pánovi, děkujem.
4: Máte to i s kávou, a teď už si...
3: No. To teda, no, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíci
3: letí. No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já jo, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
3: Mockrát děkujem, ale opravdu to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady proto, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: Cukrárně, to nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košeli nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
5: Ona nejvíc asi na tom, na té pravdomluvnosti.
3: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
4: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
5: Asi ona.
3: Určitě já.
4: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
5: U mě tam může být tak akorát kapesník nějaký, ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
4: Žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?

0: milionu korun.
1: Já asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
0: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
1: My jíme všechno. Co manželka vaří, tak to já sním a...
0: Dáte si i zemlbábu?
1: Jo, i zemlbábu.
2: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
0: Kde jste nejvíc lehtivá?
2: Nikde.
1: Ona lehtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lehtivá asi.
0: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
1: To já usnu spíš.
2: Usne.
0: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
1: Na tvář nebo tak nějak.
2: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
3: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
4: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
1: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
0: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
1: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
2: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
0: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
1: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
0: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
1: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
0: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
2: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním, já prostě bylo, že jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
0: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
2: jo,
0: si zatančíte.
2: Jo, jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
2: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
0: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
1: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. A že vychovala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
0: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
1: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
2: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy... Nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
1: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
0: A vážíte si toho?
1: Já jo, já si toho vážím. Mám se rád, že jí mám.
0: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
1: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
2: Já jsem za to ráda. A oboustranně toho, vím, že mě miluje úplně

0: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
1: Až mi z toho úzko. Nedovedu si představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káď s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky. Scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem i za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Ivristu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? No, ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil se mi sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby.

0: srdce. Co to má znamenat? Odpověděla:
1: Za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život, v závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi 4 balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná se dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě pojďím
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem, za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska. Ta teplota, to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, medárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, sváželi slámu, teda sváželi to mlátičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora má vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, jak to si pamatujete.
0: Ano, to se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli do nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, já tě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatelé holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak jsme nějaký sklizeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu, to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká, pestrá. Nesmím zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škabličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat, mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, je krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok. Kolo potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu jsme zase přiběhli k tomu stadionu. Ano, tak tohle jsou stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo. Dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky. Tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěn, jenomže on tam stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: vy jste se čas. Rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak věřím, že kytara, táborák, buřty taky patří. No,
1: já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jdete dívat na úplně, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás to baví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pichlavské nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No, Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co by roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom bezu černém.
1: No,
0: tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor. Když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním, jezdil jste na tábory, máte to v hlavě nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne?
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modulářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modulářský tábor, na ten si taky rád je Ruško vzpomul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky to, hodně, jako. Měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý. Dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře. A pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako Lin, jenom krátce. Jo? A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou, s dědou a s babičkou. No a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu do domy, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak bych řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se přich nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku, že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika, když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: no, neláká,
0: rodiny.
1: No, neláká, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Tam. Oni měli nějaký mejdan v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten vlastně Růžička z toho Kladna, tak to jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, a to asi ne, protože
0: nějaké lumpárny všechno jste nedělali, vy jste prostě.
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný, viděli, no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka, hledajte, chodili jsme na jahody k sousedům, říkám, že jsme byli na vesnici, ale vedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, a tenkrát jsem si trhal do trička, co jsme neseli na místě. No jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přišli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam další věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. Tak sousedi si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné vás
1: samozřejmě
0: poslouchat.
1: Hele, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, které mám v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No, jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, byla nás 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: To vlastně dáte těm rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No a tak. To je zase jedna věc, no.
0: Takže děkuju, víte,
1: bylo to parádní, parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně ať zavolá. Budeme úplně v pohodě.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exerciciemi. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďka jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného z kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to ale celý život, mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové fardí, jak se no, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v roční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo, jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byl takový, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme

0: Dějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezky, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z těch chřipsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
1: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
0: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
1: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lhotky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a my se

0: ubytovania udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Frýdku Místku, do nemocnice, a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půl října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No, tak první třída. Tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no, i Frýdlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
1: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře? No,
0: ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no, ve 44. nám zemřela matka, jako, no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přerovské, v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no, i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovci pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále, než no, kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No, tak to jsou moje vzpomínky, tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
1: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe, přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
0: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
1: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
0: Dobře, se hezky.
1: Zůstaňte ve zdraví.
0: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám trošku do mlýna. Když jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit, když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prázdno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem, byl jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak to ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu řekl.
1: Kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěli, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic, ona to taky poslouchá, tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy od 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 úplně, 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně o ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pochází z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když tedy jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuji, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače, všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnová je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tetu, protože to bylo vyzak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla. Do druhé třídy nebo do první třídy jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijala o týden dřív, než byly prázdniny. A pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka se smutla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na těch obce. Tě Velké Karlovicí bývají dva bratranci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejce jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár střihou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tetinku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s vlakem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama vlakem. Já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama na cestách.
1: Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na Bruntálsko, jo, přijala. A nechala jsem si tam jako důchodkyni, ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem tak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak pak chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel, náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kaliště, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, a jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam mlčala a on tam byl v příkopě. No tak co s ním? Já třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten něho taky nechtěla akorát se strávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdybychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrskej, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzný. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkami, takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne a měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit.
1: Naštěstí, jo, ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku, ale bylo to úžasné. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí. A ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství voněla létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak voněly prázdniny

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer. Tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy? Přesně, kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: No, tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Uh-huh.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport,
1: aha,
2: adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně.
1: Tak.
2: Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No, i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: Patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captive, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godard a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godard svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lachetou, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lachetou! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásiti, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spícími, viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.

Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balón udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlí zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A ta mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vous m'avez testé. Spécla. Ne dormez pas, la silence du soleil.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí z pekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víte, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jež nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katra až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.